0: A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytu tě. No, já už tě mám.
1: Radio Junior.

princeznou nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši. Tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau. A kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, máš jít mý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, máš jít mý očka mňau.

předákem ti odpoví. Ho, ho, ho, odpoví. Když kopneš míč, morče ti chytne míč, no a odletí.

Brum, brum, šiška, menu se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Rádio Junior.

se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje,

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

Sie

0: Rádio Junior.
1: Dejte mi malíři barvy.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi chytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 307.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer. A správně nám odpověděl Filip Voženílek, že to bude David Málek. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Kolik členů má skupina BTS? Opakuju ještě jednou, kolik členů má jihokorejská K-popová skupina BTS? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Chodíte cvičit do Sokola a znáte Sokolíka Pepíka? Právě o něm naspívala písničku Bára Ladrová, která se zároveň stala i ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Ten už 11. rokem motivuje děti k pohybu hravou a zábavnou formou. Učí se správně házet, skákat nebo běhat pod vedením profesionálních metodiček, no a během roku plní i nejrůznější pohybové úkoly. Za odměnu můžou dětští účastníci získat originální 3D medaile z bioplastu a čekají je i speciální výzvy, například letní desatero. Do projektu se zapojují mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení. V minulém ročníku se hýbalo přes 80 tisíc dětí. No a jak se do projektu Se Sokolem do života můžete zapojit i vy? A jaké další pohybové rozcvičky se zvířátky si pro vás Bára připravila? Tak o tom si budeme povídat už ve středu 27. května v 7 večer. A my už se moc těšíme na vaše dotazy. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
0: Novinka.

0: První novinka hitparády Rádia Junior Sokolík Pepík od Báry Ladrové, která za námi dorazí už ve středu 27. května v 7 hodin večer.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vybíráme tip od Tomáše Mejstříka Sideways. Jeho autor Zayn Malik patří mezi nejvýraznější hlasy současného popu a R&B. Fanoušci si ho poprvé zamilovali jako člena slavné kapely One Direction, která se dala dohromady v roce 2010 díky soutěži X Factor. V roce 2015 ale ze skupiny odešel a vydal se vlastní hudební cestou. A jeho songy celkem snadno poznáš. Hodně často v nich totiž zpívá takzvaným falzetem, kdy zpívá lehoučce hodně vysoko, mnohem jemněji a vzdušněji než při běžném mluvení nebo zpívání nižších tónů. Tak pořádně nastraš uši a zkus odhalit, kdy speciální pěveckou technikou zvanou falzet zpívá. Tipuju si, že to na 100% poznáš správně. Zayn Malik pochází z Anglie, má ale také silné jihoasijské kořeny. Jeho otec je z Pákistánu, což se v posledních letech promítá i do jeho hudby a možná to uslyšíš i v následující písničce, která je o vzpomínkách na vztah, který sice už skončil, ale emoce z něj stále zůstávají. Zayn Malik, Sideways.
1: Novinka.

0: Jak se vám líbil falzet Zejna Malika v písni Sideways? Jestli ano, tak hlasujte pro první novinku Hit Parády Rádia Junior anebo si vyberte svého favorita mezi dalšími 11 supersongy. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám je pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparada.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejmenší počet hlasů?

Vypadává novinka z minulé 12 to 12, za kterou stojí teprve 20-letý hudebník z New Yorku, vystupující jako Sombre. Škoda, no ale nevadí, určitě se od něj v budoucnu máme zase na co těšit.

0: Neuslyšíme ani Pam Rabbit a Evu Farnou s písní Baby, no a co? Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbila. V našem žebříčku se udržela po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ji odesíláme do síně slávy. Jejich nejlepší umístění bylo 1. 5. místo. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Jsou to bratři Felix a Lukas Hainovi z Berlína, kteří si říkají Fast Boy. Jejich hudba je plná energie, chytlavých melodií a dobré nálady, která tě hned nutí si začít pobrukovat. No a teď kvízová otázka. Vzpomeneš si, o čem je jejich single Beautiful Life? Za A o dospívání a vzpomínkách na mládí, nebo za B o vesmírných cestách raketou, nebo za C o přírodě, květinách a zvířatech. No a správná odpověď je za A. Píseň je o dospívání a vzpomínkách na dětství a mládí a pubertu. No a o tom, jak si člověk až zpětně uvědomí, jak krásné byly obyčejné chvíle, které tehdy třeba ani vůbec nevnímal. Fast Boy tak Beautiful Life připomínají, že největší kouzlo života je často v úplně obyčejných momentech. A já s nimi víc než jen souhlasím. Fast Boy, Beautiful Life.
1: 10.

0: Bratři z Berlína, kteří si říkají Fast Boy, získávají v hitparádě Rádia Junior už po druhé 10. místo. A koho pak máme na předposlední devítce? Minule 8. Káju a Bambuláčka. Role nové Káji se od podzimu ujala mladá muzikálová herečka a zpěvačka Erika Fenslová. Nejprve se v bambulkovém světě zjevila jako princezna, no a potom z ní vyčarovali novou Káju. Jaká nová Kája je, co už stihla s Bambuláčkem zažít a co má ráda? Mrkni na náš rozhovor a dozvíš se to. Stačí kliknout v hlasovací tabulce Hitparády Rádia Junior na odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše videjko. A teď už si užij lekací song Buff od Káji a Bambuláčka.
1: 9.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 8, teď je na 9. příčce.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A kdo pak se nám probojoval z novinky na 8. místo? Je to 19-letý David Málek, který se v těchto dnech v Brně Židenicích učí na ústní část maturitní zkoušky na střední škole umělecko-manažerské. No a klobouk dolů, že i přesto dojel do Prahy na rozhovor do Rádia Junior. Najít si ho opět můžeš v hlasovací tabulce Hitparády, kam již brzy přibude i naše video. A určitě na Davida mrkni, protože je to fakt fešák. Někdy dělá i modeling a jednou by se rád zahrál ve filmu, ideálně Spidermana. Úplně stejně jako Adam Myšík. Ten by si taky rád zahrál Spidermana, což se mu podařilo aspoň teda jeho hlasu, protože Spidermana Adam Myšík dabuje. No a jak to tak pozoruju, Spidermana by si asi chtěl zahrát nebo se jim rovnou stát snad každý kluk. Každopádně budeme Davidovi Málkovi držet palce, ať si skvěle užije turné s úžasným písničkářem Michalem Horákem a ať mu vedle komparzu do filmu vyjde i nějaká velká role. A víš, do které bych ho z fleku obsadila já? Viděla bych to na prince. A dokonce i vím přesně na kterého. Na šípkového růžu. David Málek, usínám.

Usínám, tak se jmenuje novinka z minule od 19-letého Davida Málka. Aktuálně 8. příčka. A já už to vidím. Vánoční pohádka a David Málek v roli Šípkového růži. No.

0: to by byl banger. A už jsme na sedmičce, kterou opět získává hudební producent Anima s písní Bad Angel. Jeho koncerty nejsou jen obyčejné DJské sety. Často připomínají obří multimediální show plné hologramů, digitálních postav a futuristických projekcí. Fanoušci říkají, že jeho koncerty vypadají spíš jako film z budoucnosti. A to samé platí i pro jeho videoklipy. Do singlu Bad Angel obsadil zpěvačku Lisu, která se v něm zjeví napůl jako anděl a napůl jako robot napojený na nejrůznější hadičky. V skutku sci-fi podívaná. No a teď kvízová otázka. Tušíš, z které holčičí skupiny Lisa je? Za A z Blackpink, nebo za B z Cat's Eye, nebo za C ze skupiny Holky? No a správná odpověď je samozřejmě za A. Lisa je z Blackpink. Teď už je tady ale Anima a Lisa a jejich Bad Angel.
1: Sedmé místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Opět získávají 7. místo.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A žádná změna se neodehrála ani na 6. příčce, kterou si už podruhé za sebou odnáší skupina BTS. O této jihokorejské K-popové formaci jsme si tu už povídali mnohokrát. A tak by mě zajímalo, jestli si pamatuješ, kolik má členů. Za A6, nebo za B7, nebo za C8. A správná odpověď je přesně uprostřed. Skupina BTS má 7 členů. Každý z nich má ve skupině jinou důležitou roli. Najdeme tam lídra, několik reperů, hlavní zpěváky i tanečníky. Někdo vyniká hlubokým hlasem, jiný zase vysokými tóny nebo neuvěřitelnými tanečními pohyby. Právě díky tomu se jejich hlasy i styly krásně doplňují a BTS zní tak originálně. A teď už si užij jejich Swim.
1: 6.

0: Type. Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, je opět na 6. místě. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Je to před týdnem bronzový 14-letý Jony z písní Sny. A jen tak by the way, zajímalo tě někdy, o čem se lidem nejčastěji zdá? Mně jo. A tak jsem se to snažila vypátrat. A víš, na co jsem přišla? Že úplně nejčastěji se lidem zdá třeba o létání, padání, škole, práci, cestování, anebo o tom, že někoho hledají. Spousta snů bývá fakt hodně zvláštních a zamotaných, protože náš mozek si během spánku uklízí myšlenky, zážitky a emoce z celého dne. Tak co, máte některý z těchto snů taky? Já jo. No a teď už je čas na Jonyho a jeho sny.
1: Páté místo.
2: Dneska

0: Z bronzové trojky nám na páté místo sklouznul 14-letý Jony a jeho single Sny.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A už jsme u bramborové čtyřky, kterou už podruhé získává superhrdina od Karol a Kvída. Tak si pojďme udělat takový výlet do historie superhrdinů. Všechno to začalo už ve 30. letech minulého století, kdy se v komiksech objevili první slavní hrdinové, jako je Superman nebo Batman, kteří bojovali za spravedlnost a chránili slabší. Později se přidal třeba Spider-Man, ten má schopnost lézt po stěnách a střílet pavučiny, nebo Wonder Woman. Ta zas pochází z amazonského národa válečnic a má neuvěřitelnou sílu a odvahu. V moderních příbězích pak známe třeba Ironmana, génia v high-tech obleku nebo Kapitána Ameriku, symbol odvahy a spravedlnosti. Superhrdinové se postupně stali ikonami popkultury a dnes je známe nejen z komiksů, ale i z filmů a seriálů a písniček a všude zachraňují svět. Spousta kluků má doma aspoň jeden kostým svého oblíbeného superhrdiny. Třeba můj syn Adámek jich má rovnou asi 5. A o kterých superhrdinech zpívá Karol a Kvído? Víš to? Jestli ne, tak já ti to řeknu. Zpívá o rodičích.
1: Čtvrté místo.
2: S

0: už jdeme na medailové příčky, konkrétně na bronzovou trojku. Na tu se dostal zahraniční song, což je v našem žebříčku vždycky mega úspěch, když se to někomu z ciziny povede dosáhnout na medaily. Tentokrát se tímto počinem může pochlubit dívčí skupina Kecaj s písní Gabriela. A o čemže je? Není o žádné konkrétní Gabriele, ani žádná z členek skupiny se takto nejmenuje. Píseň Gabriela je o sebevědomí, srovnávání se s ostatními a o tom, jaké to je, když máš pocit, že vedle tebe stojí někdo lepší nebo nedosažitelný. Zároveň ale tahle singlovka posílá vzkaz, že je důležité zůstat sám sebou a nenechat se tlačit do role, kterou ti někdo jiný přisoudí. A jestli to náhodou ještě nevíš, tak Kecaj byly vybrány v globálním castingovém projektu, kde se holky z různých zemí učily zpívat, tančit a trénovaly jako K-pop trainee. To, jak se jejich skupina dala dohromady, mohli diváci sledovat v dokumentární sérii, takže fanoušci se s nimi seznámili ještě dřív, než vydali svoje první velké hity. Kecaj, Gabriela.
1: Třetí místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj povyskočila z 5. místa na bronzovou trojku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát bronzová a teď dvakrát stříbrná. Takhle skvěle v našem žebříčku debituje 13-letá Viktoria Lavrišin s písní Tančím jak chci. Vicky jela se svou školou minulý týden na výměnný pobyt do Španělska. A jak je z jejího instáče vidět, parádně si to tam s kámoškama užívá. Byli se podívat po památkách na slavný fotbalový stadion, natočili pár vtipných videí třeba o tom, jak hledají, kde si koupí maču, kterou se jim nakonec podařilo objevit, a dali si z ní vymazlený chladivý drink. No a když už jsme u té mači, tak si pojďme říct, co to vlastně je. Jemně mletý zelený čaj původem z Japonska, který se pěstuje ve stínu, aby měl výraznější chuť i sytě zelenou barvu. Na rozdíl od běžného čaje se totiž nepřelívá vodou, ale prášek se rozmíchává přímo v nápoji, často pomocí speciální bambusové metličky. Díky tomu má mača mnohem silnější chuť i víc přírodních antioxidantů a dneska ji najdeš třeba v latte, zmrzlině nebo právě v osvěžujících studených drincích s nejrůznějšími příchutěmi, ať už je to vanilka, jahoda, kokos, mango a spousta dalších. Jen pozor, holky a kluci, matcha obsahuje kofein, takže se u dětí doporučuje maximálně jen občasné ochutnání a žádné pravidelné pití většího množství matchy, aby to neovlivnilo spánek nebo pozornost. Viktoria Lavrišin, Tančím jak chci.
1: Druhé místo.

0: single Tančím jak chci, který naspívala 13letá Viktoria Lavrišin, je opět stříbrný. A kdo vítězí ve 307. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13letá Kiara se singlem Sweet Girl. A jestli chceš tuhle pecku slyšet i naživo, tak doraž na nedělní koncert Rádia Junior 31. května na hlavní stage na Zlínském náměstí. Od 15.30 se tam na tebe budu těšit nejenom já, ale i Kiara a taky zpěvačka Adélka Křivánková a herec Jan Cina. Jehož hlasem promlouvá skřítek Hajaja, který tam bude taky. Holky zaspívají svoje hity, trendy pecky i písničky z pohádek. Těšte se i na taneční a pěvecký rychlo workshop. A třeba našim superm hostům budete moc položit i dotaz a taky to s nimi rozjet na pódiu. Určitě taky doražte do Koma modulu Českého rozhlasu a Rádia Junior v parku Komenského ve Zlíně, kde si budete moc vyzkoušet rozhlasové dílničky a o víkendu 30. a 31. května tam budeme živě vysílat od 10 do 12 hodin. A nebude chybět ani další program a spousta moderátorů Rádia Junior. Tak za námi na Zlínský filmový festival určitě doražte. No a teď už je tady Kiara a její Sweet Girl.
1: První místo.

0: Tak to byl vítězný single 307. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik zpěváků je ve skupině BTS? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
0: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka.

sedmičce máme Animu a Lisu se singlem Bad Angel. Svým od BTS je na 6.

0: a ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde jsou články, najdi si ten nejnovější a tam uvidíš i aktuální hlasování, včetně procent hlasů. Hlasovat můžeš až do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Ve dvoudílném romanticko-dobrodružném příběhu budeme sledovat cesty a slavné skutky královského syna Lancelota, jednoho z rytířů Artušova kulatého stolu. Průvodcem tajemné výpravy do dob rytířských klání se stane Merlin, čaroděj a legendární ochránce nejen krále Artuše, ale i všech hrdinných rytířů jeho skupiny. Rozhlasovou hru Merlinův odkaz 1 Zrození rytíře Lancelota napsal Michal Lázňovský, režie Vladimír Gromov. V roce 2001 účinkovali Josef Somr, Ivan Řezáč, Jana Paulová, Jiří Plachý, Filip Blažek a další.

0: Říkají mi Merlin kouzelník. Jsem vlastně člověk jako jiní a přesto vidím věci, které jiní nevidí. Mám povědomost věcí minulých i přítomných i budoucích. To díky svému otci, Ďáblovi. No ano, měl jsem se narodit z pozemské ženy a zabránit stvoření kulatého stolu. Jenže má matka byla zbožná žena, zmařila Ďáblův úmysl. Stal jsem se místo škůdcem, strujcem velké myšlenky. To já jsem stál u zrodu krále Artuše. To já ho dovedl až k meči Excaliburu a dál na trůn. Já mu přivezl kulatý stůl, schromáždil okolo něj rytíře. Bylo to moje dílo, že se stal Artuš, syn dračího krále Utera Pendragona, největším králem Britů na úsvitu dějin. To vše už ale bylo. Můj úkol na zemi se blíží svému naplnění. Snad proto stále častěji opouštím Camelot, Artušův hrad, odcházím do lesů a křižuji je cestou necestou a čím dál častěji mě k sobě přitahuje krásná víla. Někdo jí říká Nimue, já Viviana. Jak dobře je nám spolu, daleko od lidí, uprostřed brocelianského lesa, na břehu Dianina jezera. A proto to setkávání se s radostí vtěluji do své mladé podoby.
1: Proč se pořád vracíš k Artušovu dvoru, Merline? Zůstaň se mnou tady, daleko od lidí, u jezera. Naučíš mě svým kouzlům?
2: Chceš se naučit mým kouzlům, Viviano? Proč?
1: Třeba abych si tě jednou mohla nechat jenom pro sebe. Navždycky.
2: Chceš mě začarovat? Jednoho dne se ti to možná podaří, ale... Počkej. Můj vnitřní zrak mi cosi ukazuje. Vidím to jen mlhavě. Co to má znamenat? Jsem to snad já. Ležím na měkkém lůžku. Není to v paláci, není to ani v chatrči, ani v jeskyni. Jako bych se vznášel. Jako bych ležel schoulený v neviditelné věži. Ve věži ze vzduchu a povětří. Daleko od světa, daleko od lidí. Už ke mně nedoléhá žádný hluk, žádné bitvy, žádná závist, dvorské intriky, ani touha pomoci.
1: Co to vidíš, Merline?
2: Promiň. Ale máš pravdu. Umím spoustu kouzel, která jsem ještě nikdy nevyzkoušel. Věřila bys, že umím postavit například zámek?
1: To bys uměl? Postav mi zámek, Merline, když říkáš, že mě tolik miluješ.
2: Ale ještě nikdy jsem to neskoušel. Měl jsem spoustu jiné práce. Kde by měl stát tvůj zámek?
1: Nevím. Třeba tady, u jezera.
2: Skvělý nápad. Postavím ti zámek přímo uprostřed Dianina jezera. Tam, kde se ve vrbový ztrácí ostrůvek s hnízdem labutí. Bude zahalený vodním oparem a nikdo z lidí ho nespatří, pokud ho sama do něj neuvedeš. Teď se mě pevně chyť a drž se mě, děj se, co děj. Zavři oči. Skočíme.
1: Do tůně?
2: Do tůně. Držíš se pevně, Viviano. Neotvírej oči, ještě ne, ještě ne. Teď můžeš otevřít své poměnkové oči.
1: Je to jako sen.
2: Možná, že je to sen. Buďte tu jako doma, paní z jezera. Znáte své sousedy?
1: Sousedy? Neznám. Kdo to je a kde bydlí?
0: Je to k nim pěkných pár desítek mil a cesta vede pustým lesem. Musím vás seznámit, jsou to vzácní lidé. Nedávno se jim narodil syn. Pojďme na křtiny.

0: krásná paní Merlina.
1: Královna Helena, matka toho chlapce v peřinkách, manželka krále Bana z Benviku. To je ten, který se k nám blíží.
2: Merline, jak dlouho jsme tě neviděli. Přicházíš právě včas. Narodil se nám.
1: Já, králi, vím. Krásný syn.
2: Ach, promiň, zapomněl jsem, že před tebou my lidé nemáme tajemství.
1: Zdravím vás, krásná paní Heleno.
0: Buď nám vítán, Merline. Už jsme si mysleli, že jsi se ztratil.
1: Ještě ne, má paní, ještě ne tak docela. Ještě jsem tu a tam ve světě lidí k vidění.
0: Kdo je ta roztomilá dívka, která nemůže spustit oči z mého syna?
1: Promiňte, že jsem vás ještě nepředstavil. Má přítelkyně, paní z jezera, bydlí uprostřed Broceliánského lesa.
0: Královno, máte krásného chlapečka. Přeji mu velký, slavný život. Má tak jasné, hluboké, modré oči. Až dospěje, určitě zlomí každé dívčí srdce na potkání.
1: Nezlomil už teď to vaše moje paní.
0: Oho.
1: Na to by bylo ještě brzy. Kéž bych je někdy dokázal zlomit já.
0: Přála bych si, aby už byl velký, aby se mohl postavit po bok svého otce. Král Ban je nemocný, Merline. A Claudas z pusté země nám opět hrozí válkou. Někdy mě jímá úzkost při pomyšlení, co by se stalo s chlapcem, kdyby...
1: O chlapce neměj strach, krásná paní. Co se má stát, se stane. Vidím tvého syna na vrcholu slávy. Nikdo ho neporazí. Bude nejskvělejším z rytířů kulatého stolu krále Artuše. A jeho syn překoná svého otce. Jako lev převyšuje leoparda.
2: Pokračuj, Merline. Co vidíš dál?
1: Ach, promiň, králi. Už to skončilo. Víc nevidím.
2: Ale to stačilo. Díky, Merline. Potěšil jsi mé nemocné srdce. Přinesl jsi nám štěstí. Připijme na zdraví mého syna.
0: Ach, Merline, já vím, že by mi tvá slova měla přinést radost. Přesto se nedovedu zbavit úzkosti.
2: Připijím na zdraví a na slávu svého syna Galahada. Přátelé a drazí hosté, vypijte s námi číši. Na mého syna, kterému Merlin věští velkou budoucnost. Tak jaké pak strachy má paní?
1: Ach, Viviano, královna má pravdu. Zdá se, že to nebude tak snadné. Mám o toho chlapce obavy. Vím docela jistě, že se nebude jmenovat Galahad. Dost možná přijde o své rodiče i o své jméno. Bude si muset vydobít nové. Bude potřebovat tvou ochranu, Viviano. Nevidím jasně, ale postarej se o něj, až tu nebudu. Slib mi, že toho chlapce neopustíš.
0: Slibuji ti to, Merline. Ráda. Přísahám, že ho nikdy neopustím. Chtěla bych toho krásného chlapečka sevřít v náručí.
1: Teď ne, Viviano. Ještě nepřišel čas. Jsem si jist, že si vše jednoho dne bohatě vynahradíš. Oh, pojďme pryč. Neuměl bych se tu radovat. Vidím hradby temných mraků na obzoru. Nerušme jejich veselí. Už jim ho mnoho nezbývá. Musím se vrátit na Artušův dvůr. Až toho chlapce uvidíš podruhé, Viviano. Ujmi se ho.
0: Jen žádný strach, Merline. Budu mu kmotrou, když nemohu být jeho matkou.
3: Trávil jsem čas na dvoře krále Artuše, když mě můj vnitřní hlas varoval, že se stalo to, čeho se tolik obávala královna Helena. Claudas z pusté země vtrhl do Benviku, lstí a zradou dobil Banův hrad a nemocný král se ženou a synkem se octli na útěku. Prchali močály a slatinami, temným lesem, tak jako kdysi svatý Josef s panou Marií a malým Ježíšem prchali do egyptské země. Když byla půlnoc, dorazili k jezeru. Král Ban vystoupal na kopec. Naskytl se mu krutý pohled. Vysoko šlehající plameny označovaly místo, na němž stával jeho hrad. A dusot koní pronásledovatelů se blížil. Co počít? Král se pokřižoval. Požádal nebesa, aby chránila matku se synem, a vyrazil vstříc nepřátelům. Ještě se ale nestřetly zbraně, když puklo jeho chrabré srdce a starý král padl z koně mrtev. Královna se rozběhla k místu, kde zaslechla křik, ale v tom jí zlé tušení přinutilo ohlédnout se. Tam, kde ležel její syn, zůstala prázdná pokrývka. A tu spatřila ženu v bílém. Držela děcko v náručí a odcházela s ním přímo do jezera.
0: Stůj, paní, vrať mi mého syna. Ne, nechoď dál, utopíte se oba. Pro lásku boží, vrať mi moje dítě, tvůj

0: opět setkáš a budeš na něj hrdá. Tak to říkal Marley.
1: Jsi to ty, paní z jezera.
0: Nezoufej. Postarám se o tvého syna, jako by byl můj vlastní.
1: Matko Boží, smiluj se nad námi!
2: Tam někdo klečí!
1: Matko Boží, smiluj se nad námi!
2: Co se tu modlíš?
1: Matko Boží, smiluj se nad námi!
2: Královna, pane!
3: Máme je! Kde je král Ban?
2: Je mrtev, králi Klaudasi. Tam leží. Nejspíš mu puklo srdce.
3: Ach, chtěl jsem ho živého. A dítě, co jsi udělala s chlapcem? Mluv, tak řekneš mi to. Hledejte, někde tu musí být.
2: Není tu po něm ani stopy, pane.
3: Pro všechny bude lepší, když ho vydáš, paní.
1: Zdá se, že jsem prokletá. Jedinou ranou prozřetelnosti jsem přišla o vše. Zavte mě!
3: A ženské slzy. Dejte ji odvést do kláštera. A dobře hlídat. Vraťme se do pevnosti. Zpátky!
4: A tak se tedy stalo, že králův syn vyrůstal v jezerním zámku paní Viviany. A protože měl pleť hebkou jako dívka, vlasy kučeravé jako anděl a ruku pevnou jako Herkules, všechny společnice jezerní panny ho hýčkali a říkali mu krásný nalezenec. Jinoch se brzy držel v sedle koně jako přikovaný, hrál na liru, zpíval a snil o hrdinských činech. A jak mužněl a dospíval, trápilo ho stále víc, že neví, kdo byl jeho otcem a jaké je jeho pravé jméno. Jedné měsíčné noci ho paní z jezera zastihla na břehu.
5: Netrap se, můj chlapče. Vím, že chceš odejít.
6: Jak, matko? Vy víte, že od vás chci odejít a nezlobíte se na mne?
5: Vím také, že to nemůže být jinak.
6: Jste tak laskavá. Nikdy bych se to neodvážil sám vyslovit.
5: Protože máš velké a dobré srdce. Přejmi ode mne dar.
6: Meč. Ach, jak je krásný. Jak září v měsíčním světle. Děkuji ti, matko.
5: Nejsem tvá matka, chlapče.
6: Jak, paní? Nejste moje matka?
5: Ale věř, že tě miluji víc, než kdybych tě nosila pod srdcem.
6: Znamená to, že nemám otce ani matku? Nemám ani jméno? Proto mi říkají nalezenec.
5: Krásný nalezenec, říkají jezerní víly.
6: Ale vy mi říkáváte královský synu. Co to má znamenat? Kdo jsou mý rodiče? Kam mám jít? Na koho se mám obrátit? Jsem na světě sám.
5: Máš mne. A já tě nikdy neopustím. A brzy si získáš i jméno. Dozvíš se jméno svých rodičů. Čeká ti ale dlouhá cesta.
6: Promiňte mi, paní, mou slabost. Lekl jsem se, že mi berete svou lásku. Už je to pryč. Získám si jméno, i kdybych měl jít na konec světa.
5: Já vím, chlapče, že nezaváháš. Buď statečný a čestný. Ten meč nepoužij nikdy nespravedlivě. Zlomil by se. A ty bys proti svým nepřátelům stál s holýma rukama. Nebyl ukován, aby zabíjel, ale aby tě chránil a aby ti pomáhal šířit spravedlnost.
6: Přísahám, že ho nikdy nepoužiju, abych páchal bezpráví.
5: Poradím ti, jak si získáš jméno.

0: můj milovaný.
1: S Bohem! Vždy vás budu ctít jako svou matku!
0: Už mizí v mlze. Jak je krásný. Ach, Merline, Merline! Bojím se, Olanc!
1: Ne, ještě nezískal své jméno. Tvůj krásný nalezenec. Ach, jak strastiplné bývají cesty mladých králů. A kolik slz pro ně musí prolít půvabné víly. Myslím, že budu žárlit Viviano.
2: Přísahám, že splním svůj slib. I kdybych měl projít celý svět, nikdy se nevzdám.
1: Dobře si ho vychovala, Viviano. Tenhle královský syn se nezastaví před ničím.
0: Nenech ho dlouho bloudit světem, Merline. Mám pocit, že od jeho odchodu uplynulo už půl roku.
1: Máš pravdu, Viviano. Jak ten lidský čas letí.
3: Ach, proč jsem vás tak málo poslouchal, má paní? Proč jsem se na všechno důkladně nevyptal? Půl roku bloudím světem křížem krážem. Léto je pryč. Hres už rozežírá listí jako staré brnění a po panu Mabuzovi ani stopa.
4: Zastav se, mladý rytíři.
3: Kdo jsi?
4: Starý poustevník. Zdá se, že jsi na pokraji sil. Přesedni, přijmi mé skromné pohostinství. Dopřej odpočinku sobě i svému koni.
3: Nemohu. Ještě jsem nesplnil svůj slib.
4: Jaký to byl slib? Smím-li se ptát?
3: Že osvobodím pana Mabuze a přemůžu mocného Ivereta.
4: Ojojoj, pane. Raději se rychle vrať, odkud jsi přišel.
3: Jak? Ty o nich něco víš?
4: Nevidíš město na obzoru?
3: Jaké je to město?
4: Castelmor, pane. Vůbec se k němu nepřibližuj.
3: Co je na něm tak strašného?
4: Každý den k němu přijíždí nesmiřitelný Iveret a vyzývá na souboj pána města, pana Mabuze. Ten ale zůstává zalezlý jako krtek, nevystrčí nos, třese se strachy, zbabělec.
3: Neodvažuj se urážet pana Mabuze.
4: Je dobře, rytíři, je dobře, vždyť jsem tak moc neřek. Ostatně není divu, že má pan Mabuse strach. Iveret zabil každého, kdo se mu postavil do cesty.
3: Castelmor. Kdybych tak věděl, jaké kouzlo chrání pana Mabuze.
4: Buď rád, chlapče, že to nevíš.
3: Říkal jsi poustevníku něco?
4: Že ještě můžeš couvnout, sličný rytíři. Ty jistě najdeš štěstí někde jinde. Například v náručí sličné pany, někde na zámku.
3: Neumím couvat. Jeď!
4: A je v prachu. Ani nepoděkoval. A jak mu zahořely oči.
5: Kdo tam?
3: Otevřte, přítel!
5: Kdo jsi?
3: Jsem královský syn. Přicházím na pomoc panu Mabuzovi.
5: Sesedni z koně a odlož zbraně. Teď projdi branou.
6: Chyťte jeho koně. Zdej se. To je kopí. Tvůj meč.
7: Ach, pane, prosím vás, neubližujte mi. Vždyť vidíte, že se vám vzdávám dobrovolně. Jenom mě nezabíjejte.
5: Ruce za hlavu. No tak, jdeme. Do šatlavy s tebou.
7: Vždyť už jdu. Jenom mě pro slitování nebíte. Neublížil bych ani mouše. Nikomu neskřivím vlas. Budu vám sloužit. Dobří lidé, pomoc! Pomoc!
4: A už ho vedou městem a hrdý králův syn pláče a naříká a dav se srocuje a tropí si z něj posměch. Ovšem, že nejvíce se baví největší z babi.

0: ulici. I babky na trhu se popadají za břicho a uličníci po něm hážou blátem. Ach, ach, žalostný pohled na hrdého rytíře. Ještě, že tuhle hanbu nevidí jezerní paní.
1: Říkáš, že takového zbabělce svět ještě neviděl?
2: Takového jsme tu, pane, ještě neměli. A přitom tvrdí, že vám přišel na pomoc a že je králův syn.
1: A řekl, kterého krále?
2: To neřekl.
1: A kde je teď?
2: V Šatlavě, pane. Umírá strach, jestli ho nebudeme mučit. A naříká, že nechce umřít. Bojí se i myší. Když na něj na trhu vřískali staré babky, rozplakal se a sliboval, že jim bude sloužit.
0: Přiveď mi ho. Hned.
1: Jakže to říkala má sestra Viviana, až přijde rytíř zbabělejší nad zbabělé, svěř mu svou čest a odplatu.
2: Na kolena, králův synu.
3: Prosím o smilování, pane.
4: Dost, pozdě. Tak ty jsi králův syn?
3: Odpusť, pane, odpusť, že jsem si hrál na rytíře. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Přišel jsem do tvého města jen proto, že jsem dal slib paní z jezera. To ona mi namluvila, že jsem královský syn. Milost!
1: Ty znáš paní z jezera?
3: Ano, pane, vychovala mě jako rytíře. Nevěděl jsem, že mě všichni budou chtít zabít. Prosím tě, pane, nařítím, aby mi neubližovali. Udělám, co si budeš přát.
4: Nenechám tě zabít, královský synu.
2: Takový zbabělec.
4: Ticho! Dám ti dokonce příležitost, aby ses proslavil.
3: Mně, pane, o, jsi ke mně velmi laskavý, ale já se nechci proslavit. Mohl bych ti raději dělat šaška. Podívej, co umím. Hop! A hop!
4: Dost! No. Jen co se přiblíží hodina západu slunce, zjeví se před našimi branami kouzelník Iveret. Chtěl by se mnou být? Uděluji ti právo postavit se mu mým jménem.
3: Já, pane, nemůžeš po mně přeci chtít, abych s ním bojoval. Vždyť to bude má jistá smrt, neprospěje to nikomu. Zaspívám ti raději písničku. Dagobert, dobrý král, vždycky z boje utíkal. Tam tarada, vždycky z boje utíkal.
2: Dívejte tady, u blížší hradby!
4: Vraťte královskému synovi brnění. No tak navlékněte mu zbroj.
3: Pane, ty sám se musíš postavit svému nepříteli.
2: Dívejte se, zastavím, podvaž tady!
3: Ach ne, ne! Ne!
1: Ani mě strach nedovoluje vystoupit na hradby a na Ivereta třeba jen pohlédnout. Jsem jako ochromený, třesu se. Na celé město padne hrůza, sotva se pod hradbami ozve dusot kopit. Ale takového zbabělce, jako si ty, ještě naše město nevidělo. Vkládám svou čest a naši odplatu do tvých rukou.
5: Vyjdi ven, zbabělče! Haha, vím, že jsi tam, mabuzi. Postav se mi! Stejně tě jednou dostanu. Vyhladovím tě! Vyšťourám tě jako krysu. Vystrč aspoň tu svou bídnou lebku.
1: Slyšíš ho? Kdysi jsem se chtěl pustit s Iveretem do křížku, ale jednoho dne jsem pocítil, o kolik je silnější než já. Celé město podlehlo strachu a od té doby marně čekáme na spásu.
4: Připravte nejlepšího koně pro královského syna. Volnou cestu pro zbabělého rytíře.
3: Prosím, milování boží. Ach, pane!
4: Vysaďte ho na koně, třeba násilím, a dejte mu kopí a meč a vyžeňte ho branou ven.
3: Ne!
1: Bůh s tebou, rytíři. Jenom se modlím, abych se v tobě nespletl.

0: Co to bylo? Sen? Jakoby mi v žilách znovu začala kolovat krev. Tak to bylo kouzlo jezerní paní. Kdo vkročí do hradeb Castelmoru, je zaklet strachem.
1: Tam na obzoru, královský synu, tam mizí Iveretův oddíl. Chce se utábořit v lese.
0: Skoncuji s Iveretem, i kdybych se za ním měl hnát až na sám konec světa. Splním slib, který jsem dal jezerní paní. Získám si své jméno. Jeď!
2: Celý večer a půl noci cválal královský syn temným lesem a teprve, když jeho kůň klopítal únavou, ulehl pod košatý dub. Nastalo sličné ráno.
0: Kde jsem? Ach, kdo jsi, krásná pano?
3: Jsi v našem parku u starého dubu. Jmenuji se Iblis.
0: Ty jsi tu sama?
3: Sama, rytíři. Přišla jsem proto, že jsem v noci měla sen. Zdálo se mi o mladém rytíři, který byl tak krásný, že jsem mu nedokázala nic odepřít. Zdala jsem se mu. Byli jsme spolu šťastní. Ach!
0: Čeho se spolekala?
3: Vzpomněla jsem si, jak byl můj sen krutý. Ten mladý rytíř zabil mého otce.
0: Neboj se. Jediný, koho se chystám zabít, je kouzelník Iveret.
3: Iveret je můj otec.
0: Tvůj otec. Ach tak, rozumím. Chceš mě od souboje s Iveretem odradit, omámit mě slovy lásky. Řekni mi raději, kde najdu tvého otce.
3: Kdo by chtěl mého otce vyzvat na souboj? Má třikrát udeřit na zlatý gong zavěšený tam na dubu. Ale ty to nedělej, prosím.
0: Nic mě nezastaví.
3: Ještě žádný rytíř odtud neodešel živý.
0: Musím splnit slib.
3: Mé srdce patří tobě, rytíři. Odveď mě odtud. Zachraň si život pro naši lásku.
0: Kdybych udělal, co říkáš, zradil bych přísahu, ztratil bych čest.
1: Kdo se opovážil třikrát udeřit do zlatého gongu? Já! Kdo to je? Já!
0: Královský syn!
1: Královský syn! Ty? A dál? Máš snad nějaké jméno?
0: To získám, až tě zabiju!
1: Ty se se mnou chceš změřit v souboji!
0: Chci!
1: Co myslíš, že tím získáš, mladíčku?
0: Získám své jméno a vrátím čest rytíři Mabuzovi!
1: Tomu zbabělci! Který je věčně zalezlý za hradbami jako krtek. Chop se svého kopí.
4: To je on, zbabělý rytíř. Bije se jako lev. Nelhala si mi, sestro. Teď vážně vypadá jako královský syn.
5: Chci si jít, že zvítězí Mabuzi. Vždyť Iveret je hotový obrat.
4: Ne, podívej. Další zásah. Prorazil mu grunýř. Zlomil kopí. Zdá se, že tvoje kouzlo přestává působit, Viviano. Mám chuť mu vyrazit na pomoc.
5: Vezmi svůj meč, královský synu. Ach, krvácí!
4: To ještě podnítilo jeho odhodlání. Vsadím se, že se rozhodl to skoncovat. Tenhle zásah bude dobrý. Skvěle, chlapče!
0: Iverete. Tak vstaň, než se tě zabít na zemi. Zvedni se!
1: Neodvážíš se mě zabít!
0: Vstaň!
4: Nešetři ho! Usekni mu hlavu! Nebo nebude nikdy konec prokletí.
1: Neuděláš to! Nedokážeš to! Nepotřísníš si ruce krví!
5: Musíš! Je to tak spravedlivé.
0: Já! Konec. Splnil jsem slib má paní.
1: Děkujeme ti, královský synu. Celé město volá sláva Lancelotovi.
0: Cože to volají? Koho to oslavují?
1: Tebe, rytíři. Dali ti jméno Lancelot. Tady se kopí říká Lance. Všichni jsme obdivovali, jak zdatně si svým kopím vedeš v souboji s tím obrem.
0: Lancelot. Neříkala jste, paní, že získám své jméno, až osvobodím pana Mabuze?
5: Je to tak, můj chlapče.
0: Přijímám tedy to jméno. Mohu si říkat Lancelot z jezera? Na vaši počest, paní.
5: Jsem na tebe hrdá. Lancelote z jezera.
3: Rytíři, jehož jméno neznám. Věřím, že jste královský syn. A přicházím za vámi vzdát se vám na milost a nemilost. Zabil jste mého otce, ale věřte, mou lásku k vám to neoslabilo. Můj sen mi prozradil, že se to musí stát. Tři království, která si otec podmanil, vám přišla složit hold. Naložte s námi podle svého svědomí.
1: Ten rytíř, krásná pano, má jméno Lancelot z jezera. Je hoden poct, kterému nabízíš. I my se přidáváme k princezníným prosbám, rytíři. Zůstaň s námi, vládni nám, přinesl si nám spravedlnost.
2: Pak krásná Iblis panu Lancelotovi s láskou ošetřila první rány, jež utržil na své dlouhé pouti potulného rytíře. Tu noc usínal v jejím náručí. Po řadu dní a nocí se pak jemu na počest konaly slavnosti a všichni věřili, že usedne na uvolněný trůn a že se s krásnou Iblis ožení. Jenomže sotva se rány Lancelotovi trochu zhojily, do srdce se mu vkradl neklid.
5: Lancelote, chlapče, vidím, že se trápíš. Nestačí ti, že jsi získal jméno? Že tě všichni oslavují? Že se máš stát králem?
0: Ach, paní, ano, mám teď jméno. Všichni jsou ke mně laskaví. Ale já nemiluji krásnou Iblis tak, jak ona miluje mne. Nezasloužím si její lásku. A myslím, že pan Mabus bude lepším králem než já. Vždyť já jsem ještě ani nebyl pasován na rytíře.
5: Rozumím ti, Lancelote. Čekala jsem to. Vím o králi, který tě může pasovat na rytíře.
0: Opravdu, paní? Kde ho najdu? Jak se jmenuje?
5: Je to král Artuš. Doprovodím tě k jeho dvoru. Tam také potkáš dámu, která ti připásá meč a které budeš celý život věrně sloužit. Ale mám k tobě prosbu.
0: Není prosba, kterou bych vám nesplnil, paní, pokud na to mé síly budou stačit.
5: Má barva je bílá. Chtěla bych, aby to byla i tvoje barva.
0: Po celý život budu tu barvu ctít, paní.
5: Přijmi tedy mé dary, Lancelote. Bílé brnění, bílý štít, bílou přílbu i bílého koně.
0: Ach, paní, nevím, jak bych vám poděkoval. Díky té barvě budu pořád s vámi. A nikdy se jí nespronevěřím.
5: Nezapomeň. Je to barva čistoty.

0: Všechno je připraveno k pasování nových rytířů, králi Artuši. Ale nevím, jestli můžeme začít, když se dnes ještě nepřihodilo žádné dobrodružství.
1: Co dělat, Kain? Čas pokročil. Dej znamení.
2: Podívejte, tam, kdo to k nám přijíždí?
0: To je ale krásný pár. Bílý rytíř a bílá dáma. Zdá se, že se dnes přeci jenom něco přihodí. Počkejme s tím ještě, Artuši.
1: Dobrá. Přivítáme je, jak se sluší a patří.
3: Zdravím tě, králi Artuši.
1: Vítám tě na Camelotu, paní.
3: Přivádím mladého muže, který by se rád stal tvým rytířem.
1: V tom případě přicházíte v pravou chvíli. Ale je tvé přání i přáním tvého chráněnce?
4: Ano, králi Artuši, je to mé velké přání. A abych pravdu řekl, po ničem jiném netoužím.
3: Dávám ti slovo, králi, že si té cti bez výhrad zaslouží. Už to i prokázal.
1: Jak se jmenuješ, mladý rytíři?
2: Dobře by mu padlo jméno Bílý rytíř.
1: Máš pravdu, Gawaine, jen září.
0: Jen jestli bude stejně oslnivý, taky v boji.
4: Ano, pane, má barva je bílá. Ale dobil jsem si jméno Lancelot. Lancelot z jezera. A jsem připraven obhájit je v souboji.
3: Je to královský syn, králi Artuši. Víc nesmím prozradit. Jednoho dne se každý dozví jméno jeho otce. Nebudeš litovat, že si ho přijal mezi svoje rytíře.
1: Poklekni. Ve jménu Krista, svatého Michala a svatého Jiří ti Lancelote z jezera uděluji právo nosit svůj meč a vykonávat spravedlnost. Přísahej, že se nikdy nespronevěříš cti a povinnostem rytíře a že přijímáš všechny zákony a povinnosti, které patří ke společenství kulatého stolu.
4: Svatý Michal, svatý Jiří a Bůh, stojte při mně. Přísahám, králi Artuši.
3: Spolem, chlapče.
4: Odcházíte, paní?
3: Začíná ti nový život, Lancelote z jezera. Skutečný život. Nezapomeň.
4: Nikdy nezapomenu, paní. Na vás a na jezerní víly. A také si dám lepší pozor na to, abych už nikdy nezapomínal, co jste mi kdy řekla.
3: Sbohem, králi Artuši. Čeká mě daleká cesta domů.
1: Sbohem, paní. A přijmi moje díky, že si k nám přivedla svého chráněnce. Cítím, že je dnes velký den.
5: Ta krásná dáma odjíždí. Škoda, že jsem se s ní neseznámila. Kdo je vlastně ten mladý rytíř, kterého přivedla Merline? Vše na něm jen září a nejvíc jeho oči.
6: Prý se jmenuje Lancelot z jezera, královno Ginevro. Přísahal věrnost králi. Myslím, že by ses na něj neměla tak upřeně dívat. Mohlo by ho to přivést do rozpaku.
5: Nikdy jsem takové oči neviděla.
6: Ten mladík bude nejvěrnějším druhem tvého muže, královno.
5: Opravdu, Merline? To je dobře. Jsem přesvědčená, že si budou rozumět. Je v něm něco tak čistého. Chtěla bych ho poznat blíž.
6: Ach, ženy. Sbohem, královno. Už budu muset jít. Nastal můj čas.
4: Králi Artuši, svěř mi úkol, který mám splnit jako rytířskou zkoušku.
1: Ještě jsem tě ani nestačil opásat mečem a ty už bys chtěl bojovat?
4: Svěř mi, králi, poslání, na kterém dosud všichni ztroskotali.
2: Jen ještě počkej, netrpělivý rytíři. Vždyť ti král ještě nepřipásal meč.
4: Paní z jezera říkala, že mi meč připásá žena, které pak budu celý život věrně sloužit.
1: Ach tak. A ty takovou ženu znáš, bílí rytíři?
2: Chci sloužit královně.
1: Takové žádosti se nedá odolat. Ginevro. Ginevro. Tohoto mladíka jsme dnes pasovali na rytíře. Jmenuje se Lancelot z jezera. Jeho přáním je, abys mu připásala meč ty.
5: Já? Ale já jsem ještě nikdy žádnému rytíři meč nepřipásala.
1: Nemůžeš mu odepřít tu čest být jeho paní, Ginevro. Na tom rytíři mi velmi záleží. Chtěl bych ho co nejpevněji připoutat k našemu trůnu a ke kulatému stolu, i když neznám jeho původ. Jsem si jist, že je královský.
5: Jak myslíš, Artuši? Je-li to tvé přání, ráda to pro tebe udělám. Vstaň, bílí rytíři!
2: Nemohu stát před královnou.
0: Je z vás úplně mimo sebe, královno. Už nevstane. Vypadá to, že zdřevěň.
2: Možná se bojí, aby neomdlel. Musel to pro něj být těžký den, tolik nových zážitků.
5: Nevstanete, bílí rytíři? Co se dá dělat? Musím vám připásat meč v kleče.
7: Co to má znamenat, Merline? Co se to děje? Královna klečí na kolenou? Před tím neznámým krasavcem? Vždyť je to trapné. A Artuš se na to dívá? To je hlupák, ten můj bratr. Kdybych já byla na jeho místě, nepřipustila bych takovou nestoudnost.
8: Naštěstí pro nás, pro všechny, nejsi na jeho místě, Morgano. I když si jeho nevlastní sestra, je mezi vámi propastný rozdíl. Artuš získal moc, protože po ní netoužil. Ty ji nesmíš získat, protože po ní toužíš. Hodně ses ode mne naučila. A přesto si ještě nepochopila to hlavní.
7: O co se tu vlastně jedná, Merline? Všichni jste z toho rytíře jak u vytržení. A on má oči jenom pro Ginevru. Jako by stál tváří v tvář bohyni.
8: Toho mladíka k nám přivedl nevyzpytatelný osud, Morgano. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit ani ty, ani já. Ber to tak, prosím.
5: Dbej, krásný rytíři, aby tvůj meč konal vždy spravedlnost, aby chránil slabé před útiskem mocných a aby se nikdy nepotřísnil zbytečně prolitou krví.
2: Tak mi to řekla i paní z jezera, druhá nejkrásnější žena na světě.
1: Opravdu? A která je ta první, smím se ptát?
2: Přeci královna Ginevra, králi Artuši.
1: Ach tak, odpusť, že jsem zapochyboval, bílí rytíři. Teď už můžeš vstát. Královna ti to jistě povolí.
2: Ano, myslím, že bych měl vstát a odejít. I když bych zde nejraději zůstal celý život.
0: Celý život na kolenou u královniných nohou? Ten si umí vybrat. Měl by si na něj dát pozor, Artuši.
7: A Ginevře září oči jako jemu. Jak? Ona si myslí, že ho bude mít pro sebe. Nestačí jí král? Pust mě, Merline.
8: Jen tiše, Morgano. Pamatuj si, toho rytíře nikdy nezískáš, neuděláš z něj nástroj své touhy pomoci. Proti jeho čistému srdci jsi bezmocná.
7: Čistému srdci? Však já si poradím. Když budu chtít, budu ho mít. A pozvednu ho k sobě. Jsem přeci z královského rodu. Společně dokážeme velké věci.
8: Ten nepotřebuje být povýšen. A nepodaří se ti postavit ho proti králi. Přísahal mu věrnost. Přísaha pro něj znamená zákon. Pochop, Morgano. Smíř se s tím.
7: Kdo je ten rytíř, Merline? Řekni, z jakého je rodu?
8: To se všichni brzy dovědí. I ty.
7: A královna? Co se tak díváš? Získá královna jeho lásku. Aha, tak. Neumíš lhát. Královna bude milovat bílého rytíře a on jí. No to je ale nespravedlivé. A co král? Co ten hlupák Artuš?
8: Do toho ti nic není.
7: Ty se bojíš, Merline. Vidím to na tobě. Takže Ginevra a bílý rytíř, oni se budou milovat. Tak vidíš, ta vaše věčná láska nakonec všechno zničí.
8: Mýlíš se, Morgano. Ne láska, ale nenávist. Ta ničí. Sbohem. My dva už se nejspíš nepotkáme.
7: Odcházíš, Merline?
8: Vezmi si ode mne ten prsten. Budeš jediná z lidí, kdo bude moci mluvit s Merlinou.
7: Budu mít Merlinu v prsten a pomůže mi získat moc.
8: Vidět ještě neznamená mít moc, Morgano. Když jím otočíš, uvidíš mou tvář.
7: Kterou z tvých tváří, Merline? Tuto tvář mladíka nebo tvář starce?
8: Tu, kterou právě potřebuji. Ale pamatuj si, já uvidím tebe. Jestli se budeš stavět proti osudu, pocítíš to.
7: Nebojím se tvých pohrůžek, Merline. Jednou přemůžu tebe i osud.
8: Ne, Morgano, osud nepřemůžeš. Jednou si změníš také ty. To ovšem nebude na tomhle světě.
7: Já, že se změním? Kdyby to podle tebe mělo být. A kde?
8: Budeš spravedlivou královnou na ostrově Avalonu.
7: Já? Na ostrově mrtvých?
8: Mezi těmi, kteří putují k věčnosti, Morgano, to není totéž.
7: Říkej si tomu, jak chceš, ale já chci vládnout ještě na tomto světě.
8: Osud nezměníš, Morgano.
7: Uvidíme, Merline.
9: Čemu se směješ, Morgano?
7: Čemu se směju? Tomu tvému novému rytíři se směju, Artuši. Vypadalo to, že se už od královniných nohou nikdy nezvedne.
9: Proč jsi tak nespravedlivá, Morgano? Co proti němu máš? Co o něm víš? Jsi moje sestra, ale málo kdy ti rozumím.
7: Nevlastní sestra, Artuši, to nezapomínej. A nemám moc, na rozdíl od tebe. Ale jsem žena. A proto vidím věci, které ty nevidíš.
9: Proč jsi tak nepřístupná, tak chladná? Kolik mužů už se o tebe ucházelo a žádný se ti nezdál dost dobrý.
7: Třeba ve mně tvůj krásný nový rytíř konečně probudí to, čemu říkáte láska. Jenom se bojím, že nebudu jediná.
9: Jak to myslíš, Morgano? Proč mi stále znovu zaséváš neklid do srdce.
7: Byl bys raději, kdybych vůbec nebyla, viď, Artuši? Sbohem, Merline! A díky za dárek!
9: Merline, řekni, udělal jsem dobře, když jsem dnes pasoval toho neznámého mladíka na rytíře kulatého stolu. Vždyť ani nevím, čí je syn. Prostě jsem to chtěl udělat.
8: Tak vidíš, Artuši, že už mě nepotřebuješ. Umíš se rozhodovat sám.
9: Žertuješ, Merline.
8: Ne, vůbec ne. Vše přichází a zase odchází. Všechno se sobě podobá a přece nic není stejné. Čas je jen klam a přesto v něm věci míjejí. Slunce vychází a zapadá. Co jednou vzniklo, musí zaniknout. Pamatuj, Artuši, brzy nastane čas, kdy bude zapotřebí vydat se na novou cestu. Přijde nové volání.
9: Až ten čas nastane, řekneš nám, Merline.
8: Neřeknu, Artuši. Už tu nebudu. Odcházím. Můj čas se naplnil. Nejsem stvořený k tomu, abych žil mezi vámi jako dvořan v zahálce. Nezapomeň nic z toho, čemu jsem tě učil. Naslouchej sám sobě. Varuj se nerozhodnosti a křivd.
9: Ale ty nemůžeš jenom tak odejít, Merline. Jsi pro království stejně nenahraditelný jako třeba král bez tebe.
8: Nikdo není nenahraditelný, Artuši. Ani ty, ani já. Můj
6: čas se naplnil. Něco se začíná a něco jiné končí. Sám si to poznal. S Bohem, Artuši.
9: Všechna slova se mi zadrhávají na rtech, Merline. To není možné. Nezadrží tě nic?
6: Nic nezadrží osud. Nejsem tvůj otec a byl jsem jím možná víc, než kdybych jim byl doopravdy.
9: Merline!
10: Nevěř mé mladé podobě, Artuši. Ano, jsem to stále já. Byl jsem u tvého zrození. Postaral jsem se o tvé vychování. Přivedl jsem tě v pravý okamžik na pravé místo, abys vyprostil Excalibur z kamene. Stvořili jsme spolu kulatý stůl jako obraz světa. Na počátku naší cesty nebylo nic takového. Rozhlédni se po svých rytířích. Sedí okolo něj jeden vedle druhého, ačkoliv se dřív vůbec neznali. Jen bojovali jeden proti druhému. Pro tu krásnou a velkou myšlenku opustili hradby svých pevností a svou samotu, aby našli nový domov, nový smysl. Je pryč čas chaosu a každodenních válek. Vytvořili jsme ideál. Něco, co zůstane. Co trvá.
9: Co bude, až ty tu nebudeš? Nevím, nevím, nevím! Nikdy na tebe nezapomenu, Merline.
10: S Bohem, Artuši. Ale to už Merlinův plášť, sešitý z útržků látek, pestrých jak podoby, v nichž ho svět poznal, povlával ve větru a vířil prach cesty směřující k lesům. Totiž, ovšem, byl jsem to já sám. Promiňte, starci, že tak mluví o sobě. Vždyť to byl můj poslední výstup na dvoře krále Artuše. A vsadil bych svou hůl, že měl účinek. Všichni tam stáli na hradbách s otevřenou pusou, nevěříce svým očím ani uším. Už jsem se neohled. Bez tak jsem toho vnitřním zrakem viděl dost a dost. A abych ještě zvětšil dojem, proměnil jsem se v půli cesty znovu v mladíka, který si bezstarostně pískal na svoji píšťalku. Nic nechápali, byli jak skoprněli.
11: A já jsem se jen smál a pískal a spěchal jsem za paní z jezera. Viděli mladého muže, který se změnil v starce?
10: A starce, který se změnil v mladého muže.

se celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít jak na Havaji žít.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

Baba z Boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

0: se sem, jezevci zalezli zpět do svých děr.
1: Ale slyšíš to?
0: No, a co to je?
1: No to je ptáček.
0: No tak to je rozkladný ptáček. On má flétničku takovou malinkou.
2: Ale prosím tě,

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný.

miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové

Ana miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, krelíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte buřty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: O tom štěstí z klarinetu. Tak se jmenuje velká pohádka, kterou si právě teď můžete na Rádiu Junior poslechnout. Čeká nás spousta muzicírování a nebude v ní nouze ani otrobná kouzla. O ta se postarají Víla Brusinka a trpaslík Malináč. Hudbu zase zajistí klarinet, který prý přináší štěstí. Nevěříte? Tak se o tom přesvědčte sami v pohádce Anny Juráskové. Režie Jan Berger. Hrají Jarmila Švehlová, Miroslav Masopust, Veronika Dostálová, Daniela Kolářová a další.

0: Hrom do bubnu, Mařče. Podívej se na hodiny, kolik je. Ty nevíš, kudy vede cesta domů?
1: Vím, tatínku, ale my jsme dneska měli tolik hraní, že jsme si ani nevydechli.
0: No, kdák jste to všude byli?
1: V Poniklí na Křtinách. Narodil se tam kluk jako buk. Potom ve Vysokým, tam zase spatřila světlo světa jedna boubelka.
0: Ale.
1: Zejtra hrajem ve Výchoví na Záboje, pozejtří jsou Výlemněci dvě svarby.
0: A popozejtří a popopopozejtří a co takhle kozu podojit? Brambory okopať a drobek pokalcovat? Podívej, kolik se mi tu nahromadilo práce. Budu ti muset to tvý muzicírování zatrhnout.
1: Tatínku, nezlobte se. Já se do toho hnedle dám, když já hraju tak ráda. Vy nevíte, jaký to je, když vám persty sami po štěbenci skáčou a on za vás všechno, co cítíte, pěkně vypoví. A tejdě zauřete oči a nastavte ruku.
0: No, i prach na moutě. Tak to vidím. Nějaký tříberný rybičky se mi tu třepou na dlani.
1: To jsou krejcary, co mi můj kládinet vydělal. Ty jsou pro vás.
0: I žaludy, dudy. To jsou mi věci. No tak o to, každej krejcar je dobrý. Koupím novej hernec na mlíko. Starý už nám teče.
1: Tak vidíte.
0: Ale stejně bych tě radši viděl doma. Hernec bych dal zdrátovat a ještě by nějaký čas vydržel. Muzicírování, to je pro dňůče moc divný zaměstnání. Kdyby máma byla ještě mezi náma, taky by ní to zrovna nešmakovalo.
1: Tatínku.
0: Sedni si, zastav a spust. Ale počkej, nejdřív mi můžeš zahrát.
1: Táto, vy jste zlatý.

0: se nám tu spolu tancuje.
1: Přepěkně. Ale ještě pěkněji by se nám tancovalo, kdyby nám někdo hrál. Takhle nám zpívá jen ptáček Pinkáček s malinovým péřím.
0: A viter v korunách smérku, to ti nepostačuje?
1: Postačuje, ty můj zlatý. Ale kdyby nám někdo zahrál, bylo by to lepší.
0: Ty myslíš člověk?
1: No, a cák by na tom bylo?
0: Mohla by z toho poustať pěkná motanice. Oni lidský bytosti jsou docela inačí než my.
1: Koukej, tamhle zrovna jde královský syn. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím mi říkal, že hraje přepěkně na štěbenec.
0: Tak a i tě potvím, vyzkouším ho.
1: Hop a skok, hojeja, hajdulí.
0: Hop a skok, tralala, tralalí.
2: Kdák to tu mluví?
0: Já?
1: Já?
2: Nikoho nevidím.
0: Taky nemůžeš.
1: Jsme neviditelní. Víš, Lojziku?
2: Vy mě znáte.
1: Kdák by neznal královskýho syna Alojze? Jenže ty vypadáš spíš na Lojzika. Nejseš zrovna moc vznešenej.
2: Povězte mi aspoň, kdo jste.
0: Tak já jsem trpaslík Malináč. Starám se o maliny, aby byly pěkně červený a šťaunatý a chutnali malým haverlantům.
1: Já jsem Víla Brusinka. A co tu dělá malináč okolo malin? Já zase jít okolo brusy.
2: Rád bych vás viděl.
0: Zák v opřání. Srdce máš čistý jako harachovský sklo, ale zamilovaný nejseš.
1: Jako my, víš? To my jsme zamilovaný až po uši.
0: Ale dí, to by nebylo tak moc. Až po oblohu. A který je nahoru pěkný kousek?
2: A to se musím zamilovat, abych vás viděl?
1: Jo.
2: Pro pána. A do koho? A jak to mám udělat?
0: Jo, na to není žádný recepis.
1: Taky ti žádný dívče nebudeme hledat. To musíš sám. Jen nezapomeň, že musí mít čistý srdce.
0: Ale teď tě nám zahraj na ten tvůj štěbenec, ať si skočíme při muzice.
1: Hojeja, hajdulí.
0: Tralala, tralalí.
1: To se to tancuje docela ináč.
0: Ani větvička se nepohne, jak nás ta muzika nadnáší.
1: Humadrá.
0: Humadriá. Tralalí.

0: chlapáku si nějakou vybera, Lojzi. Čas sebou mersknul od malin k malinám a ty porád nic.
1: Co už těch princek tady prošlo faldem a házeli a hráli, až to dech bralo.
0: Dokonce i do bubnu bouchali. Jo. A ty jen tudle ne a tudle taky ne. A...
1: Tadle hraje, jako když kočiště mňouká.
0: A tadle zase, jako když koza térká. Co jak ty si vlastně myslíš?
2: Co jak bych si myslel, paní maminko královno? Že to všecko byly jen bernkalky. V té jejich muzice nebylo ani šumění háje, ani cverkot ptáků, ani sluneční usmívání, ani kousek srdce. Prostě nic.
1: Hochu,
0: nic.
1: Hochu, co tě to popadlo, cák? Musí příští královna na něco hrať? Vždyť si může objednať, muzikanty.
2: Do žádný tý princky jsem se ale nezamiloval. Cák si můžu vzít někoho bez lásky?
0: Jdi mi na bezinky, láska, láska. To je asi tak zrovna důležitý.
2: A co teda?
1: Já nevím, hochu.
0: Ale já vím. Nejdřív musíš koukat na to, jaká je hospodyně.
1: No jo, kolik přinese do pokladny.
0: Jakou má vejbavu, jestli má herbární cejchy, zlatý talíře a tříbemní užice, nože a vidličky.
1: Kolik má šimlů a kolik vranejch koní.
0: Zlatý kočár.
2: Tak a dost. Přestaňte do mě dunírovat. Až najdu takovou, která hraje na kládinet jako já a srdce bude mít čistý jako sklo, tak si ji vemu, ale žádnou jinou.
0: Na štěbenec, kdyby aspoň na harfu, to je královský nástroj.
1: Hraje na ní i král David na měsíci. Když se zakoukáš na oupelněk, tak ho tam přece jíc vidíš, ne?
2: Kdák by se táhal s takovým těžkým krámem? Kládinet se sterčí do kapci a šup na jedli nebo na modřín a už se může vyhrávat. Třeba na sluníčku, aby se mu zlatějc svítilo.
1: A už je zase jíc pryč. Jako když ho vítr odfoukne.
0: Po kom ten hoch jenom je?
1: To nevím.
0: Dědeček hrál na harvany a prachbába na loutnu. No, ale kdo ví, co bylo v té vaší familii?
1: No to zas prr, paní králko. V naší královské rodině se hrálo jen na královský nástroje. Takovej trumšajt. Nebo andělský zvonění. Ale štěbenec? Nikdo. Nikdo.

0: Tady je ale krásně. Brusinky svítějí jako lucerničky a maliny jako šňůra červených granátů. Už jich mám plnej džbán, táta je rád. Oh, sluníčko dneska pálí zlatý polínka ve svých kamnech z rouna v opřetérch. Jedno za druhým.
1: Oh. Malináči, podívej, usnula nám tady pěkný ďůče. Růže stolístka by ní mohla závidět.
2: A hrom do malino, jak je tu? To by bylo ďůče pro našeho Lojzika. Štěbenec jí kouká z kapsy, vidíš?
1: Jen jestli na ní umí hrať.
2: Tak to asi je.
1: Jestli je taková, jak vypadá, bude všecko jako po mejdle.
2: A konečně nás Lojzik uvidí. Teď už to tervá celý rok, co nám vyhrává jen tak do prázdna.
1: Do tohohle ďůčete se znáť zamiluje.
2: Teď ale potřebujem, aby zahrala na štěbenec a ne, aby nám tu spala jako v půlnoci.
1: Jestli na něj neumí ani pisknout, pak je naše náděj marná.
2: Počkej, počkej. Já jí drobet malinovým lístečkem pod nosem zalechtám.
0: Tik, to je ale horko. Já si tu spím a slunce po mně hází polínkama. Místo do kamen šup na mě. A ještě jednou se protáhnu. A pak honem k tátoj s malinama, aby je měl čerstvý.
1: Vytáhni z kapsičky štěbenec a zahraj nám.
0: Komu mám zahrať? Nikoho tu nevidím.
2: Nás není vidět, víš.
1: Ale neboj se, my jsme hodní. Zahraj.
0: No, když o to tolik stojíte, proč ne?
2: Umí to. Umí to ďůče jedno malinový. Tralala, tralalí.
1: Hajajá, hajdulí.
3: Musím se štípnout, jestli mě neklamou oči. Ta sladká melodie mě přitáhla ze zámku až sem. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. A svíčko nebeská, ona tu panenka jako rozkvetlej rozmarín.
1: Hraj ještě chvíli.
2: Za chvíli se k té tvý písničce přidají všecky zpěváčci v háji.
0: Ale já už ztrácím dech.
1: Ještě si párkrát růžově foukni.
3: Jak to ďůčátko hraje, v té melodii je všecko. Vítr, obláčky, zlatý divizny i modrý hořce a vůně jalovce. Nesmím ho vyrušit.
2: Vydrž ještě chvilku.
1: Piskej a nepovol. Tralí, tralalí.
3: Jde na mě slabo, to je ale podívánka. Srdce se mi potápí v blaženém jezeře.
0: Oh, je mi nátko. Co tu děláš?
3: Nic. Poslouchám tě. Hraješ skoro líp než já?
0: Ty taky umíš hrát na štěbenec?
3: Umím.
0: Ale v naší kapele nehraješ. Odkud seš?
3: Tady odvedle.
0: To je divný, že tě neznám. Vím o každém muzikantoj, od Jilemnice až po Vysokej.
3: Já nechodím moc mezi lidi.
0: A proč pak?
3: Ale tak. Jak se jmenuješ, ty muzikantko?
0: Marče.
3: A já Lojzik.
0: Tak mi taky zahraj, Lojziku. To je krása. Melodie se nese jako princezna. Takhle by snáď mohl hrát jen princ. Je telíčku voňavej. Všecko se najednou točí.
3: Podej mi ruku, Mařenko. Se mnou se taky všecko točí. Co jak se to děje?
1: Zamilovala se s Lojzičku.
2: A ty taky, Marčátko.
0: Je, no ne, vy jste hezký.
3: A jak malinký, jako pápěříčka. Konečně vidím, komu jsem celý rok hrál. Mařenko, tohle je Víla Brusinka a Terpaslíček Malináč.
0: Sedněte si mě na pérst.
1: Kdepak, já si sedám jen na Brusink.
2: A já na Maliny.
3: Mařenko, Ty má konvalinko voňavá.
0: Děti.
3: Celý rok jsem tě hledal a teď jsem tě našel. V oči máš modrý jako sojčí peříčko a vlasy, jako když vyleje korbílek zlata.
0: A ty máš, Lojzičku, ruce hervábený a v oči z černýho sametu.
1: Už hořej, jako suchý chrast.
2: Na první mérknutí.
1: Teď tu budete

0: Nemůžeš mi pouvědět, kde ten náš Alois porad lítá.
1: Jak to mám vědět, královno moje milá, když to nevíš ty?
0: Každý den na něj čekáme s obědem a každý den jídlo na zlatých talířích vystydne. Takhle to dál nejde.
1: To víš, je mladý, rozum má zelený.
2: No, ještě se ho zastávej.
0: Moc si mu povoloval, milý zlatý. Jiní princové měli už odmala svý povinnosti. Ale ty jsi ho nechal toulat se, kde chtěl, teď v něm nikdo ani prince nepozná.
3: Zacejt za to můžu já, u mě vždycky všecko začne a u mě skončí.
2: No teď taky jo.
0: Tak ty mu jdeš nějakým příkladem, jak se má od tebe naučit královat. Kdybys neměl mě, tak nemáš pokladně ani tří berně.
3: Ach ty žahule. Kdybys mi nedopřála ani hodici koulej v kulečníku, celý život se musím vedle tebe kerčit málem pod trůnem.
2: Tak a je to venku. Všecky tvý medový řeči byly jen jalový poudačky. Dřív jsem byla leluja a teď jsem žahule.
1: Nekřič tak, královno, kroč se, drobek, když já to tak nemyslel.
0: Nemyslel. Nebejt toho hocha, tak si spakuju svůj královský pingel. Odstěhuju se k mamince a staň se, pane králi.
3: Mlč, prosím tě, mlč. Je tě slyšet až v sousedním království, co si tam pomyslej.
0: To je mi jedno. Počkej.
1: Co zase?
0: To je tam, co mají princeznu Eleonoru?
1: Jo, tam.
0: A podívejme se. Slyšel jsem, že je prej jako obraz, namalovaný nejslavnějším malířem.
1: To nevím, nikdo jsem ji neviděl.
3: Kvůli tvýmu rámusení, který tam musí slyšet, jsem s nima přerušil všecky přátelský styky. Ani bych ním nemohl provostudu na oči. Napíšu ním vždycky akorát na Vánoce a Velkonoce pozdravu a dost.
0: Tak tejde, jim napíšeš něco docela inýho zlatým inkoustem. Já ti ten dopis nariktuju.
1: Královno milá, udělám všecko, co si přeješ, jenom už nekrocaň.
0: Ale nejdřív, než ti začnu diktovat. Vyzvím, co ten náš kudrnka celý den dělá. Podívám si, po jakých pěšinách v háji můj královský syn chodí.
4: Malináčku.
5: Co pak je, Brusinečko?
4: Až dneska přijde Lojzik a Maršťátko, zdechneme se. A necháme je chvíli o samotě.
5: A?
4: Když oni si taky mají co poujedět. A ne porad hrať, aby jsme my mohli tancovat.
5: To máš pravdu, Brusinečko. Když si musíme taky od toho tralala a tralalí a hajaja a hajdulí trošku odpočnout.
4: Já tady svým závojíčkem budu pucovat brusinky, aby se leskly jako červený srdce. Už je na ně akorát čas.
5: No jo, moje maliny se musí taky krapet přibarvit. Plechouku s barvou už mám připravenou.
4: Honem, pojď, už je slyším.
6: Mařenko, chtěl jsem ti už dávno něco poujedět, ale neměl jsem odvahu. Dej děti to povím.
7: Já nechci, Lojzičku.
6: Vždyť ty ani nevíš, kde bydlím a co dělám.
7: K čemu by mi to bylo? Mně stačí, že seš můj Lojzik. Ale já stejně všecko vím.
6: Ty moje růžičko bez ternu, nic nevíš, nic. A kdybys věděla, třeba bys tu se mnou ani neseděla.
7: Cak je to s tebou? Divný myšlinky ti v hlavě bzučej.
6: Ale já...

0: Malej uhlíček.
1: A kdybych tě jeden den neviděla, tak bych se snáď ustejskala. Tatínek mě porád hubuje, že se málo držím doma. Utíkám sem po tajmu.
2: Tak to jsme na tom stejně. Ty moje kytínko, takhle tě vemu do náruče a nepustím.
3: No počkej, Kuliferdo, tak jsem tě přece natrapírovala. Málem jsem si roztérhla tady v tom malině svou královskou sukni. Ale jen co přijdeš domů.
4: Lojzičku, podívej. Tamhle v malině se něco hejbá. Někdo tam je.
2: Ale jdi, to bude nejspíš ten terparslíček malináč. Barví tam maliny pěkně do červena.
4: Snad máš pravdu. Ale najednou na mě padnul takovej strach.
2: A z čeho?
4: Že to naše štěstí nebude už dlouho trvat.
2: Jak tě tohle mohlo napadnout, Marčátko?
3: Dobře jí to napadlo, milej synu. Takovýhle štěstí já vám přetrhnu jako kalcovskou nit. O to jsem královna.
4: Drž mě pevně za ruku, Lojzičku. Ještě nikdy jsem se tak nebála jako tejdě.
5: Moje znejmilejší, předem mýho dopisu přijmi pozdrav a milou vzpomínku na tebe.
6: Hrom do větrníku,
5: počkej.
6: To jsou mi věci.
5: Papír je tu poterhaný a...
6: Ukáž, já to přečtu, mám lepší oči.
5: No, no.
6: Ty jsi na mě, mám...
5: Mařenko.
6: Zapomněla, no. Že neodpovídáš na mý 630. psaní.
5: No, no, ty to taky dalo práci, než jsem je pochytala.
6: Že neodpovídáš na mý 630. psaní,
5: dál.
6: Který jsem ti poslal Bohluboj.
5: Ukáž, dej mi to, třesou se ti ruce. Jsem ještě zavřenej doma, ale porád na tebe myslím, kdybych si mohl aspoň zahrát na štěbenec, ale i ten mi skovali.
6: Jo, a zavřeli na 7 zámků.
5: No, poslouchej dál, milej králi. Posílám ti 37. dopis po bílým holuboj. Ha. Jo. Jestli mi neodpovíš, bude to pro mě znamení, že mě už nemáš ráda a dát ti psát nebudu, líbá tě tvůj Lojzik.
6: Tohle je pěkná zadrobenka.
5: No, tak tady máš toho svýho hocha. Ještě, že se mi podařilo i toho 37. holuba chytit.
6: Veme si princeznu Eleonoru a šmitec.
5: Co?
6: Poslal jsem zdvořilý vzkázání k sousednímu králi.
5: Ne.
6: Může se s holkou pro nemoc dostavit a taky posílá samotnou. Za chvíli to bude.
5: Jednou si taky udělá něco pořádného králi. Prince Alojzi, kde jsi?
7: Tady, paní maminko, už jdu.
5: No tak si pospěš, za chvíli tu máš neujestu.
7: Neujestu? A kterou?
5: No přece Eleonorku, už si prej na tebe dlouho myslí.
7: Tak ajď, na svatbu musí být dva.
5: To je nadělení, ona už je tady. Králi, nasaď si korunu. A ty Alojzi, honem na sebe navlítni svůj tříbrnej kabát se zlatýma knoflíkama.
7: Až naperší a uschne.
6: Alojzi?
5: Vítám tě, princezno Eleonoro. Jaká pak byla cesta, koně se neplašili.
4: Jde, ale cesty báte kosterbatý.
8: Teď si to všechno už dáte s Alojzem dohromady sami. My už na všechno nestačíme.
5: No. Tak se posaď, princezno. Princ ti chce složit poklonu. Už se tě nemůže dočkat, porad se po tobě ptá. No, máš tu náuštěvu ze všech náuštěv nejvzácnější.
7: Nikoho jsem si nepozval a s nikým mluvit nebudu.
4: To je by nějaký divný přivítání. A kdyby ruku nepolíbil a je pryč? To já se obrátím a půjdu domů.
6: Kdepák, dcerunko naše, to bys nám přece nic neudělala.
5: On náš Alojzek jen tak špásuje a za chvilku ho tu máš zpátky. Svarba bude za 3 dny a teď on myslí jen na tebe.
4: Jo.
5: No jo.
4: A co říká?
5: No, jaká jde o tobě pověst.
4: Jo.
5: No, jak si se vším víš rady, jak chceš hezka,
4: jako malovánka.
5: A jak se

0: I prach, dílo. Co máš porád očišťat a ve studínkách? Teď už s tebou není k vydržení. To tě tak vzalo, že tě z kapely vyhodili.
1: Ale ne.
0: No prej tě nemohli potřebovat, protože si hrála jen samý smutný melodie. No tak zapískej aspoň pro mě, jako dříju.
1: Nechte mě, tatínku. Já už nebudu hrát.
0: Duče, duče, no tak. Ty seš rozhycovaný jako cihla. Nemáš snáď horkou nemoc?
1: Nic mi není, táto.
0: No, takhle se tejrat kvůli vám muzice. Ale no tak, Marče. Nejdřív jsem byl rád, že ti okázali záda. Poudal jsem si, aspoň mi holka pomůže s kalcouským dílem.
1: Teď já vám pomáhám, ne?
0: No jo, ale co ukalcuješ, je celý mokrý ocels. Kdyby skalcovala pro Hastermana, to by byla jiná. Takhle musím porád ždímať a sušit. Ty musíš krapet mezi lidi, Marče.
1: Já nikam nepůjdu.
0: Vrach osoba jedna. Nejdřív se točí po kraji jako čamerda, pak aby jí zase jít z domu sterkal. Chytá se tě fantas. Půjdem ke kovářce, aby tě zaříkala.
1: Ne, ne. Já jsem, tatínku, zdravá. A zaříkávač se nenechám.
0: No, tak co mám s tebou dělat, Juče nešťastný? Jestli ti někdo ublížil, tak mi to pověs a já...
1: Ne, ne, to ne.
0: No teď je tomu už vůbec nerozumím. Když seš teda zdravá jako malina, půjdeš na zámek. Hledaj tam šikovný síly do kuchyně, aby ním pomohli v tom svarebním mumraji. No tak, krejcary, co ti kápnou, budou dobrý. A půjdeš tam hned letejtě a přestaneš bubákovat.

0: A Lojzi, ani si by ještě neřekl, jak se ti líbějí šaty, co mám na sobě. No, jsou zlatem kruplovaný. A Lojzinku.
1: Pěkný.
0: Jo, a ta, co je má oblečený, jaká ta je?
1: Pěkná.
0: Podívej, co říkáš mým střevíčkům z atlasového hrba, aby smašlej.
1: Pěkný.
0: A bujdovej oučes. Kuderlinky mi pěkně držej, viď?
1: Držej.
0: S tebou je poudání jako s němým. Ve očích máš jen melhu. Takhle jsem si já svýho ženicha nepředstavovala. Ty hadrnoško, ty mrkvičko. Kam jsem to dala oči?
1: Od kramfleků ní šlahaj plameny, jak letíš žalovat pan tatínko i králi a králůně. To jsem skočil pod kola. No, když mě moje marče zradilo, tak ať si mě veme třeba čarodenice.
0: Lojzičku, vidíš mě, Lojzičku?
1: Malináčku můj zlatej, to víš, že vidím. Sedíš na okně a čepička ti svítí jako ta nejčervenější malina.
0: To je dobře, že mě vidíš. Ještě jsi zamilovaný. Ináč bys mě neviděl, víš. Ale na tuhle symetriku parádivou Eleonoru, na to si nemyslíš, že ne?
1: Ne, opravdu ne.
0: Tak přece jenom na Mařenku. Přiznej se.
1: Máš pravdu, malináčku.
0: To byla pro nás rána, Lojzičku, když nám ptáček Pinkáček s malinovým péřím zjistoval tu novinu o tvý svarbě. Čekali jsme na tebe každý den, ale ty nikde. Celá paseka nám od smutku zežloutla a maliny a brusinky opadaly.
1: A co Marče? Marče se nevokázalo?
0: Ale vokázalo. Ploužilo se tam, no jako stín.
1: A proč mi neodpovídala na mý psaní?
0: Jo, to já hochu nevím. Na, tady máš štěbenec.
1: Pro Pětra na hodinu, odkud ho máš? Vždyť mě ho naši zauřeli na 7 zámků.
0: Tenhle je inej. Strč si ho do kapsy a zahraj na něj, až ti zítra v ten tvůj svarební den bude nejhůř. Ale pamatuj si, dřív ne, všecko by si spokazil.
1: Tak já bych si tak ještě mohl pokazit. Malináči? Malináčku, kde seš? Ani si mi nepouvěděl, jestli má Marče inýho. Jako když ho vítr odfoukne. Teď už je stejně marný všecko naříkání. Teď už mi zůstane na kérku parádivá hudermanice.

0: Japa to vypadá na zámku před tou zejtřejší svatbou.
1: Ale ani nevím. Nemám čas ani otočit. Jen jsem viděla, jak se na věži prápory plácají.
0: A prince Aloise a princeznu Eleonoru si nepotkala?
1: Ale ne, co jak by dělali v kuchyni. Princ Alois by si ještě někde vomás svůj tříbernej kabát se zlatýma knoflíkama a princezně Eleonore by mohl spadnout perstínek do polívky.
0: No.
1: Ale teď už mě nechte, tatínku. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
1: Všecko mě bolí. Nejvíc srdce. Lojzíčku. Lojzíčku.
2: Šeptám ti do sna, Mařenko. Zítra, až bude svarební průvod prince Aloise a princezny Eleonory, uteč z kuchyně a jdi se podívat. Jak bude chvíle ticha, zahraj na štěbenec tu melodii, kterou máš nejradši. Nic se neboj a zahraj. Pěkně nahlas.
1: Jako kdyby mi víla brusinka šeptala do ucha svým jemným brusinkovým hláskem. Brusinko, jsi tady? Kdák by ses tu vzala? Ale na okně leží brusinkovej lísteček. To je divný.
3: Tak, milá královno, konečně se zbavím koruny. Už mě pořádně tlačí a budu si moct podle chutě číst.
4: Co? Cože?
3: To se ví, že samý královský knihy.
4: Ale, a tak ty si budeš jenom číst a ani na procházku se mnou nikdy nepůjdeš po královských zahradách?
3: Teď víš, jak se na to už dávno těší.
4: Tak jestli myslíš, že si budeš jenom číst a zanedbávat mě, až budeš mít volno, tak to se mýlíš, se sakramensky mýlíš.
3: Já.
5: No tak paní maminko, pan tatínku, mírně vese. Už troubějí.
6: Aloisi? Aloisi? Aloisi? Sluší by teď šlo jíř a tříbe dikytky daděm? Ani ses na mě nepodíval.
5: Ale podíval.
6: Ale nepodíval.
5: Tak nepodíval, jak myslíš.
6: Trpět ran do královský věže. Co ty seš to za ženicha? Kam já jen dala oči? Co inejch jsem měla princovskej hochů, co o mě stály a který na mě mohli oči nechat? Všechny pentle na mých šatech měli spočítaný. A když mohli jednu pentli políbit, byli celý pryč.
4: Tak hezky se usmívejte, ať vás nepomluvěj. A vykročte stejnou nohou, ať si nezapletete štěstí.
7: Ono ním to havelantům přece jen sluší. Akorát, že Alois vypadá, jako kdyby spolk kus drátu.
4: Narounej se, posuň si korunu.
7: Padá.
4: No. A nekejvej tak tím, že zlem ještě mě klepneš.
7: Promiň.
4: Chytni si plášť, kapel už vyhrává. Tak a jdem.
1: To je nádher. Takovýho zlato se na každým hochoj blejsko. A ženský mají péra v oučesech všech možných barev. A šlo jí dlouhý jako mélo. Ach jo, škoda, že tady za sloupem nevidím prince a princezně do obličeje.
7: Milí děti, nastala ta přeuzácná chvíle, kdy vám můžu předat svou královskou korunu.
4: Chceš si vzít, milej synu Aloisi, ze svý vůle vedle stojící princeznu Eleonoru?
1: Všichni se ženě a vdávaj, jenom já ne.
2: Marče, zahraj.
1: Brusinko, kdák ses tu vzala?
2: Neptej se a hraj.
1: Já nemůžu, srdce mi tluče, až nemám žádnej dech.
2: Jen to zkus, teď je přišla ta pravá chvíle. Nebudeš litovat.
1: Myslíš, že to svedu, brusinko?
2: Zahraj jako na pasece.
7: Tak odpověz. Jo nebo ne?
4: Co se to děje?
5: Kdo to tu hraje na štěbenec? A zrovna tuhle melodii?
4: Tadle za sloube bďáká Ďouka.
5: Můj ty trůne. Dítě to Marsče.
1: pána, nemá měj mě v oči, Lojziček. Lojziček je princ ve tříberným kabátě se zlatýma knoflíkama. Kdák to jen mohl tušit? Srdce mi dočista ustydlo.
5: Mařenko! Květeličko moje.
1: Lojzičku, tak ty jsi na pasece nešpásoval, když jsi mi říkal, že seš princ.
6: Koukněte, vodi se objíbaj.
8: Jdou na mě mdloby.
5: Hvězdičko moje přejasná, proč jsi mi neodepsala na 37 dopisů, co jsem ti po holubech poslal? Myslel jsem, že jsi našla jinýho.
1: Já jsem, Lojzičku, žádnej tvůj dopis nedostala.
5: Nedostala?
1: Ne.
5: Tak tejdě tomu už rozumím. Paň maminko královno, to bylo dozajista vaše dílo. Ale pravá nevěsta je tady, moje mařenka.
6: Roztrhněte je od sebe, on by si snad chtěl vzít v obyčejný důče.
4: Já obdlívám.
8: Stráže, uberehněte to opovážlivý stvoření do věže až úplně dolů.
1: Lojziku, pomoz mi!
6: Zahraj na štěberec, až ti bude nejhůř.
9: Co to je? Nohy mě sami skáčou. Musím tancovat, ať chci nebo nechci.
6: To je honěnice. Musím se točit do kolečka. Moje hlava, pomoc.
1: Je, závoj by odletěl. Můj svarební závoj. Chyťte ho.
9: Koruna mi spadla pod trůn. To je rána. Nohy už pomalu necítím. No.
6: Přestaň hrať. Kdák si vzal ten štěbenec? Teď jsem ho zamkla na 7 zámku.
9: Tohle je nějaký jiný. Od zlejch mocností začarovaný. Alojzi, přestaň pískať. Bobte terch.
1: Alojz, kdeba seš tady ty? Ty panerko, ty haní pisku, ty halabudo, ty kohouty plechovy. Přestaň.
6: Nohy mám jako z mechu. A dech žádnej.
9: Alojzku, pomoc.
1: Ztratila jsem střevice.
6: Nohy už mám na dobro. Vošoupaný. Přestaň. Když přestaneš, ať tě potvím.
9: Vodáme tě s tím tvým ťůčetem.
5: Tak? Tak ale honem, pan tatínku králi.
9: Vodáme tě tady.
5: Ano? S Mařenkou.
9: Jo, s Mařenkou. Tady máš korunu.
5: Jenomže já tu vaši korunu, pan tatínku králi, nechci.
6: Umučená dobroto, zaplačte v oblaka, tak to zas poudáš.
5: Nechci. Pojď, Mařenko, podej mi ruku. Pěkný poručení a mějte se tu, jak chcete.
1: A co já? Cak bude se mnou?
5: Můžeš si sednout do kočáru a odjet domů.
9: Alojzku, kam utíkáš? Vem si tu korunu.
6: Vždyť ti bude tak pěkně slušet. Vrať se.
5: Až v Merklou je na perší na smerkový perkínko.

0: Tejdě je to ta pravá svarba. Slyšíš, Mařenko? Kde jakej ptačí kolourátek a housličky? Všecko je v jednom kole. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím přespěvuje.
1: Podívej, Lojzičku, v obloha na nás hází modrý poměnky.
2: Tralala, tralalí,
3: hajaja, hajdulí.
0: Na zámek se už nevrátím. Ať si paň maminka královna a pan tatínek král vyvádějí, jak chtějí.
1: Už si nikdy neoblíkneš tříbernej kabát se zlatejma knoflíkama.
0: To víš, že ne, ty moje bazalinko voňavá.
2: Podívej, brusínko, jak se mají rádi. Ale ona, ta lidská láska, je jiná než ta naše malináč. A jaká?

Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře, duší umělecká.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte chodskou pohádku o líné mance? Jestli ne, právě teď máte šanci si ji vyposlechnout. Na motivy Jindřicha Šimona Bára ji pro rozhlas připravila Martina Drejverová. Režie Karel Weinlich. Účinkují David Novotný, Lucie Pernetová, František Němec, Simona Stašová a další. Vyrobeno v roce 2008.
2: O líné mance. Rozhlasovou pohádku na motivy chodské pohádky Jindřicha Šimona Bára napsala Martina Drejverová. Dramaturg Václava Lidvinková, odborný poradce Josef Kuneš, hudba Jan Stibůrek. Hrají Martin David Novotný, Manka Lucie Pernetová, strýček František Němec, Brány Simona Stašová, Simona Postlerová, Petra Páchová, loupežník Antonín Hart. Záznam a střih Daniela Sochorová, zvuková spolupráce Petr Šplíchal, produkce Dagmar Podlešáková, mistr zvuku inženýr Tomáš Kselhofer, režie Karel Weinlich.
3: První praví,
4: dobré oche,
3: druhá praví,
4: špatně oche,
3: třetí praví,
4: dobré oche,
3: čtvrtá praví,
4: špatně oche,
3: pátá ale,
4: dobré oche, Jan, mnoho červů má.

0: A na chodsku tam se rádo klevetí. Tam i vrány lidskou řečí poudaj. Na oknech sedají, hustavení lítají, děti do něj nosí. O Janovi, co dobře orá, kde komu povedíli. Ale Ičko se poudá o Martinovi Hamance. A to vrány jistě vykřičí teký. A je to čistá pravda, žádná pohádka.
1: Žádná pohádka.
2: Pravda, pravda.
3: Žádná pohádka.
0: Martin Bůl truhlář. Šikovný mládenec. Ale že mu táta umřil, chodil ke mně občas pro radu.
4: Pozdrav, pán Bůh, strýčku.
0: Dejš to, pán Bůh. Karak se vede, Martine.
4: Jíčko zlé. Namluvil jsem si holku. Chtěl bych se oženit, ale máma bručí, hajci manku neberu.
0: A proč pa to?
4: Ale že je ze světa. Vyrostla ve městě a máma poudá, že radši tancuje, než krávu dojí. A tak teda nevím.

0: σας, Μίστερ Μπράουνινγκ.
1: Šetečky černý, sedí, poslouchají a pak všechno vykřičí. Musím zavírat okno.
2: Je to lepší, ale slyšíte sám, hůž se v omance nepěkně poudá.
1: Ale ty ji máš rád.
2: No to mám. Lícátka má červený karak růže. Mašle v copu nosí a smát se humí, až to bere za srdce.
1: Hádá jí něco, táta?
2: To se ví. Něco má uložíno, to přinese do stavení. A vejbavu teky naschránila.
1: A to paní mámě nestačí. Řekni jí, ať za mnou přijde. Já s ní promluvím.
2: Je, to budete hodnej, strýčku. Však vás pozvu na veselku.
1: No, mámě jsem domluvil a svatba byla. Pěkná, veselá, všeho dost. Vrány míli, o čem krákat.

Nevěsta tancovala, až bodky prodříla. Ale pak za pár dní se ukázalo, že stará paní máma míla pravdu. Mance se dělat nechtílo. A u sousedů na dvoře bůlo

0: Cak děláš, osobo nešťastná? Kráva řve hlady, slepice se pro červa klovou a ty ležíš na peci.
1: Tak jsem si mužičku přiležíla, že mě hlava bolí. Tepřiva se chystám do chlíva i na dvůr.
0: Jo. A že zvoní poledne, to sneslyšíla ženská zatracepená. A kde mám v oběd?
1: Martine, Martinku, pro tu bolest jsem ani uvařit nemohla. Ale víš co? Lepší spaní než medulízání. Přilehni si ke mně, zdřímneš si a hlad tě přejde.

0: Karakto v ráne vykrákali, tak to bolo. Po okolí se začalo šuškat, co šuškat. Poudalo se i docela nahlás, že je Manka línej cumploch. Co dostavení na penězích přinesla, to bylo brzy pryč. Martin dělal za oba, ale pak se mu to začalo příčit, když mu šíl od práce s dřevem odběhnout do chlíva nebo na políčko. Tak zas přišel na radu.
1: Tak, tak, strýčku.
2: A tuto tě trápí.
1: Inu, tuto si už nemůžu nechat líbit. Dostali jsme se s ženou do řečí a máma vyčítá, že to s takovým hospodářstvím dotáhnem z krávy na kozu. Že nám za chvíli nebude patřit ani šindálek na střeše.
2: No, asi má matka pravdu. Je mi líto. Dívče tu nevyrostlo. Neví, karak vzít za práci.

0: Slyšíte? I v rány o tom krákoraj. Je to tak. Jíčko, vidím, že jsem chybíl. Ale manka už je moje žena před Bohem. A k srdci mi přirostla. Ona není zlá. Jen krapátko líná. Co pa byste mi radil?
1: No, co? Bude třeba jí všechno nahučit. Pěkně trpělivě. Vychovávat. Karak dítětko od kolíbky.
2: Jakoby jí vrána zrovna přinesla.
1: Počkej, přivřu v okno.
0: Od kolíbky poudáte. A to je nápad. To se musí prubnout.
3: To jste lidičky neviděli, na co Martin přišel. V noci změřil ženu, karak je dlouhá, a do rána pro ní udělal kolíbku. Pak chytil peřinu, co na ní manka ležíla, a provazem jí obtočil.
1: Bula karak dítě v povijanu, rukou ani nohou nemohla hnout. Martin mě zavolal, ať se přijdu podívat. Kolíbal a zpíval.
0: Dítětko malý, jak jsi ospalý, jako zičky podojil, kašičku ti uvaří. A ty ještě spíš.
4: Martinku.
0: Pořád spíš.
4: Martine, já nespím, co to děláš? Pust mě, budu strýčkovi prosmích.
1: Prosmích hušci, že nepracuješ. A přitom se chceš mít dobře.
0: Nebula stu vykolíbaná. Tím je to. Holju. Nevíš, karak se na chocku dělá.
4: Dřít neboru, na to nejsem stavěna.
0: Ale jo, až tě vykolíbám, kaší nakrmím, všecko se naučíš. Tu máš do hubičky kašičku?
4: Ne, já nechci.
0: Jen jas, mančinko. Mančinko, papej, no ano, papej.
5: Žila holka u báby naší, nechtěla jí dát nemastnou kaši.

0: Aby se ti to, Martine, nehudusíla.
1: Dám jí zapít.
2: Pust mě, muži, nebo umřu. Ne, ne, ne.
0: Tak dost, Martine. Slyšíš, Karak křičí.
1: Ba, břeští Karak nemluvně.
3: Bude ta dívčička asi mokrá.
1: Převinu jí. A dám čistý plínky.
2: Mužičku můj zlatý, takovou ostudu mě nedělej. Už jsem vykolíbaná. Všecku práci ti udělám. Jen už mě nech.
0: Řekli byste, že to manku vytrestálo. A nějaký čas to teky tak vypadálo. Martin si svůj nápad s kolíbkou náramně pochvalůval.
1: To mi Ičko manka dobře vaří. Krupici na pánvi osmažíla, nalíla hrnčák mlíka, kaše, karak, malta. I hnětínky už umí upéct a kadečku zelí sešlapála.
0: Jak poudám, nějaký čas to šlo. I vrány o tom krákali. Ale za pár týdnů jí otrnulo a zas bylo od sousedů slyšít.
1: Manka, cák to děláš?
2: Když ve vsi tak pěkně hrajou, aspoň jsem si po dvoře zatancůvala.
1: Tancuješ, tancuješ, Hana dílo nesáhlas. Ruce máš od práce obrácený. Co babis chtíla? Dobře jíst, dlouho spát, jenom se parádit.
2: Máš pravdu, mužičku, to bych chtíla. Toto bych si nechála líbit.
1: To se smíla provdat za pána ze zámku. U mě se musí pracovat.
2: Však já budu. Z lásky k tobě, Martine. Hned zítra začnu.
1: Ne zítra. Začneš dneska. Všecky ženský Ičko předou, budeš taky příst.
2: Ale příst? To jako na kolovratě?
1: Kde jinde? Ale jestli se ti nechce, můžu tě zas pokolíbat.
2: Aha, to ne. Tak já napředu, když o to tak stojíš. To se budeš divit.
1: Snesl jsem ti z půnebí košel nůha koudele. Tak to přes zimu zpředeš a na jaře odneseš tkalcům na plátno. Bude na košili i na bílou šerku. Budem si mít co oblíct.

0: No, s tím oblečením Martin dobře nepochodil. Manka přinesla kolovrat s motovidlem, nadíla kužel, ale šlo jí to od ruky, karak těsto, co se lepí. Tu jí zlobíla cívka, pak pála šňůra, přetrhla se nit. Ona, Manka, víc dřímala, než předla. No, ale přišlo jaro. A to se zastavit nedá.
1: Tak, Manka, kolipa máš předen? Aby dáli aspoň na osnovu.
2: Možná dají na dvě osnovy, mužičku.
1: To je dobře. Musíme hale ta předena spočítat, aby nás tkadlec neošidil. Běž, vylez na půdu a házej mi jedelu.
2: Dobře. Ale ty mi házej předinka hned zpátky, Martine. Budu je dávat nahromadu, aby se nestrchály.
1: Tak se do toho dáme.
2: Martine, chytej!
1: 12. Házím zpátky.
2: A další.
1: 13.
2: 14.
0: 16. To vám byla podívaná. Z okna jsem koukal, karak Manka hází delů pořád jedno a to samý předeno a Martin jí ho vrací. Víc jich nemíla, ale myslíla, že jí to projde. Vždyť Martin jich napočítal 99. Třeba, že vrána křičíla.
3: Kaka, jedno je.
2: Ba, jedno. Je pěknější než druhý. Veď ty černá, jen si ke mně zaleď, nasypu ti tvarohu.
0: No, to se rozumí, že vrána zmlkla, jak se na ten tvaroh těšíla. A Martin se radůval.
1: Ty jsi, ženo, nějaká přadlena. Už se na to plátno těším.
2: To víš, mužičku, co bych ti kvůli neudělal.
1: Ono taky. Kdyby si některýho z nás pámbu povolal, aby bulo na rubáš.
2: Co tě to napadá myslit na smrt? Teď jsme se tva rok spolu, dopa by chtíl humřít.
1: Chtíl, nechtíl. Pámbu si může vzpomenout, to nikdy nevíš. A je dobře mít všecko připravený.
2: No, však těch přaden máme požehnaně. Na 5 rubášů by vystačilo.
0: Já toť se ví, nic nepovědil. Přece nebudu dělat v sousedství zle. Ale Martin po čase, když ženský nosíli demů hutkaný plátno, vzel podezření.
1: Já myslím, strýčku, že není všechno, karak má být. Hospodyně už prostírají plátno po trávnících. Kropí je. Schánějí popel na louh, aby ho vybělili.
0: A u vás nic.
1: Nic. A když se Manky voptám, tak žeprej tkadlec ještě plátno nedodal.
0: A ty nevěříš.
1: Věřil bych. Moc rád bych věřil. Ale ona klopí v oči, do stran jima uhejbá. Musím ji vyzkoušet. Zítra se ukáže, jestli mám na rubáš.
0: Nevěděl.

0: Oh, co já si teď počnu, když nemám plátna? Na poslední cestu tě vypravit musím. A v oblečenýho. No, vemu to jediný přadeno.
1: Pojď ještě, pán Bůh, manka. Prej ti Martin umřil.
0: Bože, stříčku.
1: Ale co pa to s ním vyvádíš?
0: Co pa by? Nítě má ho ovinu, když plátna není. Jeden konec niti uvážu mu na zub, druhej na nohu, tak. Však mi svatí tam nahoře jistě odpustí. A to, že rubáš nebul, se už můj Martínek nedoví.
2: Ale doví.
0: Je, mužičku, ty žiješ?
2: Jo.
0: Pán Bůh mi tě poslal zpátky, to jsem ráda.
2: Za to já se neraduju. Takhle bys mě vypravila do hrobu. Na funu se by lidi neplakáli, ale smíli by se, čemuže se to podobám.
0: A čemu, pa, se podobáš?
2: Base, ženo drahá, karak basa vypadám. Ta má taky struny od horadelu.
3: Ba, věru, věru.
4: Krá, krá.
3: Je jak basa. Krá, krá.
2: Pověz pravdu. Ty jsi napředla jen jedno.
0: Jen jedno. Jediný přadínko. Ale nechtíla jsem ti dělat lítost, tak jsem šidíla. Za to skládám omluvu a na svou duši slibuju, že už lenošít neburu. Neburu!
1: A zase se zdálo, že se manka polepšila. Časně vstávala, krmíla, dojila, ale s radostí to nedělala. Oči se jí pořád stáčely k peci. Ve dne v noci snílá o jedný daleký zemi.

0: pod ním, co k tomu třeba.
1: Ale, co pa to zpíváš za divnou písničku, Manka?
0: Ale, to je vám prý, strýčku, taková zem za devatero horama a devatero dolama rovná karak stůl. Lidi se tam o nic nestarají, po trávě se povalujou a podávají si do pusy jen kusy masa, čekuládu a koláče.
1: Jo, a maso se tam v trávě válí. Co mi to věšíš na nos, Manka?
0: Ale ne, tak to není. Jinak, přiběhne vepřík, do červena pečenej, na hřbetě má nůž i vidličku a volá: hukroj si, hukroj.
1: To bych si dal líbit. A co k masu?
0: Ze stromu pádne knedlík. Ne bramburový nebo z ječní mouky, ale z bílý, pšeničný.
1: A kdo pa to všechno chystá?
0: Nikdo. Samo to tam roste na stromech. U domů tam prý místo sloupků mají bursty karak noha tlustý a ploty z jelit a jitrnic. A když si někdo něco veme, tak to zase jít hned doroste.
1: A čím pak to všecko zapíjejí?
0: Z pump tam teče pivo, víno, jak kdo rád. A ve studnách je kafe. Ale jaký! I se smetanou. Ke kafi si seberete na poli pár hnětýnek nebo buchtu. Ty se kolem po zemi válej, karak u nás kamení.

0: odnes.
1: No, nenaříkejte vrány. Haž v té zemi buru, dám vám peky.
2: Mánka, vosobo nešťastná. Co pak temu věříš? Dítě to pohádka.
1: Hač si. Srdce mi potěší, když na to myslím. To by se mi líbilo, mít se tak dobře bez práce.
2: No, vidíte, pomoci jí nebylo. Končilo líto, hámanka se zase jít vyznamenála.
3: Tak, ženo moje drahá, je nejvyšší čas spožnout pšeničku. Hůž je zralá, zejtra vezmeš srpha, pustíš se do ní. Je jí jen kousek, do večíra si hotová.
1: Ale to ani k obědu nepřijdu?
3: Pro jednou to vydržíš.
1: To si teda musím navařit jahelnou kaši sebou.
2: No, na to manka bula, dobře se najíst. Kaša si uvařila plný hrnec, pořádně umastíla, háže dežnout. Šel jsem tam tady pomezi a slyším karak půdá.
1: Má pšeničko zlatá, co pasi s tebou počnu? Když tě v okem přehlídnu,

0: Vrany klevetivý. Jo, to by pšenka musíla být požatá, aby se mohla prodát. Ale manka? Najídla se, lehla si, spála do večíra. Na večír se za ní vydal Martin. A když uviděl, že pšenka stojí, žena leží, vzala ho zlost. Vytáhl nůž a milé mance uříznul co. Pak nabral bláto ze strouhy a pomazal jí v obličej. Spála tak tvrdě, že o ničem nevěděla. Až za dlouho se vzbudila a šla klidně domů.
1: Martine, Martinku, mužičku můj rozmílej, klikání už odzvonili, otevři mi vrata.
2: Co pa tu chceš? Ženská, já tě neznám.
1: To jsem přece já, tvá manka.
2: Manka? Ta ještě žne na poli pšenici.
1: Co?
2: Aby mi udělala radost. A ty se jí vůbec nepodobáš.
1: Jo, pato.
2: Nemáš cop?
1: Ne.
2: Líčka máš celý černý.
1: Prosím tě?
2: Táhni mi v odstavení, sice vypustím psa.

0: pro mši. Máš pravdu, krákalko. Martin mě už nemá rád. Copa se to jen přihodilo? Tvrdí, že já nejsem já? Na tvář si nedohlídnu, ale cop? Pro pána Boha, já ho nemám. Tak teda, Ičko, nevím. Jsem to ta? Nejsem to ta? Bula som mankalína, ale Ičko, jsem jiná.
1: Tak si myslím, Martine, že jsi to drobet přehnal.
2: Ale ne. Manka si trest zaslouží. Zase jít z huší přemohla lenost.
1: Mohl si vzít metlu.
2: Nepak. Mlátit jí nebudu. To se nesluší.
1: A nechat jí takhle na noc venku, to se sluší? Slyšel jsem, že se po kraji potulujou zloději.
2: Ti sem nepřijdou. Copa by si tu vzali? Manka bez tak nic nemá. Všechny peníze pohutrácíla za parádu.
1: Ale přece jen. Viděl, kam šla? Zamířila ke kostelu. Ke hřbitovu.
2: Tam nebo onam. Mně je to jedno.
1: Pro boha, Martine. Víš, co se na hřbitově díje? Po půlnoci se tam otvírají hroby a vystupují z nich neboštící.
2: Hajci.

0: Já bych Manku mezi duchy neposlal.
1: Ale já jo. Třeba některý Mance napraví hlavu. Já už si nevím rady.
2: No řekněte, co se mohl dělat? Ke hřbitovu bych se v temnotě neodvážil. Tam ani vrány na noc nelítají.
3: Aj, tak já si Ičko počnu. Jsem to ta, nejsem to ta. Bula jsem Manka líná, ale Ičko... Že mě v tom spaní někdo vyměnil. Ale kdo jsem, mi nikdo nepoví. Leda snad pan farář. Počkám na něj do rána u kostela. No, chladno není. Zavinu se do sukně. Tady za křížem si lehnu.
2: Jildo.
4: Kdo by se taky vydal v noci ke hřbitovu?
2: To máš recht. A měsíc nám pěkně svítí. Penízky se budou dobře dělit.
4: Ale že se nám na lupu dařilo?
2: Jo. Tady je pytlík zlaťáků.
4: Je.
2: Tadyhle prsteny.
4: Juuu.
2: S drahýma kamenama.
4: A dej to sem.
2: Počkej. Nejdřív jeden sobě.
4: A druhý mě.
2: Sobě.
4: A mě.
2: Sobě.
4: Slyšel jsi? Co to bylo?
2: Nevím.
4: A teď zás. Nějaká ženská.
2: O půlnoci? Ženská na hřbitově?
3: Sam tady renděte, je tu zima. Nechci tady zvat.
4: Vidíš?
2: No, zvedá se to za křížem. A hubu to má černou.
4: Spas, spaste duši.
2: Mrtví vstávají z hrobu.
3: Tak to bylo. A u kostela nejspíš zatoulaný psí. Jsem celá zlámaná. Na kameni se nedá spát, jako na peřině. Budu si sednout na kostelní schody, abych pana faráře nepropásla. Ale podívejme, co pa je to tady? A Romši, takový bohatství. To mě jistě dobrej pán Bůh obdarůval. Však on ví, proč. Tuto to pěkně seberu a s copem nebo bez něj můžu zasejc demů za Martinkem.
1: Ani se mi tomu věřit nechce, že pán Bůh pracovitým pomůže, to se poudá. Ale tobě, proč pa by tobě, ženo, dával odměnu?
3: No, nikdyž jsem ho nezarmoutila, v kostele jsem se modlívala a nejspíš si přeje, abych Ičko... Když
1: co? Když si nenapředla? Pšenku nesekála?
3: O tuto už nejde. Ale že nás bude víc.
1: Víc? Přijede někdo z přízně?
3: Nepřijede. Pámbu nám ho sešle. A ty drahocenosti nám poslal proto, aby jsme ho dobře vychovali.
1: Manka. že já budu táta.
3: A proč pa myslíš, proč pa jsem tý vráně sypála na okno tvaroch?
1: Manko, mančinko moje.

0: Tady na Chocku to tak chodí. Brány tu lidskou řečí poudaj, na oknech sedaj, v ustavení lítaj, děti do něj nosí.
1: Povídálo se po kraji, že chytli loupežníky. Ale bez kořisti. Prý oni přišli kdesi hřbitova. Ale Manka s Martinem toho nedbáli. Oba věřili, že jim pán Bůh pomohl. Po čase se jim narodil chlapeček. A Martin skákal radostí až do stropu.
2: To vám poudám, strýčku. Jestli kluk bude mít dobrou hlavu, tak mu studie zaplatím. Deť na to máme.

0: zás.
1: No, Martine, pouda se, kdo časně vstává, tému pán Bůh dává. A vám nadělil dvojnásob.
2: Tak, tak, bola sem mankalína. Ale Ičko, už musím bejt jiná.
3: No, už to bude. Já vím, máš hlad, broučku. Ještě čistou plínku vykoupat, přebalit, nakrmit a pak do chlíva dvůr zamést.
4: A tak pořád dokola. A to je čistá pravda, žádná pohádka. Mančinko moje zlatá.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Ve dvoudílném romanticko-dobrodružném příběhu budeme sledovat cesty a slavné skutky královského syna Lancelota, jednoho z rytířů Artušova kulatého stolu. Průvodcem tajemné výpravy do dob rytířských klání se stane Merlin, čaroděj a legendární ochránce nejen krále Artuše, ale i všech hrdinných rytířů jeho skupiny. Rozhlasovou hru Merlinův odkaz 2, dobrodružství rytíře Lancelota, napsal Michal Lázňovský, režie Vladimír Gromov. V roce 2001 účinkovali Josef Sommer, Ivan Řezáč, Jana Paulová, Jiří Plachý, Filip Blažek a další.

0: Dnes bych chtěl vyprávět poslední příběh z kroniky svého pozemského bloudění. Ano, já, kouzelník Merlin, který znal běh věcí minulých i přítomných a tušil ledacos o věcech, jež se teprv měly stát, jsem jednoho dne opustil dvůr krále Artuše a vydal se do houštin Brocelianského lesa. Mířil jsem k Dianinu jezeru, uprostřed něhož jsem postavil kdysi palác paní z jezera. Netoužil jsem už dál po lidské společnosti, zahálčivém dvorském životu. Přitahovala mě krása a svěží dech té víly. Toužil jsem po čemsi, co mohla vykonat jen ona. A i když jsem znal lidské osudy, nedokázal jsem číst ten svůj až do konce. Věděl jsem jen, že to, co se má stát, se stane, a nebránil jsem ničemu. Nechtěl jsem předstoupit před Vivianu se svou starou tváří. Musel jsem se znovu vtělit do své mladé podoby. Viviana byla stále stejně krásná.
1: Merline, tak dlouho jsem na tebe čekala. Mluv, přinášíš zprávy o Lancelotovi? Jak si vede u Artušova dvora?
2: Na mě se Vivianu nezeptáš.
1: Jsem šťastná, že jsme zase spolu, Merline. A co Lancelot?
2: Tvůj schovanec. Všichni teď mluví jenom o něm.
1: Chtěla bych s ním být pořád.
2: Opustil jsem Artuše a kulatý stůl.
1: Je to pravda, Merline?
2: Ano, Viviano. Navždy.
1: Ale co teď s tebou bude?
2: Chci být jen s tebou, krásná vílo.
1: Ale to nejde.
2: A přesto cítím tady. Tady. Kde mají lidé srdce. Že tě potřebuji.
1: Dobrá, Merline. Ale slib mi, že mne naučíš svým kouzlům.
2: Například?
1: Jak přeměnit starce v mladého muže.
2: Ne, to kouzlo neznám.
1: Tak mi aspoň prozrať, jak udělat, abych byla u Lancelota, když mě potřebuje.
2: To tě naučím. A dál?
1: Třeba, jak se zbavit otravných kouzelníků.
2: To je prosté. Stačí je zavřít do větrné věže.
1: Ach, zase začínáš s tou věží z povětří.
2: Sedím v té věži. Vše vidím, vše slyším, ovšem vím. Nikdo mě ale nevidí, jako bych byl a nebyl. Ve věži z povětří, uprostřed kapradí.
1: A smím tě v té věži navštěvovat, Merline?
2: Jen ty a žádná jiná. Nikdo z lidí už mě nikdy nepotká. Budeš mě, Viviano, milovat.
1: Budu za tebou přicházet. Budeme tajnosnubní jako kapradi. Budeme. Nebudeme.
2: Tak mi to říkal můj hlas. Proto jsem přišel za tebou.
1: A co můj bílý rytíř Lancelot?
2: Čeká ho první úkol v službách krále Artuše a dámy jeho srdce královny Ginevry.

0: Má se prostírat k obědu, králi Artuši?
1: Ještě se nepřihodilo nic pozoruhodného, hofmistře. Čekám, jaké nám tento den přinese dobrodružství. Bez toho nebudeme stolovat.
2: Králi Artuši, blíží se nějaký jezdec. Nezdá se, že by byl zvyklý na sedlo.
0: Natřásá se na hřbetě své herky jako spuchřelý měch.
2: A má naspěch.
0: Nejspíš ho žene strach.
3: Přicházím ke králi Artušovi s poselstvím od paní Znohantu.
0: Jen na berdech, nešťastníku. Král tě vyslechne.
3: Králi Artuši, stalo se neštěstí. Vévoda z Northumberlandu přepadl naše panství. Má paní se mu postavila na odpor. Aby však úroda nepřišla vniveč, město nelehlo popelem, armády nesplenily zem, uzavřeli jsme s vévodou dohodu, že dojde ke klání. Práva každé strany bude v turnaji zastupovat jeden rytíř proti jednomu nebo dva proti dvěma. Bude-li vévoda poražen, odtáhne beze škody ze země. V opačném případě se musíme vzdát bez boje. My ale, králi, nemáme rytíře, jenž by se vévodovi mohl rovnat.
1: Vážíme si rozhodnosti i moudrosti tvé paní. A nenecháme ji na pospas své voli.
4: Králi, dovol, abych šel její práva hájit já. Dej mi ten úkol jako rytířskou zkoušku.
3: Za útočníky se bude být sám vévoda.
4: Králi Artuši, musel bych pochybovat o své ceně, kdybys mi váhal svěřit ten úkol.
2: Lancelot mluví dobře, králi. Já mu věřím.
1: Když se za něj přimlouváš i ty, Gawaine, těžko mohu říci ne.
4: Jo!
0: Je celý nedočkavý konat hrdinské skutky. Teď má konečně příležitost dokázat, jestli se nepřeceňuje.
4: Vykonám, co je třeba, pane. Královno Ginevro, požehnejte mi, prosím.
5: Jdi, Lancelote. A Bůh ti žehnej.
1: Budeme s netrpělivostí čekat tvé zprávy.
6: Lancelot odchází? Konečně. Možná si začne všímat také jiných žen než královny. A to je příležitost pro tebe, Morgano. A pro tvá kouzla. Dej si na mě pozor, bílí rytíři.
7: Rytíř krále Artuše, Lancelot z jezera.
6: Lancelot z jezera? To je on? Znáte ho někdo? Viděli jste ho na nějakém turnaji? Slyšeli jste o jeho činech?
3: Nikdo ho nezná, paní.
6: Z jakého jsi rodu? Odkud pocházíš?
4: To nevím, paní. Nepoznal jsem otce ani matku. Vychovala mě paní z jezera.
6: Cože? Holobrátka! A ještě nalezence mi posílá ten spravedlivý král? Obávám se, že má přeje ztracena, páni. Král Artuš mě zradil. Poslal mi posledního ze svých rytířů. Chce se mi vysmívat.
3: Je vidět, komu straní. Tomu se říká spravedlnost.
6: Musíme si poradit sami, přátelé.
3: Pokusme se sami přijít na to, co podniknout.
4: Neměla byste urážet krále Artuše, paní. Je to nejspravedlivější panovník. No. A jistě věděl, co dělá, když mě pasoval na svého rytíře.
6: Vy jste ještě tady, mládenče. Nechte nás o samotě, prosím.
3: Paní se ti teď nemůže věnovat. Má práci.
8: A tak Lancelot zůstal trčet sám uprostřed dvorany, zatímco měšťané se tísněli kolem své paní a vzrušeně se přeli, co dál počít. Lancelota si už nikdo ani nevšiml. Nechali by ho snad umřít hlady. Lože mu nenabídli, koně neodstrojili. V mládenci rostl hněv. Konečně vyšel do města, které se chystalo na špatné časy. Někteří lidé už brali do zaječích, jiní nakládali do vozů, pořizovali si zásoby a všichni hádali, kdože se asi zítra postaví vévodovi.
9: Hej, zbrojíři, máš pěkný dům. Ubytuj potulného rytíře.
10: Oho, ubytovat? Dnes? Co tě napadá, fešáku? Nevidíš, že tady všichni balí? Možná už zítra budem na útěku.
4: Ale já slyšel, že vévoda odtáhne od města, kdyby byl zítra v turnaji poražen.
10: Kdyby jsou chyby, kdo by se tady vévodovi vyrovnal?
4: A řekni, myslíš, že je věc vaší paní spravedlivá?
10: Tak o tom není pochyb. Práva jsou na její straně.
4: V tom případě je tenhle meč zítra obhájí. Přísahám. I proti její vůli.
10: Och, pane, měl jsem v ruce hodně mečů, ale takový jsem nikdy neviděl. Ty nejsi z naší země.
4: Jsem rytíř krále Artuše. Lancelot z jezera. Máš doma ženu?
10: Hej, ženo! Máme návštěvu. No tak přestaň balit a pojď sem.
4: Dnes večer uspořádáme oslavu, jakou tohle město nevidělo. Dejte pect selata, nakupte víno, svolejte tanečníky, žongléry, trubadůry, muzikanty, kejklíře. Ať nikdo nepomýšlí na útěk a nepropadá malomyslnosti. A každý, kdo ctí krále Artuše, je vítán.
10: Bude tu celé město, pane. Vyklidte dvůr. Hej, všichni sem. Dnes večer u mne bílý rytíř krále Artuše pořádá oslavu hudbou a ohňostrojem.
7: Pan Kai, hofmistr krále Artuše.
6: Další rytíř od krále Artuše? Ach, bože, ten je zase starý.
3: Hofmistr Kai, známý mluvka, jsme ztraceni. Král Artuš vás zradil, má paní.
0: Zdravím tě, paní Znohantu. Tvůj vyslanec nám oznámil, že v zítřejším souboji se smějí být 2-2. Přišel jsem podpořit rytíře Lancelota.
3: To je od vás ušlechtilé, hofmistře.
6: Promiňte, nemohu se vám věnovat. Musím se rozloučit se svým městem. Možná i se svým životem. Zbytek noci strávím na modlitbách.
0: Jak, paní? Nerozumím ti.
6: Dost přetvářky. Dostali jsme už jasně najevo, komu král Artuš straní. Jaká hanba.
0: Pomalu, paní. Z čeho tak soudíš?
3: Nejspíš z toho, jakého budiš k ničemu nám poslal, hofmistře.
0: Koho tím myslíš?
3: Vašeho předchůdce ovšem.
0: Kde je? Co se stalo s rytířem Lancelotem?
6: Kdo ví? Nemohu sloužit, já ho nehlídám.
3: Nejspíš se polekal a utek. Zmizel.
6: S Bohem, rytíři. A nerušte, prosím, smutek mého města.
0: Smutek? Říkáte smutek, paní. Máte snad ucpané uši? Otevřte okno. Slyšíte? Poněkud divný smutek, nezdá se vám.
6: Co to má znamenat? Co je to za hluk?
3: Nechápu. Nevím. Vydal jsem jasné pokyny, jak se má město připravit na zítřejší fatální den.
0: Celé město slaví. Nerozumím tvé hře, paní. Vidím ale, že pohrdáš rytíři, kteří přišli hájit tvá práva za cenu vlastního života. Urazila se krále Artuše. Měla bys za svou píchu pikat. Ale složil jsem přísahu. Kdyby se dělo cokoliv, budu zítra na kolbišti hájit tvé právo proti vévodovi. S Bohem!
9: Heja! Heja! A všichni do tance!
0: Lancelote, tady jsi! Měl jsem o tebe starost, mladíčku. Nezdá se, že by se ti vedlo špatně?
9: Pane hofmistře, co vás sem přivádí?
0: Jaké pak hofmistře? Jsem Kai.
9: Jsem rytíř Lancelot, jaký pak mladíček?
0: Líbíš se mi čím dál tím víc, rytíři z jezera. I ty jsi byl tak skvěle přijat jako já.
9: Poslední pacholek by něco takového nestrpěl.
0: Moc pěkná slavnost. Kdo ji pořádá?
9: Já!
0: Rozumím, bravo. Doufám, že paní pukne vzteky. Přišel jsem ti říct, že zítra budem proti vévodovi 2. Je tady ale veselo. Možná si ještě dneska zatančíš.
9: Tak do toho, Kai, jenom do toho a díky.
6: Dost! Taková pohana, jak jakým právem se opovažujete pořádat v mém městě nehoráznou pitku, páni rytíři, v osudnou noc?
4: Toto je slavnost k poctě krále a jeho rytířů, paní. Nehodí se pro vás. Dobrou noc, jděte spát.
10: Rytíři krále Artuše se za nás zítra budou bít, paní. Jsme zachráněni.
0: I navzdory její vůli. Ať je král!
3: Pojďme se pomodlit, paní. Jedině prozřetelnost už nás může zachránit.
6: Slyšel jsi? A všichni stojí při něm. Taková urážka.
3: Klid, paní, klid, jsou opilí. Doprovodím vás.
6: Co na něm mají? Co na něm všichni vidí? Že je hezký? Ha!
9: Na počest krále Artuše a na vítězství spravedlnosti!
6: Bože, jak je možné, že jsem si včera nevšimla, jak je ten bílý rytíř krásný. Musela jsem být slepá. Zdá se, že celé město podporuje bílého rytíře.
3: Dav miluje mladé hrdiny, jen aby se v něm brzo neskámali.
6: Musím uznat, že ve zbroji vypadá mnohem majestátnější.
3: Jistě, je velmi elegantní, jenomže vévoda je dvakrát větší a stokrát zkušenější. Obávám se, že za pár okamžiků bude po kráse k naší škodě. Je čas chystat se na cestu.
6: Nikam nepůjdu. Zůstanu do konce.
0: Do boje, Lancelote!

0: zemřete v stoje, jako rytíř.
1: Prokletý. Nemohu stát.
0: Tedy se vzdejte. Přiznáváte porážku.
1: Odevzdávám svou duši pánu. Ještě jsem se nestřetl s někým, kdo by měl tak pevnou ruku a tak přesně zasáhl každou ranou cíl. Nevím, kdo si bílí rytíři, ale dělej, jak ti káže Bůh a svědomí.
0: Ušetřím tě, pokud mi odpřísáhneš, že už si nikdy nebudeš činit nárok na cizí majetek.
1: Budiš. Přísahám.
0: A pokud paní z Nohantu laskavě vyřídíš, že tě porazil ten, kdo nebyl hoden jíst s jejími podomky. Poslední z rytířů kulatého stolu.
1: Vím, že to nemůže být pravda, ale budu jí věrně opakovat tvoje slova, když si to přeješ, rytíři. Zaplať ti Bůh.
2: Hofmistr byl zasažen do ramene.
3: Je s tebou zlé, starý brachu. No co? Síly ti docházejí. Stárneš. Nejvyšší čas se pomodlit. Jenom se nevzdát. Zemřít. Vstoje!
0: Jdu ti na pomoc, Kai! Probůh, drž se!
3: Cože? Tak málo mi věříš, mladíčku? Jen se dívej, jak se bije starý lev! Tak co? Zasáhl jsem ho? Nebo on mě? Kde jsem? V ráji? Nebo...
2: Zvítězili jsme! Zvítězili jsme sláva! Jsme svobodní! Věděl jsem, že právo zvítězí!

0: Sykají v pořádku.
1: Mám ruce. Mám nohy. Dokonce i hlavu. Takže ti můžu složit poklonu. Všechna čest, mladíčku. Zatočil si své vodou tak, že na to do smrti nezapomene.
0: S Bohem, Káji.
1: Kampak, kampak, hrdino. Město ti chystá oslavu.
0: Věřiť mé paní královně Ginevře, že bílý rytíř splnil slib. Já musím dál. Musím se dozvědět, kdo jsem. Až na to přijdu, vrátím se na Camelot.
1: Jen jeď za hlasem osudu, tak by to řekl Merlin, ne? A buď si jist, že před králem vypovím všechno podle pravdy. Nezamlčím nic. Bůh s tebou.
2: On odjíždí! Zadržte ho někdo! Dělejte něco, no tak!

0: Měl jsi tam být, Gawaine, ty. Moc by mě zajímalo, aby si sporadil.
1: Nechtěl jsem, aby si myslel, že mu nevěříme. Chtěl dokázat, kdo je.
2: A co paní z Nohantukáji? Je hezká?
0: Je jako panenka, královno. Nejdřív jsem si říkal, že bude radost sloužit takové paní. Pak jsem poznal, že má nosánek pěkně nahoru. Ale dal bych na to svůj vous, že se do pana Lancelota dočista zbláznila. Hned ten večer, co jí tak urazil.
2: Urazil? Lancelot? Tomu nevěřím. Spíš opětoval její lásku, když je tak hezká, ne?
0: Co tě nemá, královno? Jen po ní loupnul okem a povídá, jdi spát, paní. Vážně, jak to říkám? A když všechno skončilo, nedal se udržet ani párem volů. Nestála mu za pohled. Jen mi stačil říct, Kaji, vyřiď královně Ginevře, že bílý rytíř splnil svůj slib.
2: Opravdu? Tak to řekl?
0: Přesně tak. A měl přitom takový výraz jako u vytržení. Jako by se modlil.
2: To je opravdu zvláštní rytíř, ten Lancelot z jezera. Kde teď asi bloudí?
3: Nemohu se mýlit. Je to tak. Ginevra miluje Lancelota. Ale nebude ho mít. Já ho dostanu. Budu mu v patách. Moji havrani ho budou sledovat na každém kroku.
4: Hej! Bílí rytíři! Stůj! Zakazuji ti vstoupit do řeky!
5: Jak? Zakazuješ? Kdo jsi?
4: Jsem strážce Kalného brodu.
5: Komu sloužíš?
4: Nejkrásnější královně světa. Nikdo touto cestou nesmí projít.
5: Sloužíš královně? Pak mezi námi není sporu, příteli.
4: Zůstaň na břehu!
5: Jen žádné obavy. I já sloužím královně Ginevře.
4: Nesloužím Ginevře!
5: Cože? Jak se jmenuje tvá královna?
4: To nesmím prozradit.
5: Nesmíš? Tak tedy přebrodím.
4: Propad si hrdlem!
5: Ve jménu královny Ginevry!
4: Kdo jsi? Jak se opovažuješ? Nemyslíš, že se vzdám? Jsi čestný muž? Sestoupíš z koně!
5: Svých výhod nikdy nezneužívám. Braň se! Co to má znamenat? A sešíleli jste, černí ptáci! Ublížil jsem vám snad! A co jsem vám udělal?
3: Nedej se, rytíři Kalného brodu! Zbývá jen 7 dní a dám tě vyhlásit nejlepším rytířem světa! Musíš porazit bílého rytíře! Musíš ho zabít! Nesmíš ho pustit po cestě na žalostnou stráč!
5: Zmizte, křiklouni! Zmizte, havrani!
4: Srazte ho k zemi! Zarýjte do něj zobany! Klovejte! Utopte ho v řece! Marně se bráníš, rytíři! Marně!
6: Hejno havranů se jako divé vrhalo na Lancelota, rvalo mu maso, sálo jeho krev, krákoralo a doráželo, když tu Lancelot jednoho zasáhl. Havran se proměnil v krásnou dívku, krvácela na boku. Ale než Lancelot stačil cokoliv počít, vzalo ji hejno s náskem do svého středu a odnášelo pryč. Byly to družky Víly Morgany.
3: Zranil si bezbranou panu, krutý Lancelote. Vidíš, jak krvácí? Říkáš o sobě, že jsi spravedlivý a bojuješ proti ženám?
5: A ty se odvažuješ prohlašovat za královnu. Kdo jsi?
3: Nevšiml jsi mě? Ne, přehlížel jsi mě. Měl jsi oči jenom pro Ginevru. Tu ale nikdy nemůžeš mít. Patří králi, mému nevlastnímu bratru.

0: My dva, Lancelote, my bychom spolu mohli dobít svět. Dovedu tě až na trůn. Miluj mě. Zapomeň na Ginevru. Nezdám se ti dost krásná? Říkají mi Víla Morgana, protože znám mnoho tajemství a kouzel. A s tvojí odvahou a silou.
1: Mlč! Kdybys nebyla žena, zabil bych tě.
0: Ještě se setkáme, Lancelote.
2: Řeka se barví krví, jsi zraněný, vílí rytíři. Krvácíš ze stovky ran, vzdej se.
1: Neumím se vzdávat. Kryj se!
2: Ušetři můj život, neporazitelný rytíři. A zbývalo jen 7 dní, abych se stal nejlepším rytířem světa.
1: Dám ti milost. Když budeš přísahat, že půjdeš na královský hrad Camelot a vzdáš se královně Ginevře.
2: Přísahám.
1: Řekneš jí, že tě posílá bílý rytíř a budeš jí vyprávět svůj příběh.
2: Udělám to, pane.
1: Jsi volný.
2: Jsem volný. Volný! Volný! Jsem volný!
3: Z čeho se najednou tak raduješ? Netrápí tě ztracený titul nejlepšího rytíře?
2: Ještě nikdy nebylo nebe tak modré. Nikdy nebyla tráva tak zelená. Začnu zase žít! Díky za tu porážku, bílí rytíři!
1: Omládl o 10 let. Raduje se jako dítě, že z něj spadl ten úděl. Je svobodný. Kéž bych se také uměl radovat jak dítě. V hlavě mi zní křik havranů na modrém nebi. Zvítězil jsem, ale voda se barví mou krví. Uvidím ještě někdy krásnou tvář královny Ginevry.

0: celoté. Odpočiň si, královský synu.
1: Neopustila jste mě, paní z jezera.
0: Zahojím tvé rány. Odpočiň si, nabere síly. Brzy tě čeká velký boj. Otevřela se ti cesta k hradu, který se jmenuje Žalostná stráž. Jestli ho dobudeš, všichni se dozvědí, kdo je bílý rytíř, který místo křivdy a žalů přináší spravedlnost. Tady máš 3 stříbrné štíty. Ten s jedním pruhem zdvojnásobí tvou sílu, ten se 2 jistrojnásobí a se 3 ti dá sílu za 4.
1: Chceš mě zahanbit, paní? Což pak si neporadím sám?
0: Nikdy nejsi sám, Lancelote. Pokud je na tvé straně spravedlnost, jsou s tebou i ti, které nikdy nepoznáš. Sám bys byl slabý. Pamatuj na tiché společenství spravedlivých.
1: Stydím se za své sobectví, paní. Děkuji, že jsi mě neopustila.
0: Nech si zdát sny o krásné tváři královny Ginevy a načerpej síly pro příští boj. Lancelote!
1: Co je to za smutné město?
2: Hej! Otevřete! Nebo tu všichni vymřeli?
3: Kdo ruší náš klid?
2: Už jsem se bál, že vaše město zhubil mor. Proč nevítáte pocestné?
3: Je vidět, pane, že přichází zdaleka. Tohle je město žalu, žalostná stráž. Tady je pánem Brandus z ostrovů. Nepřijímáme cizince.
2: To je proti přirozenému právu. Chci vstoupit do města.
3: Varujeme tě, rytíři. Ještě nikdo z živých nás o takovou službu nepožádal 2.
2: Já žádám, otevřete!
3: Sám si to chtěl.
2: Takhle vítáte cizince. 3 jezdci na 1. Dobrá. Pojďte!
4: Proboduje všechny. Nechte je ležet, ti lékaři už potřebovat nebudou.
2: Teď je vás víc? Hned 10 na 1! Už chápu, paní z jezera.

0: Byl to snad nejtěžší boj, jaký kdy osamělý rytíř svedl. Lancelot jen cítil, že mu paní z jezera vtiskla do ruky druhý štít a jakýsi zbrojnož mu podal nové pevné kopí. Tak bitva pokračovala až dopoledne. Chystal se prorazit druhou bránu.
1: Nezvedej hlavu, Lancelote. Nesmíš se podívat na sochu, která stojí nad branou. Kdo na ní pohlédne, tomu rozpoltí lebku ocelovým břitem.
2: Ach tak. Hej, vojáku! Řekni, co vidíš nad bránou?
3: Podívej se tam sám!
2: Nevěřím vlastním očím. Vidím tam krásnou panu.
3: Kde?
2: Amen. Teď před!
4: Tam! Podívejte! Brandus z ostrovu! Je na útěku!
3: Je konec bitvy! Trupte konec! Žalostná stráž se ti vzdává, bílí rytíři. Poklekáme před tebou na důkaz oddanosti a díků, že si nás zbavil krutého pána.
2: Proč tedy všichni mlčíte a pláčete? Pro boha, vstaňte!
3: Ach, pane, našemu utrpení ještě není konec.
2: Mluv, co ještě zbývá vykonat?
3: Sestup z koně. Povedeme tě.
2: Hřbitov. Co je to za podivné místo? Samé náhrobky rytířů. Tolik jich tady zahynulo? A na těch náhrobcích jsou vytesána jména. Zde v míru odpočívá rytíř Gawain. Co to má znamenat? Rytíř Gawain přeci žije. A tady rytíř Iwain. I ten je naživu, tak mluv.
3: Ty hrobky jsou ještě prázdné, pane. Ale podle Merlinovy věštby zde mnoho rytířů kulatého stolu najde poslední odpočinek. Tak je prý určeno osudem. Pojď dál.
2: Komu patří ta nádherná hrobka? Třpití se a září, jako by byla z jaspisu. Proč jdeme právě k ní? Je to snad hrobka nějakého krále?
3: Čti, pane, je na ní nápis.
2: Tento náhrobní kámen nepozvedne žádný z lidí, krom toho, který po právu dobil města?
3: Mnozí se pokoušeli tu desku odsunout, ale nepohnuli jí ani opíť. Je na tobě, aby ses o to pokusil. Ty, náš pán.
2: Já? Kterého ani neznáte?
3: Jsi nejlepší rytíř, jakého jsme kdy viděli, pane. Naše naděje.
2: Jsem nejmladší z rytířů krále Artuše. Dobrá, udělám, jak myslíte.
3: Dokázal jsi to, pane. Vidíš nápis pod náhrobním kamenem, pane? Čti sám.
2: Zde odpočívá v pokoji přeslavný rytíř Lancelot z jezera, syn krále Bana z Benwicku a královny Heleny? Já?
3: Jsi to opravdu ty, pane?
2: Jsem Lancelot z jezera. Jsem tedy také syn krále Bana z Benwicku a královny Heleny? Ach, jaká chvíle poznat jméno svého otce a své matky a hledět přitom do vlastního hrobu. Znamená to, že mám brzy zemřít?
3: Ne, pane. Jsou zde i hroby rytířů, kteří mají vykonat ještě mnohé hrdinské skutky. Ale ať tě kroky zavedou kamkoliv, osud tě jednoho dne přivede na toto místo. Taková je věštba.
2: Ale co teď bude dál? Proč na mě všichni hledí uslzenýma očima? Proč nedávají najevo žádnou radost? Co pak bude tohle město navždy zasvěcené žalu?
3: Pane, našemu trápení ještě stále není konec.
2: Co tedy zbývá udělat? Mluv! Proč se po sobě díváte?
3: Pane, odpusť nám.
2: Co?
3: Sestupme do tohoto sklepení. Povedu tě. Jsme na místě. Podrž mi prosím pochodeň a jdi napřed, abych mohl... Teď!
2: Co to má znamenat? Mříže? Jsem ve vězení, zešíleli jste! Tak si mě vážíte!
3: Odpust, vážíme si tě a milujeme tě, pane Lancelote. Žel, ani tvé vítězství nestačilo, aby město, které je pod tvou vládou, bylo zbaveno kouze.
2: Děláš si ze mě blázny? Pod mou vládou? Vždyť jsem vaším vězněm!
3: Jen dočasně, pane. Stojí psáno, že ten, kdo naše město osvobodí, musí zůstat v jeho zdech po 40 dní. Teprve pak bude našemu trápení konec. Bojíme se, že bys u nás tak dlouho nevydržel. Známe potulné rytíře, pořád je něco táhne dál a dál. Po 40 dnech tě propustíme a ty nám budeš vládnout až do své smrti. Nebo se vydáš na další dobrodružné výpravy, to bude záležet jen na tvém rozhodnutí.
2: Což pak není možné zbavit se prokletí jinak?
3: Je to možné, pane, ale je to příliš nebezpečné. Musel bys sestoupit do podzemí a tam najít klíč k našemu trápení.
2: Sestoupím tam. Jen mě propustíte z tohoto ponižujícího vězení.
3: Jsi ochoten přísahat, že učiníš vše, co je v tvých silách, aby bylo město osvobozeno?
2: Přísahám při jméně dámy, které sloužím, že zbavím vaše město kouzel, i kdybych měl přitom zemřít.
3: Budiš. Přineste světla. Otevřete mříže. Syn krále pana z Benliku se vydá hledat klíč naší kladby. Tudy, pane. Bůh s tebou. Dál musíš sám.
2: Mám otevřít ty dveře? Není to past?
1: Pozor!
2: Ach tak, skryté čepele.
1: Tady máš třetí štít, Lancelote. Poslední.
2: Bůh mě ochraňuje. Žiju? Ano. Zdá se, že mám hlavu celou. Díky, paní z jezera. Co se to pohnulo?
1: Tam.
2: Stín? Černý netvor. Jak? Chceš mě schodit do té páchnoucí studny? Buď já, nebo on. Jsme u cíle.
1: Ještě ne. Pozor, Lancelote.
2: Kdo je ta žena? Vypadá jako zjevení. Klíče! Drží v rukou klíče! Malý nebo velký?
1: Oba! Velkým otevře hrobku!
2: Mám je! Tady je vchod! Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého!
1: Ne! No! Malým klíčem otevře schránku! Pozor na zmii! Lancelote, můj krásný královský synu, žiješ, dýcháš, poslouchej, lidé tvého města se radují.
3: Děkujeme ti, náš pane. Osvobodil jsi své město od dlouhého trápení. Zde přijmi klíč od městské brány na důkaz naší oddanosti. Zůstaň, ale pokud se vydáš za dalším dobrodružstvím, budeme jako oko v hlavě střežit tvůj palác i místo tvého věčného odpočinku.
2: Konečně vidím ve vašich očích slzy radosti. Ať je tedy zapomenuto jméno Žalostná stráž. Napříště, ať se toto město, které má být mým osudem, jmenuje Radostná stráž.
0: ale přestože našel nový domov, nedokázal Lancelot zůstat na místě. Sotva nabral sil, vyrazil na cestu. Nikdo nevěděl kam, ani on sám. A dlouho o něm nikdo neslyšel.

0: Kdysi jsme přísahali králi Artuši, že kdyby se některý z rytířů kulatého stolu nevracel z dobrodružné výpravy, vydáme se ho hledat. Dovol mi, abych se pokusil Lancelota najít, nebo se aspoň něco dozvědět o jeho osudech.
1: Kdyby tu byl Merlin, poradil by nám.
2: Myslím, Artuši, že má Gawain pravdu.
3: Nerad bych přišel o své nejlepší rytíře.
0: Nesmíme zůstat nečinní. Co jestli potřebuje pomoc? Málo jsme Lancelota poznali, ale víme, že je jedním z nás.
2: Musím se ti tedy přiznat, Artuši. Měla jsem živý sen. Přišla v něm ke mně žena v bílém. Myslím, že to byla ta, která přivedla Lancelota k nám. Prosila o pomoc pro Lancelota. Prý je ve velkém nebezpečí, drží ho v zajetí nějaká žena. A myslím, že vyřkla Gawainovo jméno. Ten je jediný, kdo může pomoci Lancelotovi.
0: Díky, královno. Králi Artuši, ten sen je jasné znamení.
1: Dobrá. Přesvědčili jste mě. Svěřím ti ten úkol, Gawaine. Varuj se zbytečného nebezpečí. Budeš-li potřebovat pomoc, přivolej další rytíře, ale vrať se nám živ a zdráv. Budeme šťastní, když vás na Camelotu přivítáme oba.
0: Jak pustá a bezutěšná krajina. A mlha houstne samý močál. Jdi opatrně, Gringalete, můj milý. Stačí jediný chybný krok a jsme ztraceni. Se ocitli na konci světa.
4: To není konec světa, Gawaine, to ne.
0: Co to bylo? Slyšel jsi, Gringalete? Poslouchej, jako by někdo volal.
4: Svět je kulatý, Gawaine, jako kulatý stůl. Nemůžeš být na jeho konci.
0: Co je to za známý hlas?
4: Nepoznáváš mě? Ovšem, sejde z očí, sejde z mysl.
0: Merlin! Merline, kde jsi? Objev se! Mysleli jsme, že už jsi mrtvý, že jsi zmizel na dobro.
5: Nemohu se ti objevit, Gawaine. Nikdo z lidí už mě nikdy neuvidí. S nikým nebudu mluvit, jsi poslední. S kým mluví kouzelník Merlin? Vidíš aspoň něco z mého vězení?
0: Nic nevidím. Jen samou mlhu. Obrysy keřů, padlý strom, všechno se ztrácí v mlze.
5: Všichni lidé bloudí v mlze, Gawaine. Ty aspoň vidíš.
0: O jakém vězení jsi mluvil, Merline?
5: O vězení, ve kterém mě drží moje paní. Má víla.
0: Tvá paní tě drží ve vězení? A ty z něj neumíš uniknout?
5: Neumíš? To není správné slovo. Možná nechceš.
0: Není to šílenství?
5: Šílenství? Možná.
0: Vrať se, Merline. Chybíš nám. Král Artuš.
5: Všechno, co jsem měl na zemi vykonat, jsem vykonal. Teď už je pozdě na návrat. Má paní mě opředla svým kouzlem.
0: Ale jak se mohlo stát, že znala kouzlo, kterým tě spoutala?
5: Vyměnil jsem své vědění za trochu její lásky. Bylo pozdní letní odpoledne. Zpívali ptáci, šumělo kapradí, z mechu už vonil podzim. Cítil jsem, jak mě její ruce obepínají, jak se okolo mě točí jednou, dvakrát, třikrát, devětkrát. Bylo to něco jako štěstí. A když pak padl soumrak, bylo pozdě na cestu zpátky.
0: Udělám cokoliv, Merline, abych tě vysvobodil. Nezastavím se před ničím.
5: Pro mě už není cesta zpátky, Gawaine. Jdi dál. Za svým cílem.
0: Ach, Merline, kdybych jen věděl, kam mám jít. Jsem na cestě už týdny, měsíce. Po Lancelotovi ani stopy.
5: Tři ženy se přou o Lancelota Gawaine. Jezerní víla, která ho vychovala, královna jeho srdce a Morgana, která ho touží spoutat. Podařilo se jí ho vlákat do pasti a navléknout mu prstem ve spánku.
0: Víš všechno. Kde je najdu? Kde najdu Lancelota Merline?
5: Započal dobrodružství, které může dokončit jen ten, kterého nikdy žádná žena nespoutala.
0: Kdo je to, Merline?
5: Ty, Gawaine.
0: Já. A kde mám hledat, Merline? Kudy mám jít? Merline! Merline! Je pryč. Všechno je pryč. I močál je pryč, i kapradí zvedá se mlha. Ale vždyť je tu krásná cesta. Vyvázli jsme, Gringalete. A tam? Hej, ženo! Jaká je to pevnost tam za mostem?
6: Tam? Ach, to je Rigomer, sliční rytíři. Sídlo čar a kouzel černé paní.
0: Sídlo čar a kouzel? Podíváme se na ně.
6: Díky za tvé oddané srdce, Gawaine. Mnoho štěstí. Merline, to byl šťastný nápad přivolat Gawaina.
5: Někdy zmůže mužské přátelství víc než láska, Viviano. Teď už se nemusíš o svého královského syna bát. Pojď. Zůstaň se mnou. Jen chvíli. Čeká mě dlouhá samota. Vidím, jak se blíží.
6: Zůstanu s tebou, Merline. Mám ale jednu podmínku. Chci tě mít v tvé skutečné podobě. Zřekni se kouzla mládnout.
7: Budiš, Viviano. Doprovoď mě na mé cestě do tmy.
8: Hej, kde jste kdo? Neschovávejte se, zbabělci! Nejsem přízrak!
9: Jak jsi se sem dostal, pane? Už dávno k nám nenašel nikdo cestu. Odlož si zbroj, naše paní strestá každého, kdo vezme zbraň do ruky.
8: Kdo je vaše paní?
9: Psst! Černá víla. Nikdo jí nesmí odporovat. Buď odlož zbraň, nebo se otoč a utíkej, odkud jsi přišel.
8: Kde ji najdu? Mě nenažene strach.
9: Nikdo, kdo vstoupí do jejího hradu, se nevrátí takový, jaký byl. Na podzim přišel jeden rytíř, zlomil postupně všechna kouzla, kterými bylo město chráněno, a černou paní stejně nepřemohl. I on musel odložit zbraně. Nikdo z lidí nepřemůže.
0: Kde je ten rytíř?
9: V kuchyni, pane. Čistí zeleninu.
0: Tam?
9: Jo.
0: Ten kuchtík? Ach, bože. Lancelot. Lancelote!
10: To mluvíš na mě? Plechový člověče?
0: Ty mě nepoznáváš. Jsem Gawaine z družiny krále Artuše.
10: Nemohu poznat někoho, koho jsem nikdy neviděl.
0: Jsem rytíř jako ty. O tobě se ale říká, že jsi nejlepší z rytířů kulatého stolu.
11: Přestaň vykládat hlouposti a jdi mi ze světla! Nevidím na svou kapustou! Jestli mi neuhneš, praštím tě paličkou po hlavě, že už se nezvedneš a pak tě strčím do pece!
0: Zadrž! Vzdávám se, Lancelote. Jsi pořád stejně prchlivý a stejně obratný.
9: Rytíři, měl bys odejít. Kdyby tě tady našla paní, nevím, co by se mohlo stát. Na kuchtíkovi jí moc záleží. Přichází za ním každý den a nabízí mu lásku. Dala mu dokonce i prstýnek. A on jí hlupák pořád odmítá.
0: Prstýnek? Ukaž mi svůj prsten, kuchtíku. Prý si ho dostal od své paní.
11: Ukážu ti prsten, ale ty mě pak necháš na pokoji. Rozuměl jsi? Tady je. Jsi spokojen?
0: Dovol. Podívám se na něj zblízka. Je na něm cosi vyryto.
11: Neber mi ho, praštím tě!
12: Mám ho! Gavajne! Kde ses tu vzal?
10: Proboha. Co to mám v ruce?
12: Kde to jsem?
0: Máš v ruce místo meče paličku a místo štítu kapustu. Podařilo se ti, Lancelote, proniknout do tajemného Rigomeru a černá paní Morgana tě polapila do svých osidel. Naštěstí si ji odolal.
10: Rigomer. Zabil jsem zrůdu, přešel jsem most, prorazil ohnivé dveře, našel krásnou proradnou Morganu a vypil jsem s ní pohár vína, usnul jsem.
0: A pak ti ve spánku navlékla prsten.
11: Myslím, Gavajne, že je souzeno, abys to dobrodružství dovršil ty. Budu ti ve všem pomáhat. Musíme nahoru až k věži na skále. Tam sídlí Morgana.
0: Opatrně. Ať nám zase nenastraží nějaké své kouzlo.
11: Tam! Vidíš ji oknem?
0: Sedí u krbu. Běž vlevo, půjdu vpravo.
11: Zaútoč na ni ty. Bude to po právu tvé vítězství.
0: Tak dobrá. Teď!
11: Tam! Tam vidím její černý plášť!
8: Braň se, třeba si žena!
10: Kde je? Vytratila se před očima. Zbyl tu jen plášť.
6: Zradil jsi mě, Merline. To ty jsi dovedl Gavajna až do Rigomeru.
7: Osud tomu chtěl. Říkal jsem ti to, Morgano, že Lancelota nikdy nezískáš. Má příliš čisté srdce.
6: Jsi pořád tady? Myslela jsem, že jsi už mrtvý.
7: Jsem a nejsem ve věži spověcí. A jako hodinář naslouchám chodu osudu.
10: Jezerní paní říkala, že nejsem sám, konám-li spravedlnost, Gavajne. Někdy jsem na to zapomínal. Díky.
0: Čeká tě král Artuš, Lancelote? Královna Ginevra? Rytíři kulatého stolu!

To byly velké doby dobrodružství rytířů, kteří ve jménu krále Artuše a kulatého stolu konali divy po zemi. A já, Merlin kouzelník, jsem tiše dosníval pozemský sen, protože osud tomu chtěl. A to, co se má stát, se také stane.

0: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz. Bubanďák.

0: Ahoj, Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušoune.
0: Víš, o kom bude dnešní školka, Jani? A co vy, holky a kluci, víte to?
1: No já to vím, a co vy? No, nevíte, tak hádejte.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte ušiska. Kdo pak to je?
0: Jo, toho jsme poznali, že jo, kamarádi. No tak pozor, 3, 2, 1, medvěd.
1: Přesně tak, dnešní školka bude o medvědech.
0: Jo, jsou různí medvědi, ale my myslíme medvěda hnědého, který dřív žil i v naší zemi, v České republice. I teď se tu může objevit, ale už se to moc nestává.
1: Musím ti říct, Ušounku, že tohle mě pěkně zlobí, že kvůli autům a domům tady už nežije spousta zvířátek, co dřív.
0: No to mě teda taky štve, no.
1: Ale aspoň, že když už ho venku jen tak nepotkáme.
0: Tedy myslíš toho medvěda,
1: no? No jasně, medvěda. Tak ho můžeme potkat v Ušounově pohádkové školce.
0: Jo, no to je teda paráda, to jo.
1: A navíc jsem do školky přišel spřátelený medvěd.
0: Jinak by to ani nešlo, Jani. Medvědi jsou totiž šelmy a jsou hodně nebezpeční.
1: Je, ahoj, Oskaré.
0: Taky tě zdravím, Oskare. Kamarádi, Oskar vás zdraví a říká, že medvěd na člověka nechce útočit, protože člověk není jeho obvyklá sváča. Když může, tak se člověku vyhne.
1: Oskare, jsem moc ráda, že mě a Ušounovi ses nevyhnul a za to tady mám pro tebe první písničku.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Právě dohrála písnička, která je o tom, jak se na jaře budí medvěd. A to my o tobě taky moc dobře víme, Oskare, že umíš fakt dlouho spát.
0: No, že spíš celou zimu. Ušonku? Co to říká?
1: Jani, on doslova to říká on, ne já, jo. On říkal, že spí jako prd.
0: Prosím?
1: No, ty jsi říkala, že prospí celou zimu a on říkal jako prd.
0: Je teda, medvěde, to se neříká. Já vím, že to někdy dospěláci používají, když chtějí říct, že je to úplně snadné, ale ve školce se tohleto slůvko nepoužívá. Můžeš říct třeba pšouk, no ale...
1: jako pšouk.
0: Ale o tom jsem si nechtěla povídat, teda kamarádi, my jsme se do toho zamotali.
1: Tak já to teda všechno rozmotám, jo, protože vlastně jsme chtěli říct, ať už je tady smraďoun nebo není, že medvěd má totiž super extra čuch.
0: Takže by mu ten pšouk taky vadil.
1: No jo, jasně, no tak co?
0: A my si za malou chvíli vyzkoušíme, jak jsme na tom s čichem my.
1: Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, zase máme úkol, ke kterému budeme potřebovat maminku, nebo tatínka, nebo ségru, nebo bráchu, nebo paní učitelku.
1: Jo, protože my teď s Janou pustíme písničku a vy si zatím připravíte šátek, abyste si ovázali oči a nic neviděli. Nebo si můžete nandat čepici a stáhnout si ji přes oči.
0: A nebo ty oči prostě jen pořádně zavřete.
1: Ale hlavní je to, že?
0: Váš pomocník připraví tři voňavé nebo naopak nevoňavé věci, které vy budete po písničce poznávat.
1: A já už pro tebe tři věci připravené mám.
0: Nekoukám, nechci vědět, co to je, abych mohla hádat. Já si připravím taky něco pro tebe, ještě je připravené nemám, ale během písničky to určitě stihnu.
1: To jsem teda zvědavý.

0: kluci, posloucháte mou tedy pohádkovou ušouní školku,
1: kde už máte určitě připravené věci k očichávání.
0: Jo, já mám, holky a kluci, na očích šátek a Jana má pro mě připravené věci na hádání.
1: Tak čichej, čichej, co pak je tohle?
0: Je, to hezky voní. No to je mýdlo přece.
1: Správně. A co tohle?
0: Je, to je snadné. Mňam, mňam, mňam. To je čokoládička.
1: Tedy super, to jsem ani nevěděla, že mají strašidýlka tak dobrý čich.
0: Jo, mají, jo, to jsem frajer, co?
1: A nakonec tu máme...
0: Je, to jsou přece maliny.
1: Přesně tak, to je ale krásné a voňavé ovoce, viď?
0: Jo, pak si je u pohádky sníme a tu čokoládu taky. A teď teda já ještě chci něco dodat, že jsem teda super úžasný frajer a to se potom teda říká, víš co?
1: No.
0: Že samochvála smrdí.
1: No to se říká, tak se no. Nechval tak moc, já tě pochválím taky ráda.
0: Dobře.
1: Tak, no, teď, tak já, teď já,
0: no,
1: teď
0: no,
1: já.
0: No, tak.
1: Tak tohle je mátový čaj. To bylo snadné.
0: Jen se nevytahuj, víš, jak ta samochvála a tak dále a tak dále. No, tak ještě tu mám dvě vůničky.
1: Tak, tohle je citronová vůně na záchod.
0: Jasně, no ty jsi ale úžasná. A co tohle?
1: Je fuj, ušonku fuj.
0: Teda Jani, o jídle se nikdy neříká fuj. Jo, to si pamatuj, ale tohle to je úžasný, skvělý, smradlavý sír.
1: No, tak skvělý určitě je, určitě moc dobře chutná, ale já jdu radši otevřít okna, aby se to vyvětralo, jo. A ty zatím pusť holkám a klukům za odměnu pohádku.
0: Jo, ale ještě předtím zaspívám nejsmradlavější píseň na světě.
1: Tak do
0: je
1: toho.
0: Je o smraďochovi tchořovi, jo.
1: No.
0: Tak pozor. Co se děje v noře tchoře, to se nikdo nedoví. Tchořatům je s mámou dobře, koušou oca s tátovi. Je jim fuk, že lidi tvrdí, že tchoř děsně zapáchá tím, že ukrután z

0: Ještě to má dvě sloky, tak se můžeš přidat s tím ucháním, A hezky si přitom můžeš ještě zacpat nos, protože to je opravdu nejsmradlavější písnička na světě.
1: Tak já se ho potom ucpu.
0: No výborně, výborně, výborně. Když však tchoře v jeho noře člověk někdy poleká, je nám líto tchoře, ale ještě více člověka. Ten, kdo se ptá proč a nač, ať rychle nechá otázek. Lepší úprk, nežli pláč, když tchoř snad zdvihne ocásek. Snadno se to neříká, tchoř člověka postříká a pak tiše zmizí jako duch. A poslední sloka, co se děje potom, i ta naše malá madla ví. Většinou jde o to, že je člověk děsně smradlavý, že je z tchoře smradu moře, lidský smraďoch není rád. Ten smrad totiž nelze dobře vyprat ani vyvětrat. Tchoř se ovšem nezmění, tak snad by bylo řešení, kdyby člověk na čas ztratil čuch.
2: To byla krásná písnička.
0: No vidíš, a už si ten smradlavý sýr vyvětrala. Tak a teď už je ta pohádka, co?
2: No jasně, a kamarádi, já chci jenom připomenout, že jestli jste neměli čas splnit úkol, tak si ho můžete splnit klidně až po školce. Ale teď už ta pohádka.
0: Ušounova pohádka.

V létě rejdilo kolem plovárny Huan Le Pan tolik sardinek, že jejich namodralá záře zbarvila oblohu. Na konci léta bylo sardinkám na mělčině zima. U plovárny zůstal jen malý plavčíkův houf a nebe zbělalo. Jednou se i zbylé sardinky rozhodly, že se s mělčinou rozloučí. Naposled se prošli po plovárně. Najednou si všimli plakátů na kabinách. Na cestu do ciziny, kabinetka od kukvopičky. Kabinetka byla fotka 3x4 a kukvopička fotograf. Sardinky rozčileně naskákaly do vody. My přece taky plaveme do ciziny, do anglických, do holandských, do belgických vod, ale kabinetku jsme nikdy neměli. Starší sardinky spustili, že je to zase nějaká lidská vymyšlenost. Kabinetka, že je zrovna hřích proti podmorskému životu a že budou rády, až uvidí zase jen mořské dno, žaludek si nacpou garnáty a popovídají si pěkně po sardinkovsku puk, puk, puk se sledem nebo plackou. Ale mladé sardinky se bránily. Sardince prý nikdy není na škodu něčemu se přiučit. A druhý den šli ke kukvopičkovi, aby jim přece jen udělal kabinetku na cestu do ciziny. Kukvopička měl slamák a krásné džínsy, nad kterými mu přetékalo mírné sardinčí bříško. Postavil si sardinky před zmrzlinářský stánek. Tu ploutvičku níž, prosím, ano, a tlamičku směrem k zábradlí, tak, dívat se do objektivu, ano, a teď bych prosil nehýbat. Než stiskl spoušť, zvolal. Kuk, bopička. Sardinky se zasmály a fotografie byla hotová. Pas mají sardinky vystavený? Ptal se kukvopička. Sardinky mlčely. Co je to pas? Zeptali se za chvíli. Pas je pas, řekl kukvopička. Otisk ploutvičky, kabinetka 3x4, vlastnoruční podpis majitele pasu, jména potěru, místo jeho bydliště a tak dále a tak dále. Sardinky poděkovali, naskákali do vody a tam se zase pohádali. Jména potěru, to mě podržte. Večer přinesl kukvopička sardinkám hotové obrázky. Byly barevné a sardinky na nich svítily modře, zeleně, stříbrně a zlatě. Sardinky si je prohlížely, ale pořád nevěděli, co si s nimi počít. Kabinetka 3x4 je, jak jsem řekl, vhodná do pasu, řekl jim kukvopička. Mohu je ale zvětšit, pohlednice pak vkládáme do alba. Větší fotografie, případně zarámované, věšíme nad prádelník nebo nad postele, jak je libo. Sardinky mlčely a poulily očka. Kdyby sardinky dovolili, řekl kukvopička, přispěl bych radou. Sardinky mohou nechat kabinetky u mne. Použijí jich jako reklamního materiálu. Sardinky i děti na fotografiích od kukvopičky. Nebo i sardinka ví, kdo nejlíp fotografuje na pobřeží Atlantiku. Kukvopička. Sardinky zajásaly. Pak je kukvopička požádal, aby se nechali vyfotografovat na vycpaném žraloku. Fotograf tam měl nápis. Za malý příplatek dodám jakékoliv pozadí. No, a už byl čas. Sardinky odpluly. Jednu kabinetku má plavčík připíchnutou na dveřích. Když usíná, zdá se mu, že sardinčí hlásek šeptá z anglických, i z holandských, i z belgických vod. Ahoj, plavčíku.

0: dokonce dneska máme ve školce na návštěvě spřáteleného medvěda, medvěda hnědého, a už jsme se hodně dozvěděli.
1: Třeba, že medvěd celou zimu spí, že má skvělý čich a že dřív u nás medvědi normálně žili.
0: Jo, prostě si tady tak chodili po lese, protože tady bylo daleko míň lidí, daleko míň aut a daleko míň domů. To jsme se všechno dozvěděli. Ale Jani, třeba u našich sousedů na Slovensku medvědi nechybí. Ještě je jich tam naštěstí dost.
1: No a právě ze Slovenska se k nám občas nějaký ten medvěd přijde podívat.
0: Jako Oskar, který k nám zabloudil do pohádkové školky. Oskar říká, že nejvíc medvědů u nás je teda sice málo, ale přece jen v Beskydech.
1: V Beskydech, to jsou ty hory. A víš, co mě napadlo?
0: Jasně, že vím. Chceš si zaspívat Beskyde, Beskyde?
1: Chci.
0: Já nejsem proti. Užounova písnička.

0: No vypadá, že se mu to děsně líbilo.
1: Jo, jo, jo, však říká, že se mu to líbilo jako pšouk. No tak pozor, a teď máme v plánu cvičit a na to se taky těší, jo, jo, jo.
0: No, asi proto, že budeme cvičit po medvědovsku.
1: Jo, no tak jo. Ušou novo cvičení. Tak se pořádně postavte ze široka, nohy pěkně rozkročíme.
0: A ruce nahoru, jako

0: a tak šplháme jako na strom za lesními včelami.
1: Jasně, jo, jako holky a kluci, jako šplháme, protože my ve školce nemáme strom ani doma.
2: U Šonku toho si kamarádi určitě všimli, že jim ve prostřed obýváku nebo školky neroze strom.
1: No to já jenom, aby se tobě nebo kamarádům něco nestalo. Víš, jako náhodou musíme dávat pozor. No,
2: jo. Tak u Šoune nepovídej a šplhej. Jako šplhej.
1: Jo, já jsem celý jako šplhoun. No tak už jsem tady, už jsem, jo, já už se rozhlížím, už vidím do daleka.
2: No vidíš, a paráda, tak si jako nabereme med, z ruky si uděláme lopatičku.
1: No to je dobrota.
2: A nabereme si
1: ještě. Neolizujeme ruce, protože nemáme umyté.
2: Ale jenom jako ušoune. Oni to holky a kluci dobře vědí. Tak nabereme si ještě.
1: No to je dobrota, no to teda to.
2: A ještě si nabereme.
1: Je, co to je, Janí? No, pozor.
2: A pozor, pozor. Lesní včely nám nechtějí med dát, tak běžíme a máváme okolo sebe rukama, protože se snažíme ty včely odehnat.
1: Jo, běžíme, máváme, běžíme, máváme, máváme, máváme, máváme.
2: A já už nemůžu.
1: Je, to nás ty včely teda pěkně uhonil.
2: No, tak víš co, tak si sedneme a odpočineme a pustíme si písničku.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: No vlastně je to spíš školka medvědí. Jani, víš, co teď říkal Oskar? Že prý, kdybychom věděli, co si medvědi o nás lidech vypráví.
0: A ví, co si vyprávíme my lidé o medvědech?
1: Jak to myslíš?
0: Myslím vtipy.
1: No tak to Oskar nezná.
0: Tak mu jeden povíme.
1: Jasně, vypráví ho ty. Ty totiž vtipy vyprávět umíš, na rozdíl ode mě.
0: Dobře, tak já to zkusím. Zvířátka si postaví v lese na paloučku opravdu krásnou kadibutku. Samozřejmě jsou na ní všichni náležitě pyšní. Druhý den letí kolem sova a vidí, že kadibutka má vyražené okýnko. Tak naštvaná volá všechna zvířátka a ptá se: u kadibutky je vyražené okýnko. Jak se to mohlo stát? Víte o tom někdo něco? Přihlásí se zajíc a říká: já bych o tom něco věděl. Včera jsem šel na záchod a v tom tam vtrhl medvěd. Vykadil se, utřel si se mnou zadek a prohodil mě oknem. Sova přemýšlí a pak říká: no, medvěd, to je silné zvíře, s tím asi nic neuděláme. Další den sova opět letí kolem kadibutky a vidí, že jsou vyražené dveře. Už opravdu hodně naštvaná opět svolá zvířátka a ptá se, kdo o tom něco ví. Přihlásí se liška a říká: já bych o tom něco věděla. Včera jsem byla v poklidu na záchodě, přišel medvěd, vykadil se, utřel si se mnou zadek a prohodil mě dveřma. Sova je rozčílená, ale uzná, že na medvěda opravdu nemůžou. Třetí den letí přes palouk a kadibutka je rozmetaná na třísky. Sova málem dostane infarkt, málem omdlí. Svolá všechna zvířátka a křičí: to už je vandalství, kdo pak o tom něco ví? A přihlásí se ježek: já bych o tom něco věděl.
1: Já bych o tom taky něco věděl, protože jednou jsem si omylem sedl na ježka. No a to jsem taky vyváděl jako ten medvěd v tom vtipu.
0: To se pak nikdo nediví, že medvěd rozmetal celou budku.
1: Přesně tak, přesně. Je, no teda, to nám to uteklo, no, Janí.
0: A já jsem ráda, že se ten vtip líbí i Oskarovi a že se na nás nezlobí.
1: No protože kdyby se zlobil, tak by nás třeba sežrali.
0: No,
1: jenom,
0: no, no, no.
1: Jenom, že já už vím, co je teď na řadě.
0: No loučení.
1: No, jo, teda, to se musíme rozloučit, že jo?
0: Jenom poprosíme holky a kluky o obrázky a dneska je to jasné.
1: No jasně, namalujte nám medvěda.
0: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my někomu z vás potom za krásný medvědí obrázek pošleme odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte někdy do zoo omrknout medvědy, anebo si je najděte hned po školce v knížce.
1: Ano, ano, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr veselou písničku Medvědi nevědí.
1: Písnička.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky, to je každodenní program.

vždycky říkal, synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kotkosti.

velikej. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli. Nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

starosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.
2: What's going on?

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 307.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřelovce ptala, který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer. A správně nám odpověděl Filip Voženílek, že to bude David Málek. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Kolik členů má skupina BTS? Opakuju ještě jednou, kolik členů má jihokorejská K-popová skupina BTS? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Chodíte cvičit do Sokola a znáte Sokolíka Pepíka? Právě o něm naspívala písničku Bára Ladrová, která se zároveň stala i ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Ten už 11. rokem motivuje děti k pohybu hravou a zábavnou formou. Učí se správně házet, skákat nebo běhat pod vedením profesionálních metodiček, no a během roku plní i nejrůznější pohybové úkoly. Za odměnu můžou dětští účastníci získat originální 3D medaile z bioplastu a čekají je i speciální výzvy, například letní desatero. Do projektu se zapojují mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení. V minulém ročníku se hýbalo přes 80 tisíc dětí. No a jak se do projektu Se Sokolem do života můžete zapojit i vy? A jaké další pohybové rozcvičky se zvířátky si pro vás Bára připravila? Tak o tom si budeme povídat už ve středu 27. května v 7 večer. A my už se moc těšíme na vaše dotazy. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
0: Novinka.

0: Tak to byla první novinka hitparády Rádia Junior Sokolík Pepík od Báry Ladrové, která za námi dorazí už ve středu 27. května v 7 hodin večer. Soutěž. Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vybíráme tip od Tomáše Mejstříka Sideways. Jeho autor Zayn Malik patří mezi nejvýraznější hlasy současného popu a R&B. Fanoušci si ho poprvé zamilovali jako člena slavné kapely One Direction, která se dala dohromady v roce 2010 díky soutěži X Factor. V roce 2015 ale ze skupiny odešel a vydal se vlastní hudební cestou. A jeho songy celkem snadno poznáš. Hodně často v nich totiž zpívá takzvaným falzetem, kdy zpívá lehoučce hodně vysoko, mnohem jemněji a vzdušněji než při běžném mluvení nebo zpívání nižších tónů. Tak pořádně nastraš uši a zkus odhalit, kdy speciální pěveckou technikou zvanou falzet zpívá. Tipuju si, že to na 100% poznáš správně. Zayn Malik pochází z Anglie, má ale také silné jihoasijské kořeny. Jeho otec je z Pákistánu, což se v posledních letech promítá i do jeho hudby a možná to uslyšíš i v následující písničce, která je o vzpomínkách na vztah, který sice už skončil, ale emoce z něj stále zůstávají. Zayn Malik, Sideways.
1: Novinka.

0: Jak se vám líbil falzet Zejna Malika v písni Sideways? Jestli ano, tak hlasujte pro první novinku hit parády Rádia Junior anebo si vyberte svého favorita mezi dalšími 11 supersongy. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám je pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparada.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejmenší počet hlasů?

Vypadává novinka z minulé 12 to 12, za kterou stojí teprve 20-letý hudebník z New Yorku, vystupující jako Sombre. Škoda, no ale nevadí, určitě se od něj v budoucnu máme zase na co těšit.

0: ve 307. kole už neuslyšíme ani Pam Rabbit a Evu Farnou s písní Baby no a co. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbila. V našem žebříčku se udržela po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ji odesíláme do síně slávy. Jejich nejlepší umístění bylo 1. 5. místo. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Jsou to bratři Felix a Lukas Hainovi z Berlína, kteří si říkají Fast Boy. Jejich hudba je plná energie, chytlavých melodií a dobré nálady, která tě hned nutí si začít pobrukovat. No a teď kvízová otázka. Vzpomeneš si, o čem je jejich single Beautiful Life? Za A o dospívání a vzpomínkách na mládí, nebo za B o vesmírných cestách raketou, nebo za C o přírodě, květinách a zvířatech. No a správná odpověď je za A. Píseň je o dospívání a vzpomínkách na dětství a mládí a pubertu. No a o tom, jak si člověk až zpětně uvědomí, jak krásné byly obyčejné chvíle, které tehdy třeba ani vůbec nevnímal. Fast Boy tak Beautiful Life připomínají, že největší kouzlo života je často v úplně obyčejných momentech. A já s nimi víc než jen souhlasím. Fast Boy, Beautiful Life.
1: 10.

Bratři z Berlína, kteří si říkají Fast Boy, získávají v hitparádě Rádia Junior už po druhé 10. místo. A koho pak máme na předposlední devítce? Minule 8. Káju a Bambuláčka. Role nové Káji se od podzimu ujala mladá muzikálová herečka a zpěvačka Erika Fenslová. Nejprve se v bambulkovém světě zjevila jako princezna, no a potom z ní vyčarovali novou Káju. Jaká nová Kája je, co už stihla s Bambuláčkem zažít a co má ráda? Mrkni na náš rozhovor a dozvíš se to. Stačí kliknout v hlasovací tabulce Hitparády Rádia Junior na odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše videjko. A teď už si užij lekací song Buff od Káji a Bambuláčka. 9.

0: Nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 8, teď je na 9. příčce.
3: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A kdo pak se nám probojoval z novinky na 8. místo? Je to 19-letý David Málek, který se v těchto dnech v Brně Židenicích učí na ústní část maturitní zkoušky na střední škole umělecko-manažerské. No a klobouk dolů, že i přesto dojel do Prahy na rozhovor do Rádia Junior. Najít si ho opět můžeš v hlasovací tabulce Hitparády, kam již brzy přibyde i naše video. A určitě na Davida mrkni, protože je to fakt fešák. Někdy dělá i modeling a jednou by si rád zahrál ve filmu, ideálně Spidermana. Úplně stejně jako Adam Myšík. Ten by si taky rád zahrál Spidermana, což se mu podařilo aspoň teda v jeho hlasu, protože Spidermana Adam Myšík dabuje. No a jak to tak pozoruju, Spidermana by si asi chtěl zahrát nebo se jim rovnou stát snad každý kluk. Každopádně budeme Davidovi Málkovi držet palce, ať si skvěle užije turné s úžasným písničkářem Michalem Horákem a ať mu vedle komparzu do filmu vyjde i nějaká velká role. A víš, do které bych ho z fleku obsadila já? Viděla bych to na prince. A dokonce i vím přesně na kterého. Na šípkového růžu. David Málek, usínám. 8.

Usínám, tak se jmenuje novinka z minule od 19-letého Davida Málka. Aktuálně 8. příčka. A já už to vidím. Vánoční pohádka a David Málek v roli šípkového růži. No, to by byl banger. Už jsme na sedmičce, kterou opět získává hudební producent Anima s písní Bad Angel. Jeho koncerty nejsou jen obyčejné DJské sety. Často připomínají obří multimediální show plné hologramů, digitálních postav a futuristických projekcí. Fanoušci říkají, že jeho koncert

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Opět získávají 7. místo.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A žádná změna se neodehrála ani na 6. příčce, kterou si už po druhé za sebou odnáší skupina BTS. O této jihokorejské K-popové formaci jsme si tu už povídali mnohokrát. A tak by mě zajímalo, jestli si pamatuješ, kolik má členů. Za A6, nebo za B7, nebo za C8. A správná odpověď je přesně uprostřed. Skupina BTS má 7 členů. Každý z nich má ve skupině jinou důležitou roli. Najdeme tam lídra, několik reperů, hlavní zpěváky i tanečníky. Někdo vyniká hlubokým hlasem, jiný zase vysokými tóny nebo neuvěřitelnými tanečními pohyby. Právě díky tomu se jejich hlasy i styly krásně doplňují a BTS zní tak originálně. A teď už si užij jejich Swim.
1: 6.

0: Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, je opět na 6. místě. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Je to před týdnem bronzový 14-letý Jony z písní Sny. A jen tak by the way, zajímalo tě někdy, o čem se lidem nejčastěji zdá? Mně jo. A tak jsem se to snažila vypátrat. A víš, na co jsem přišla? Že úplně nejčastěji se lidem zdá třeba o létání, padání, škole, práci, cestování, anebo o tom, že někoho hledají. Spousta snů bývá fakt hodně zvláštních a zamotaných, protože náš mozek si během spánku uklízí myšlenky, zážitky a emoce z celého dne. Tak co, máte některý z těchto snů taky? Já jo. No a teď už je čas na Jonyho a jeho sny.
1: 5. místo. Dneska

0: Vianec. Z bronzové trojky nám na páté místo sklouznul 14-letý Jony a jeho single Sny.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A už jsme u bramborové čtyřky, kterou už podruhé získává superhrdina od Karol a Kvída. Tak si pojďme udělat takový výlet do historie superhrdinů. Všechno to začalo už ve 30. letech minulého století, kdy se v komiksech objevili první slavní hrdinové, jako je Superman nebo Batman, kteří bojovali za spravedlnost a chránili slabší. Později se přidal třeba Spider-Man, ten má schopnost lézt po stěnách a střílet pavučiny, nebo Wonder Woman. Ta zas pochází z amazonského národa válečnic a má neuvěřitelnou sílu a odvahu. V moderních příbězích pak známe třeba Ironmana, génia v high-tech obleku nebo Kapitána Ameriku, symbol odvahy a spravedlnosti. Superhrdinové se postupně stali ikonami popkultury a dnes je známe nejen z komiksů, ale i z filmů a seriálů a písniček a všude zachraňují svět. Spousta kluků má doma aspoň jeden kostým svého oblíbeného superhrdiny. Třeba můj syn Adámek jich má rovnou asi 5. A o kterých superhrdinech zpívá Karol a Kvído? Víš to? Jestli ne, tak já ti to řeknu. Zpívá o rodičích.
1: Čtvrté místo.

0: Už jdeme na medailové příčky, konkrétně na bronzovou trojku. Na tu se dostal zahraniční song, což je v našem žebříčku vždycky mega úspěch, když se to někomu z ciziny povede dosáhnout na medaily. Tentokrát se tímto počinem může pochlubit dívčí skupina Kecaj s písní Gabriela. A o čemže je? Není o žádné konkrétní Gabriele, ani žádná z členek skupiny se takto nejmenuje. Píseň Gabriela je o sebevědomí, srovnávání se s ostatními a o tom, jaké to je, když máš pocit, že vedle tebe stojí někdo lepší nebo nedosažitelný. Zároveň ale tahle singlovka posílá vzkaz, že je důležité zůstat sám sebou a nenechat se tlačit do role, kterou ti někdo jiný přisoudí. A jestli to náhodou ještě nevíš, tak Kecaj byly vybrány v globálním castingovém projektu, kde se holky z různých zemí učily zpívat, tančit a trénovaly jako K-pop trainee. To, jak se jejich skupina dala dohromady, mohli diváci sledovat v dokumentární sérii, takže fanoušci se s nimi seznámili ještě dřív, než vydali svoje první velké hity. Kecaj, Gabriela.
1: Třetí místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj povyskočila z 5. místa na bronzovou trojku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát bronzová a teď dvakrát stříbrná. Takhle skvěle v našem žebříčku debituje 13-letá Viktoria Lavrišin s písní Tančím jak chci. Vicky jela se svou školou minulý týden na výměnný pobyt do Španělska. A jak je z jejího instáče vidět, parádně si to tam s kámoškama užívá. Byli se podívat po památkách na slavný fotbalový stadion, natočili pár vtipných videí třeba o tom, jak hledají, kde si koupí maču, kterou se jim nakonec podařilo objevit, a dali si z ní vymazlený chladivý drink. No a když už jsme u té mači, tak si pojďme říct, co to vlastně je. Jemně mletý zelený čaj původem z Japonska, který se pěstuje ve stínu, aby měl výraznější chuť i sytě zelenou barvu. Na rozdíl od běžného čaje se totiž nepřelívá vodou, ale prášek se rozmíchává přímo v nápoji, často pomocí speciální bambusové metličky. Díky tomu má mača mnohem silnější chuť i víc přírodních antioxidantů a dneska ji najdeš třeba v latte, zmrzlině nebo právě v osvěžujících studených drincích s nejrůznějšími příchutěmi, ať už je to vanilka, jahoda, kokos, mango a spousta dalších. Jen pozor, holky a kluci, mača obsahuje kofein, takže se u dětí doporučuje maximálně jen občasné ochutnání a žádné pravidelné pití většího množství mači, aby to neovlivnilo spánek nebo pozornost. Viktoria Lavrišin, Tančím jak chci.
1: Druhé místo.

0: Single Tančím jak chci, který zpívala 13letá Viktoria Lavrišin, je opět stříbrný. A kdo vítězí ve 307. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13letá Kiara se singlem Sweet Girl. A jestli chceš tuhle pecku slyšet i naživo, tak doraž na nedělní koncert Rádia Junior 31. května na hlavní stage na Zlínském náměstí. Od 15.30 se tam na tebe budu těšit nejenom já, ale i Kiara a taky zpěvačka Adélka Křivánková a herec Jan Cina. Jehož hlasem promlouvá skřítek Hajaja, který tam bude taky. Holky zaspívají svoje hity, trendy pecky i písničky z pohádek. Těšte se i na taneční a pěvecký rychlo workshop. A třeba našim superom hostům budete moc položit i dotaz a taky to s nimi rozjet na pódiu. Určitě taky doražte do Koma modulu Českého rozhlasu a Rádia Junior v parku Komenského ve Zlíně, kde si budete moct vyzkoušet rozhlasové dílničky a o víkendu 30. a 31. května tam budeme živě vysílat od 10 do 12 hodin. A nebude chybět ani další program a spousta moderátorů Rádia Junior. Tak za námi na Zlínský filmový festival určitě doražte. No a teď už je tady Kiara a její Sweet Girl.
1: První místo. Yeah.

0: Tak to byl vítězný single 307. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik zpěváků je ve skupině BTS? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
0: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka od Báry Ladrové.

Na sedmičce máme Animu a Lisu se singlem Bad Angel. Svým od BTS je naš

0: a ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde jsou články, najdi si ten nejnovější a tam uvidíš i aktuální hlasování, včetně procent hlasů. Hlasovat můžeš až do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Možná to bylo všechno tou mlhou. Nad městem se tenkrát válela taková šedivá krusta. Nebylo vidět na krok, zvlášť po ránu. Obrysy domů byly jakoby rozmazané. Lidi do sebe vráželi a občas narazili dokonce i do domu, do lampy na ulici nebo do odpadkového koše. To se pak ozývaly výkřiky jako do prkinka dubovýho, je tohle normální? Nebo ježkovi brejle, já se z toho picnu. Nebo do prkvančic na fialky, mě snad vomejou. A tehdy to začalo. To všechno okolo Matildy. Tehdy se objevila první škvíra.

0: Stalo se to jednoho podzimního dne, když jí táta poslal nakoupit pár věcí vedle do obchodu. Mlíko, máslo, vajíčka, kus salámu a chleba. Matilda popadla tátovu peněženku a vyrazila ven. Ztratila se hned na schodech v domě. Zhaslo světlo a tak šmátrala na stěně po vypínači. Místo vypínače nahmatala podivnou škvíru ve zdi, jako kdyby tam vypadla cihla. Nikdy dřív si ničeho podobného na chodbě nevšimla. Pod prsty cítila, že ze škvíry vane chlad. Chvíli ji prsty prozkoumávala a pak uslyšela zakňourání. Že by do té škvíry spadla nějaká kočka, prolítlo jí hlavou. Chudák. Čičí, zavolala. Ozvalo se jí v odpověď. Matilda prohledávala prsty škvíru. Dole byla větší. Dala se do ní dokonce strčit noha. Matilda špičkou chodidla osahávala zem uvnitř. Zdála se být pevná, dokonce byla měkoučká. Skoro jako by tam byl koberec. Trochu se přikrčila a pak se úplně snadno protáhla škvírou celá.
1: Čau!
0: Ozvalo se odněkud. Cože? Vyrazila ze sebe Matilda.
1: Bydličky a nože?
0: Zněla odpověď. To mám asi jen velkou fantazii. Poučovala v duchu sama sebe. Pomalu se rozkoukávala. Uviděla docela roztomilý pokojíček. Na podlaze koberec, na stěnách obrazy a na obrazech nejrůznější šelmy. Tygři, lvi, gepardi, pardály. Uprostřed pokoje stolek a v rohu kanape. Na stropě se houpal lustr se skleněnými cingrlátky a někdo kdesi preludoval na piano. To je jako já, usmála se Matilda, protože přesně tuhle skladbu zrovna teď hrála na hodinách klavíru. Ozvalo se zase a teprve tehdy si Matilda všimla, že na lustru visí za ocas jakési zvíře. Vypadalo trochu jako kočka, ale nebyla to kočka, bylo to bílé, na hrudi to mělo černou skvrnu, protáhlý čumáček a očka jako korálky. Byla to Fredka. Jak ses tam ty chuděro dostala? Fredka po ní loupla očima a znovu zaúpěla. Matilda si stoupla na stolek a natáhla se po ní. Ozvalo se znovu a tentokrát to znělo trochu jako trdlo. Matilda prudce zamrkala. To snad není možné. Ta Fredka mluví. A ještě je drzá. Hloupost, jak by mohla mluvit? To se mi prostě jenom zdá. Už to bude, ty chuděrko. Natáhla ruce, aby zvíře osvobodila. Zavadila ale oskleněná cingrlátka, co visela z lustru, a ta začala zvonit. Po stěnách se míhaly barevné odlesky. Celá místnost se najednou rozjasnila a přes obrazy, ze kterých koukaly šelmy, přelétávaly stíny. Matilda po nich přejížděla očima. Šelmy teď vypadaly jako živé, dokonce jako by bylo slyšet tiché vrčení. V tom se Fredka pustila a spadla přímo na Matildu a ta zase spadla ze stolu. Řekla Fredka spokojeně, otřepala se, mrskla ocasem a byla ta tam. Matilda si zkontrolovala naraženou nohu. A to bude modřina. V tu chvíli se ozvalo kdesi blízko Matildu. Táta, škubla sebou. Hned byla na nohou a rozhlížela se, kde byla ta škvíra, kterou jsem vlezla. Pak si všimla, že spod kanape vychází světlo. Spustila se na všechny čtyři a vsoukala se tam. A opravdu, byla tam škvíra. A nebylo vůbec těžké prosmíknout se ven. Najednou byla Matilda zase na chodbě a dokonce svítilo světlo, jako obvykle. Vylítla z domu jako šílená, s očima navrch hlavy a přitom málem porazila malého Kubu z přízemí. Promiň, promiň, omlouvala se. Ne, ty promiň, promiň, řekl Kuba a pelášil zase pryč. Matilda kroutila hlavou. Připadala si, jako by právě spadla z měsíce. Pak si vzpomněla, že jde vlastně nakoupit a dala se do běhu. V obchodě na rohu koupila mlíko, máslo, vajíčka a chleba. Jen na salám dočista zapomněla. Vzpomněla si na něj až skoro u domu. Kde jsi byla tak dlouho? Přivítal ji ve dveřích táta s rukama v bok. Popadl tašku a chvíli v ní hrabal. A kde je salám? Zapomněla jsem. Klidně tam ještě skočím. Tak tam skoč. Ale ve vteřině, ať si zpátky. Jo, řekla a otočila se ve dveřích. Na chodbě byla zase tma. A Matildu teď nejvíc zajímalo, jestli by tu škvíru dokázala znovu najít. Stála ve tmě a šátrala po zdi. Hledala prsty škvíru. Muselo to být někde tady, říkala si, ale nikde nic.
2: Kubo, rozsvíť si.
0: Ozvalo se zdola a v tu chvíli se v celém domě rozsvítilo. Matilda se pozorně rozhlížela po stěnách chodby, ale zdi byly krásně bílé a nikde ani kousek oprýskané omítky nebo něčeho podobného. Pohodila hlavou, rozběhla se po schodech dolů a metelila si to ke krámku s potravinami. Kuba z přízemí tam byl taky a chtěl taky kus salámu. Matilda se musela smát. Určitě je doma jenom s tátou. Kdyby měl doma mámu, tak by nešel pro salám. Kuba zaplatil, vyšel ven a pak tam postával. Čekal na Matildu. Chvíli spolu šli mlčky. Viděla jsi tu můru? Přerušil Kuba ticho. Ne, jakou? Tu velkou. Odpověděl a podíval se na Matildu vykulenýma očima. Ta chvíli váhala a pak řekla: já viděla Fredku. Já viděl jen můru, ale ta byla. Já viděla Fredku na lustru, to už byli u domu. Já viděl můru velkou jak ruka, vypadala jak z jiný planety. Tak čau, rozloučil se Kuba a zmizel. Matilda vyběhla schody po dvou a zapadla do bytu o pár pater výš. Už v předsíni bylo slyšet fotbal v televizi. Táta byl rozvalený na gauči, pil pivo a přitom něco psal na počítači. Nakrájíš ten salám? Zeptal se, aniž zvedl hlavu. Jo, řekla Matilda. Gól! Ozvalo se zvenku, protože v tuhle chvíli sledovali fotbal snad všichni. A táta vyšel na balkón s pivem v ruce, aby se rozhlídl, kdo všechno se dívá. Matilda mazala chleby máslem a dávala na ně kolečka salámu. Táta na balkóně zakřičel. To je zas mlha, co? A někdo z druhé strany odpověděl. To si píš. Táta se usmál, vrátil se dovnitř a zakousl se do chleba se salámem, který mu Matilda přichystala. Mám zítra celý den natáčení. Já mám ten koncert, pípla Matilda. No jo, ty máš ten koncert. Snad to stihnu, děvče. Zapochyboval táta a zas si kousl do chleba. V tu chvíli začal druhý poločas a táta se zahloubal do televize a už neřekl nic. Matilda dojedla chleba, popřála mu dobrou a zmizela ve svém pokojíčku. Když ležela v posteli, vzpomněla si znovu na tu tajemnou škvíru na chodbě. Zítra ji budu muset pořádně prozkoumat, pomyslela si, ale to už se jí začaly oči klížit únavou, a náhle spala, jako když jí do vody hodí.

0: rozhlas Radio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Krásné odpoledne všem, kdo mají rádi zvířata a přírodu a zrovna poslouchají Radio Junior. A věřím, že ne náhodou, protože Mezi námi zvířaty dnes máme úplně novou knížku o nás zvířatech. Tak se ta knížka jmenuje. No a tahle knížka má i svoje autory, takové tatínky, řekněme, a ti jsou tady samozřejmě taky. Takže příběhy prožil a napsal Lukáš Fischer a obrázky namaloval Matěj Forman. Díky, že jste dnes mými hosty, pánové.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Lukáš, muzikant, autor krásných písniček, scenárista a spisovatel. Matěj je výtvarník, divadelník, scénograf, režisér, herec, zakladatel divadelní společnosti. Prostě vidíte, že je tu se mnou tolik Lukášů a Matějů, že nechápu, že jsme se sem vůbec dneska vešli, ale pozor. Ještě se sem musí vejít jejich zvířecí doprovod. A ten je úplně největší. Lukáši, ukaž.
3: No tak tady je za mnou samec zvaný Jack.
1: Vem toho na klín, ať je vidět.
3: Ale on tady takhle, no panáčku, no.
2: No, Jacku, tady takhle, kdo by ho chtěl vidět pod stolem panáčku. Takový velikánský pes.
1: No prostě zkrátka dobře, díky tomu, že ten pes je takhle strašně malinký, tak se sem dneska krásně vejdeme. Takže samozřejmě se dozvíte i příběh tohletoho pejska. Není to zase tak úplně radostný příběh, ale to my všichni, kteří milujeme zvířata, dobře známe. Takže je jasné, že si dnes budeme povídat o spoustě věcí kolem zvířat a mých hostů. Ale samozřejmě důležitá je i jejich nová knížka. Přinesli jich pár i pro vás, milí junioři. Takže pište, volejte, ptejte se, prostě se zapojte. Při troše štěstí za hodinku bude vaše i svěnováním. Radio Junior @ rozhlas.cz 800 199 199, to jsou kontakty sem k nám do studia. No a vysíláme dnes i díky produkci Daniely Vodrážkové, písničky posílá David Janečka a užijte si to s námi, přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Radia Junior.

0: Život je pes, zpíval Pokáč, a my tři, co jsme tady dneska ve studiu, si zase myslíme, že pes je život. Je to tak, že jo?
1: Pes je velká část našeho života.
0: Pan Matěj Forman je dnes mým hostem a Lukáš Fischer, a oba přišli díky tomu, že udělali spolu krásnou knížku o nás zvířatech. Budeme si o ní dneska ještě povídat, ale protože my, když tady máme zvířecího hosta, tak se vždycky první věnujeme jemu. Tak já bych se chtěla zeptat na to, jak se vlastně spojil osud Lukáše a tady toho Jackina.
2: No tak Jack je 14-letý pejsek, který měl takový pohnutý osud, protože my jsme si ho vzali z útulku a za týden přišel jeho rodokmen a jsme zjistili, že máme čistokrevného pejska, koce tatínek byl vítěz nějakých mezinárodních soutěží.
0: Jak on se dostal do útulku?
2: No, protože on měl, zřejmě, on měl epileptický záchvaty. Takže někdo, kdo chtěl mít nějakého super značkového psa, tak se ho zbavil tím, že ho dal do útulku. A z toho útulku si ho vzal nějaký starší pán, který se o něj staral. A pak, když umřel, tak se Jack dostal znova do toho samého útulku. A to už bylo přes 12 let. No a tak se dostal ke mně. Samozřejmě bylo to úplně taková ta klasická scéna, kdy manželka řekne, půjdeme se na něj podívat, a ve chvíli, kdy se zjevil Jack, tak popadla Jacka, málem omdlela, začala plakat a bylo to jasný, že už je další člen rodiny. No a, ale co řeknu teda, on ještě potom se stalo asi za dva dny na to, že on jako šel za mojí ženou věšet prádlo, když šla věšet prádlo na balkon a propad z toho balkónu, jako nebylo to úplně vysoko, ale nějaký 3 metry to byly skoro. No a tak prostě doktory a všechno. A dostal přitom taky ten epileptický záchvat, jak se řekl. No, ale přežil to, tak jsem mu říkal, to je náš parašutista. No a časem si u nás tak jako zvyknul. Začal trošku, jsme ho trošku přibral malinko. No a najednou ty epileptické záchvaty, jak byl spokojený, tak najednou přestali. Musím to zaklepat.
0: Nejdřív ho skoro zabili a pak ho vyléčili.
1: Říká, přibral trošku, no, je tlustý.
2: Tak
1: to je kus psa.
2: Ve 14 letech už jako studie tu nemusí tak držet, ale myslím si, že i to, že trošku jako nabral na váze, přestal být takový jako urputnej, tak i tomu pomohlo, že nemá ty epileptické stavy a jako dědeček si užívá. No a ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, že to je ruský boloňák.
0: To ruský boloňák. No Matěj teda přišel dneska no. Taky s pejskem.
1: No já vám ji rád představím. Já mám dole v garáži Žovku. Žovce bylo 12. Už je to taky babička psí, ale a má taky takový, jak je to možné, že ty pejskové k nám přicházejí přes ty útulky a přes ty složitý situace. Mě volala kamarádka před těma lety a ptala se, jestli bych si mohl na pár dní ke svýmu pejskovi, kterýho jsem tenkrát měl ještě takový vestíka tmavýho, vzít Fenku, že jí zachránili s policajtem prostě ve vesnici, kde byla na řetězu, půlmetrový řetěz, bez jídla, bez vody, vychrtlá, ale že to přežije, když si někdo vezme na chvíli k sobě a pak se najde majitel, no. Tak jsem to zkusil, se Sulťákem, s tím mým pejskem si dali dohromady a prostě byl to neřízená střela a dneska je to babička, která si dělá úplně, co chce a člověk musí respektovat, když nechce jít se mnou, tak ji musím nechat v autě a moje auto, to je taková velká psí bouda, tam Žofinka teďka odpočívá, spí a já jí to budu vyprávět, co jsme tady zažili.
0: No já musím říct, že jeden z pejsků, kteří jsou kolem mě, Gump, tak ten teda taky je nejradši, když může zůstat v autě a my to taky hodně respektujeme.
1: To máme rádi.
0: Teď tady přišel dotaz na Lukáše. Ahoj, máváš ho s něco společného s Gumpem? Předloni jsem u vás vyhrál kartu Gump a knížku Jsme dvojka. No tak jo, je to tak, Lukáš je vlastně člověk, který se podílel na psaní scénáře filmu Gump, takže máš, Honzo, pravdu. A Honza také ještě píše, že pejsky má moc rád, ale kvůli alergii mé sestry nemůže pejska mít. No, takže vidíte, že e-mail radiojunior@rozhlas.cz funguje a je tady ještě dotaz na Matěje. A já se musím trošku smát, poslala ho Tereska a Bětuška a píšou, musí být scénograf šikovný.
1: Holky.
0: Vyrábíte si sám také kulisy?
1: To je krásný. Já myslím, že náš život jako scénografa, ale pozor, my jsme takový pouliční kočovný divadlo a taky jsme začínali jako loutkový divadlo a tam se nehraje jako ve velkých kamenných divadlech na to, kdo je technik, kdo je herec, kdo je osvětlovač. Tam dělají vlastně všichni všechno velice často. Cestuje se v karavanech a to máme všechno za sebou a zažitý a v tomhle stylu života a je opravdu, musí být člověk opravdu šikovný, nejenom si to vyrobit, naskoušet, pak si to sám zahrát, ale taky si to sám postavit, sám si to složit, sám si to uskladnit, sám si to převést. Ano, děvčata, člověk musí být šikovný, ale hrozně bych vám přál takovou práci mít.
0: No já doufám, že že holky jsou taky šikovné, takže děkujeme za dotaz. Ještě jednou připomínám, že máme ten e-mail radiojunior@rozhlas.cz a kdo z vás nám napíše nějaký podobně krásný dotaz, tak může dneska získat knížku o nás zvířatech, kterou napsal Lukáš Fischer a ilustroval Matěj Forman a to jsou moji dva dnešní hosté. Tak a my si teď dáme písničku a po ní budeme v tom povídání pokračovat.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsou mými hosty Lukáš Fischer a Matěj Forman, spisovatel a výtvarník. Napsali knížku o nás zvířatech a my si vlastně o ní teď chceme chvilku povídat, protože ta knížka vlastně přináší takové příběhy zvířat, ale hlavně tak jejich lidí. A Lukáš, to pozbíral, to je vlastně pozbírané od tebe za celý život, viď?
1: No tak jo, no tak další život ještě jsem neprožil, tak zatím jenom to za to, co jsem prožil. Ale musím říct, že takhle, jsou tam úplně jako věci úplně pravdivé, jak ze života, pak jsou tam něčím inspirované taky příběhy a pak jsou tam i celé literární příběhy, které jsou jakoby vymyšlené, ale zase vycházejí z nějakých skutečností, které jako jsou pravdivé. No.
0: Já jsem tady u krávy, ale chci říct, že mě strašně potěšil Matěj, jak nakreslil Chihuahu a Buldoka, protože to jsou moji milovaný psy.
2: No, se musím znovu podívat.
0: Bleška Jošího pytelky. Ta bleška.
2: No jako je velká výhoda, když máme internet, že si můžeme teďka opravdu dopřát každý detail z té přírody po prakticky jak dohledání. Ne každý zvířátko je tak často na internetu a tolik fotografií a obrázků, ale jsou zvířata, které jsou vyfocený milionkrát a člověk jako dřív jsem to hledal v knížkách,
0: Buldok.
2: No, Buldoka jsem si užil taky.
0: Já miluju samozřejmě buldoky, mám i jednoho doma, strašně taky takovýho tentokrát hodnýho, takže já jsem se úplně nad těma obrázkama tady jsem se, ale vy jste vlastně tady musel nakreslit strašně moc zvířat. No. Vy byste mohl už nějaký ten Brémův zvířat, otlas zvířat ilustrovat.
2: No mě to bavilo, já jsem vlastně nečetl tu knížku celou dopředu, četl jsem ji vždycky ve chvíli, kdy jsem ilustroval, tak jsem četl tu každou povídku a šel jsem po ní, jako někdy i jsem přečet prostě stránku a pak druhou stránku, abych jako byl opravdu v tom příběhu teď a tady a takže jak se vynořovaly zvířata, tak jsem na to reagoval, ale taky jsou tam obrázky, které jdou tak trošku jako za roh toho příběhu, že neilustrují přímo to, co člověk čte, ale malinko rozvádějí tu atmosféru, situaci nebo myšlenku a samozřejmě ve chvíli, kdy Lukáš začal psát vážné věci, jakože tam nejsou všechny povídky, jenom jako legrace, sranda a zábava, ale který tam jsou a jsou krásný a jsou vtipný, ale jsou tam i vážnější věci na zamyšlení, tak tam jsem měl větší problém. Jak nakreslit okamžik třeba z války, nebo jak nakreslit okamžik nějakého takového odchodu člověka, toho stáří, že? A všichni známe ty příběhy, ne úplně veselý, když jako má starší člověk, který žije sám zvíře u sebe a teď si tak představuje, kam potom to zvířátko přijde a co s ním bude dál a to tak, i toho se tam Lukáš dotýká a proto si myslím, že ta knížka je vlastně jako výjimečná tím, že je tak široká v té škále, o čem vlastně z toho našeho života se zvířatama vypráví toho tolik. No.
0: Mně se moc líbí ten název, že o nás zvířatech, jako že i my jsme trochu zvířata, což samozřejmě jsme, ale to propojení lidí a zvířat je v téhle knížce opravdu moc krásný a já jsem taky Lukášu říkala, že ze všech jeho knížek se mi tahle ta líbí nejvíc a ty máš, Lukáši, nějakou tu povídku obzvlášť rád? Máš nějakou nejoblíbenější z té knížky?
1: No já jsem v podstatě jednoho dne, tam byla taková historka o myších, co se nám dělo, že nás navštívili po letech myšáci a tak měli doma, to běhalo pod stolem myši a tak. No a tak jsem řekl, tak o to napíšu povídku a pak vlastně jsem začal psát ty povídky jako tak, co jsem si pamatoval, nebo co jsem zažil, pak do toho jsem si něco i vymýšlel. No a pak jednoho dne jsem napsal právě povídku o takovém starém pánovi, který má pejska. A vlastně, když ta povídka skončila, tak jsem říkal, no a teď už skončí ta knížka, protože vlastně tam už nevím, co bych dál vymýšlel. A tak vznikla ta knížka vlastně jako takový proud vyprávění, který vždycky ráno napadlo, jak jsem to přes den zpracoval a tak a za 3 týdny byla napsaná. Když to bylo napsané, tak jsem to nechal tak, jak to bylo, už jsem nic neměnil jsem pořadí těch povídek. V podstatě jsem to bral tak, že něco mimo mě to napsalo a já jsem byl jenom ten zapisovatel a tak no, to vzniklo.
0: Je zajímavé, že to, o čem oba dva jste teď mluvili, vlastně Tak to z toho se tady dotýká Bára, která píše, máme doma pejska Voříška od paní, co musela jít do LDNky a už se nevrátila, příbuzní ho nechtěli a tak je u nás. Je to ještě čerstvé, je ustrašený, ale už si přijde sám pro ňamku a pohlazení. Báro, to je moc krásný, že jste se takhle ujali toho pejska, protože já mám taky jednoho takového po paní, která umřela. A vlastně i Matěj se tady zmiňoval, ale pro Matěje je tady dotaz od maminky, zdravíme maminku, ptá se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, co hráli v trilogii Homolkovi.
2: No jo, jak říká můj brácha, my jsme svůj vrchol kariéry zažili v šesti letech už, je to tak?
0: No jo, všichni máme ty filmy máme všichni rádi, ale myslím si, že i díky tomu, že jsou tam takovýhle dva kluci, rošťáci.
2: No já jako když se na to dneska podívám, tak to samozřejmě vnímám úplně jinýma očima, z toho dětského herectví si za stolik nepamatuju, ale přece nějaký takový věmy nebo situace pořád bych ještě jako tak v tom podvědomí se můžou vynořit, ale když to vidím, já myslím, že ta síla těch filmů je samozřejmě v tom, jak to pan Papoušek jako vyslovil, jo, takovej ten náš prostě způsob života a uvažování, ale pak je tam prostě pan Šebánek, jo, pak je tam Franta Husák, pak je tam ta Helena Růžičková a paní Motlová a to prostě, když se na ně dívám dneska, jo, a já jsem to viděl v Karlových Varech na takový obnovený premiéře toho remasterovaný, ty kopie zdigitalizovaný, a jako to kino plný lidí, který už ani ty herce neznají, že jo, my jsme s bráchou jako jediný, který z Homolku ještě něco můžou k tomu autenticky říct, tak se to kino reaguje, směje se, záchvatí smíchu, ale taky zatrne, jo, protože ona to vlastně je taková jako v pravém slova smyslu tragikomedie.
0: Taková sondička.
2: A když prostě Šebánek říká, já je inteligentní člověk ví, že když někdo na někoho tluče, tak na něj tluče proto, aby netlouk. Jako, nevím, prostě člověk to musí promýšlet pořád ty hlášky a pak najednou zjistí, že jsou to takový moudra, který opravdu platí do dneška, jo, a myslím, že ty herci a to obsazení, že vytvořili opravdu archetypy českého člověka, že se přenášejí dodnes.
0: Je zajímavé, že předtím byly filmy hodně takové jako ušlechtilé, všichni byli krásní, načančaní a s touhletou vlnou, kdy přišli prostě opravdu lidi, že jo, do těch filmů, tak vidíte, ty jsou živý pořád.
2: No,
0: jo?
2: Ale jako přesně, když prostě ten děda Šebánek poprvé v životě snad jde do toho lesa, prostě udělat si ten piknik a najednou přijde na to, jak ten les je krásný, a hned by tam jako nutil všechny lidi, aby tam museli jít, jo, to je taková jako reakce, tak když už já jsem to tak jako teď teda opravdu, by jsme taky všichni měli, no, já se v něm úplně poznávám dneska.
1: Já ještě jenom chci říct, že vlastně my jsme s Matějem spolužáci, od 15 jsme chodili na gymnáziu, do třídy jedný a tam jsme jako samozřejmě kamarádi byli a takže my jako spolužáci tenkrát jsme byli schopni rozeznat Petra od Matěje, jo. Ale teď bylo hezký, že se vlastně byl taky dotaz, jsme byli na knižním veletrhu, jsme měli nějakou besedu a teď tam přišla nějaká paní si nechat podepsat fotku Homolkových a říkala tady Matějovi, a teď mi řekněte, který je z vás Petr a který je Matěj. A Matěj upřímně řekl, tak to vám milostivá paní už ne, jako neřeknu.
2: To opravdu neřeknu a dokonce vím, že i naše máma by s tím měla problém. Jo. Mimochodem knížku jsme věnovali našim mámám, který už tady nejsou mezi námi, ale byla to taková krásná moje příležitost pro mě, jakoby na ní v tomhle smyslu jako vzpomenout nebo ji nějakým způsobem přiblížit k té práci, protože vím jednak, že by tu knížku strašně ráda a že by se jí líbila a pak máma prostě, to byl jeden velký milovník zvířat, asi to máme po ní a její labradoři se měli a mají do dneška teda s bráchou Radimem jako ve vatičce, no.
0: A to
1: tak
0: je pravda.
1: Musím říct, že moje maminka taky byla milovnice zvířat, no. A hlavně ona byla z vesnice, takže tam byly koně a psy a všechny možný zvířata domácí.
0: No, jsme správně tady mezi námi zvířaty, takže milí junioři, pokud chcete s mými hosty taky něco probrat, můžete nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete taky vlastně dneska tady získat knížku novou, o které si tady povídáme. Lukáš Fischer je její autor a Matěj Forman nakreslil ty krásné obrázky. Takže radiojunior@rozhlas.cz.

0: Poslouchejte Můj rozhlas a dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz a taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně, tak domluveno.
0: Jupi! Aha.
2: Mezi námi zvířaty je pořád o zvířatech a lidech samozřejmě. Mými hosty dnes jsou Lukáš Fischer a Matěj Forman a vy jste poslali další dotazy, děkujeme za ně. Denisa píše, knížku jsem listovala a vidím, že tam je vlčák paní Olmerové a je to moc krásně ilustrováno, samozřejmě to Matěj ilustroval. Chci se pánu zeptat, jaký mají názor na pokusy na bíglech, co se testují v českých laboratořích. Po 2 letech jsou dáváni do útulků, převážně do Plzně. Pejsci tam poprvé vidí trávník, který neznali, protože žili v kotcích a pak odcházejí do adopce. Posílám fotku těch smutných psích očí. Tak Deniso, já doufám, že jednoho máš doma, tady toho pejska. No a předávám tvůj dotaz.
3: No jejda, no to... Bavit se o vlčáku, vlčákovi paní Olmerový by bylo snažší. Tam Lukáš popsal krásně tu situaci a toho vlčáka a myslím si, že ten okamžik v té povídce, kdy ten pes prostě si takhle přilehne jako na pohovku, jo, a přitulí a udělá takovou tu jistotu, že to není jenom pro toho psa jistota, ale ten člověk takhle zahrábne do tého srsti a najednou je prostě, je doma a je to pocit nějaký blízkosti, který ty zvířata taky dávají, no, ale s těma ostudama těch bíglů, to je opravdu jako vážit si každého člověka, který to veme na sebe a vysvobodí toho pejska z toho, co prostě ho potkalo, no, já to neumím úplně komentovat, spousta lidí řekne, že to je vlastně pro nás, pro lidi důležitý, ale kdyby jsme byli u toho blíž, tak bychom možná takhle úplně jednoznačně to neviděli.
2: No vzhledem k tomu, kolik výrobku už na sobě má nápis netestováno na zvířatech, tak ono to třeba asi jde i jinak, že?
3: Ale já mám hodně kamarádů a kamarádek, který už nakupují ve obchodech, kde ty výrobky mají naopak tu cedulku netestováno. No? A tam je nějaká naděje, že to nemusí jít jenom tou cestou toho testování na zvířatech, aby to pro nás bylo dobrý, ale pro ně to je prostě...
2: Třeba se my lidi posuneme do nějakých vyšších pater, které budou pro nás milovníky zvířat příjemnější.
3: No, a jako souvisí to i s tím, jaký ty pokrmy člověk potom jako jí, a já nejsem ani přísnej vegetarián, ani vegan, ale na druhou stranu jako vnímám to, že když vidím prostě v obchodě takhle narovnaný v plastový krabičce prostě 50 kuřat z jedné drubežárny, tak si představím hned to, co všechno museli prožít a projít tím a budu hledat radši to kuřátko, který prostě aspoň vyjelo po trávě a ne proto, že bude lepší, to bude 100% lepší, ale prostě proto, že takhle to jako je přirozená věc na vesnicích, ty zvířata mají rádi a pak prostě si myslím, že je úplně jinak vnímá člověk jakoby ten vztah i k tomu hospodářskému zvířeti, no.
4: Já bych ještě chtěl říct, že si vážím každého, kdo si veme nějakého opuštěného pejska nebo z útulku a musí počítat s tím, že třeba ten pejsek má nějaké v sobě traumata, nějaké rány na duši, že třeba občas to opravdu není jednoduchý, znám příběhy opravdu, kdy ten pes už je tak jakoby tak vlastně v takovém stavu, že je třeba nebezpečný a pro takovýho potom najít někoho, kdo si ho vezme, je opravdu těžký, ale pořád se tady takový lidi najdou, takže aby jsme nebyli takový jako smutný moc, tak si myslím, že ty lidi mají v sobě i tu možnost těm pejskům dát nějakou druhou naději, druhou šanci a že to, myslím si, že se to povedlo i díky třeba tomu filmu Gump nebo těmhle s těm všem možným obětavým lidem v České republice, který kolem těch pejsků udělali za posledních 10 let vlastně takový jako nový pohled na ty útulky a na tu záchranu těch pejsků a myslím si, že se mají ty pejskové dneska asi už líp u nás, než se měli třeba dřív, takže tohle beru jako, že je to takový na správný cestě.
2: No, já jsem třeba byla překvapená, když přišel Matěj, že má teda pejska vlastně jako zachráněnýho taky z nějakých špatných podmínek, protože já jsem měla vždycky vaši rodinu. Já bych měla asi říct, že tatínek Matěje a jeho bratra Petra je vlastně jeden z našich nejslavnějších filmových režisérů, pan Miloš Forman. Já teda miluju všechny jeho filmy a kdybych měla vyprávět svoje zážitky z jeho filmy, tak by to tady bylo na tři dny, ale miluju Valmonta. Strašně miluju Valmonta. A můj tatínek, který mě jako vzal, když mi bylo asi 15 a řekl, ty musíš vidět Hoří má panenko. Jo, tak super. Já jsem z toho filmu dostala klepavku a takovej trošku jako záchvat, jak prostě je ten svět jako hroznej. Jo. Takže a to se mi už nikdy v životě nestalo s žádným jiným filmem a režisérem, aby na mě takhle hrozně, jeden ten film na mě zapůsobil úplně krásně a jeden takhle úplně jako, takže já strašně se skláním před panem tatínkem, ale já jsem vždycky myslela, že vy máte prostě labradory. Jo?
3: Jo.
2: A teď jste mě překvapil, že jste přišel s tím útulkáčem.
3: No, my jsme, že táta jsem přijel v 80. letech za takových velice jako dramatických a výjimečných okolností točit film Amadeus. A to byla velká událost jako pro nás, pro rodinu, samozřejmě, že to táta chvilku mohl být a v té době žil v Americe a nemohli jsme cestovat tak jednoduše, takže jsme se vídali málo, ale hlavně přijel celý ten velký štáb a byla to prostě událost. A předtím natáčeli v Londýně, nebo prostě táta byl v Londýně, v Anglii a přivezl si tam odsaď labráka, labradora, prvního, který říkal mu Zeman Luděk se jmenoval, měl takovou velikou obří labradoří hlavu a to je známka takového kvalitního, jako čistokrevného psa. A tady už tenkrát ty labradoři taky šli do módy, ale bylo jich málo, takže jak se křížejí potom pejskové mezi sebou, tak to nedělá dobře, jo? Začnou být nemocný a tak dále. Takže všichni ti chovatelé, když se dozvěděli, že tady je prostě výstavní labrák, tak chtěli, aby jim nakryl fenku a aby byly štěňátka. No a z toho jednoho vrhu jsme my dostali s bráchou od táty potomka Zemánka, našeho prvního labráka, ten se jmenoval Ampry. A od Hamprika, který zase nakryl další fenky, tak začal se šířit ten rod. Nám se bohužel nepodařilo toho našeho psa jakoby uchovnit, nebo jak se to říká, nemohl být ten takzvaný papírový pes. A my jsme nakonec byli rádi, protože o ty papíry nešlo, že jo? Šlo o to, že jsou to krásný psi a má je člověk rád. No a z toho vrhu, jak to postupně se dostávalo mezi lidi, ty štěňata, tak se mi stává to, co se mi stalo teď tady s váma, že občas přijde někdo a říká, já myslím, že jsem měla pejska a tam jsou prostě v té řadě, kdybych je měl jmenovat, tak asi 3 nebo 4 takový slavný jména, fenek nebo psů, ze kterých potom se šířil ten rod toho Zemánka tátovýho dál a dál a tak tady zanechal v Čechách takovou zajímavou stopu.
2: No, je to pravda, že vlastně v té době tady těch labradorů zase tolik nebylo, ale velice spopulárněli, že jo, ti pejskové.
3: Ale my jsme potom měli v rodině těch psů mnohem víc a měli jsme jednu chvíli v domě s bráchou dohromady a s našimi partnerkama a ženama dohromady asi 6 nebo 7 psů jako v jednom domě a tak se to různě proměňovalo a to už začala ta období těch nalezenců a těch pejsků, který prostě potřeboval někdo vzít k sobě a pak se to začne různě množit a pak to bylo taky období toho našeho cestování s divadlem a tam zase do karavanu jsme měli naštěstí v té době většinou takový pejsky jako vestíky nebo takový menší odrůdy, protože já jsem jednu dobu žil v karavánku s partnerkou a se 4 malýma psama, takže to nebylo a karavánek to není dům. Tam se prostě, že jo, a ty pejskové.
2: Tam by se 4 labradoři.
3: No ne, to by se... ale jako pořád to nějak pokračuje, ale teď už prostě labráci... Máma zůstala věrná labrákům a my jsme začali spíš mít vztahy s těma nalezencema.
2: A má Lukáš taky nějaké takové plemeno v srdci zabodnuté? Jako?
4: No tak jednou se chci říct, že o tom Hamplíkovi, o těch laboratorech se píše i v té knížce naší společný. Aha. Takže vlastně i to byl takový jeden, že jsem si říkal, tak to musím zavolat Matějovi, jestli by to nechtěl ilustrovat, že vlastně tam bude třeba i o něm.
3: No ale já vám řeknu, že jsem věděl, že se tam píše jako o našem psovi a asi trochu i o nás, A já jsem si tu povídku nechal na ilustrování až skoro na konec, protože jsem se bál, že kdyby se mi nelíbila, nebo tam Lukáš to napsal tak nějak, že by se mi to nějak dotklo, takže by mi to zkazilo ten pocit z té práce. Naštěstí ne, jo, ale opravdu jsem takticky si řekl, hele, kdyby ta povídka byla blbá, tak radši budu ilustrovat jako na poslední chvíli a neskazím si tím tu práci. Ale není blbá, je dobrá a obrázky tam taky jsou.
2: Všechny jsou dobrý, všechny obrázky jsou krásný, prostě je to senzační kniha, kterou dneska, milí junioři, u nás můžete taky získat za svůj dotaz nebo za nějaký přípodotek, který věnujete našemu dnešnímu vysílání. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Teď si dáme písničku a po ní si to ještě všechno dopovíme.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsme tady ve složení Lukáš Fischer, spisovatel, scenárista, Matěj Forman, divadelník, výtvarník a máme knížku o nás zvířatech, kterou dali společně dohromady, je moc krásná. A my vlastně teď vybereme dva z vás, kteří jste nám napsali a kteří tu knížku od nás dostanete. Máme 9 e-mailů, takže já bych poprosila Matěj, aby řekl jedno číslo od jedničky do 9.
1: Říkám 2.
0: 2. 2 je Tereska a Bětuška a ptali se, jestli je scénograf šikovný, no, jestli musí být šikovný.
1: No to mám radost, že jsme se k tomu vrátili, protože jsem chtěl říct holkám, že každý je na něco šikovný, takže nejenom scénograf musí být šikovný, ale někdo, jako tady je, holky určitě jsou taky šikovný, ale třeba zase na něco jiného. Tak to byl pro mě krásný dotaz a jsem šťastný a rád, že si tu knížku můžou rozdělit.
0: Já myslím, že z toho budou mít radost a já chci říct, že já jsem tak strašně nešikovná, jo, že já, mě to, ale vůbec mi to nedotýká ten dotaz, abych řekla pravdu, ale kdybyste po mně chtěla, abych vám vyrobila cokoliv, tak byste splakal nad vejdělkem, ale prostě zkrátka dobře, takže já to úplně chápu. A Lukáš teda, no.
2: Já dám 7.
0: 7. Oblíbené číslo 7 a je to Bára, která má pejska Voříška od paní, tak to je hezký zase, to je že hezký, jo, tam má, a ptala se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, takže i to bude i pro maminku knížka, to bude i knížka pro maminku, takže Báro, pošli adresu a prosím vás, holky, taky pošlete adresu a my vám pošleme knížky. Tak a teď jsou tady další dotazy, které musíme rychle zodpovědět. Chce pan Fischer napsat další scénář o nějakém pejskovi?
2: No tak já jsem psal scénář, ale bylo to na základě knížky mýho kamaráda Filipa Roška, takže pokud by to mělo být o Gampovi nebo něco podobného, tak to by musel nejdřív pan Filip Rošek napsat něco nového a chtít, aby si spolupracoval na nějakým filmu. No a co se týká nějakého scénáře mého, mám udělaný jeden scénář, ale to je taková spíš komedie o starém kině, a uvidíme, jak to dopadne a když to dopadne dobře, tak pak zase bude třeba čas udělat nějaký scénář jiný. Samozřejmě s těma zvířatama je to vždycky takový pro mě atraktivní, protože ty zvířata, ty když hrajou, tak hrajou prostě přirozeně. Tam u zvířat nikdy nevidíte žádnou přetvářku.
0: Já vám přečtu něco, co vám udělá radost. Posílám pozdrav a poděkování za tenhle krásný pořad, u kterého i slza ukápne. Miluju přírodu a zvířata a hlavně pejsky. Měla jsem bíglí holčičku, která mi po 8 letech i po 8 letech hodně chybí. Děkuju za skvělé hosty, z kterých láska ke zvířatům čiší. Děkuju, že takový lidé ještě jsou, Lucka.
1: No tak to moc děkujeme, to bylo krásný, to jste nás potěšila.
0: My taky, Lucko, moc děkujeme a já myslím, že jestli si, Lucko, někde poblíž Praze, tak možná, že by si se tady s mými hosty mohla zítra setkat i osobně. Je to tak?
1: No jo, tak my jsme ještě nezmínili, že zítra přichází okamžik pokřtít knížku a to bychom rádi udělali na lodi tajemství, což je takové plovoucí divadlo bratří Formanů, naše letní scéna. Kotvíme na Rašínově nábřeží, to je mezi Palackého a Železničním mostem. A ten křest knížky doprovodí ještě jeden křest a to je křest CDčka kapely Gentlemani, ve které je tady Lukáš přímo kapelmajstr a začínáme zítra v 7 hodin večer. Tu knížku tam budeme mít, dá se tam koupit i s nějakou slevou, dá se tam nechat podepsat a kapela bude hrát, Lukáš bude bušit do kytary a já budu sedět u stolku a kreslit obrázky do knížky.
2: Asi by se slušelo říci, že nám tu knížku přijde pokřtít paní herečka Iva Janžurová, která dnes slaví 85. narozeniny, takže jim tímto přejeme všechno nejlepší. No hodně zdraví.
1: No a k tomu musím připojit, že druhým jako mým vlastně zase přáním bylo, že by se u toho objevila i paní Uršula Kluková, kterou já osobně znám jako, jen tak jako letmo, ale naše máma s paní Uršou byly kamarádky a ona bude přítomná svým způsobem. A když jsem s ní mluvil a ptal jsem se jí na ten její vztah ke zvířatům, tak jsem slyšel neuvěřitelně krásné historky, co všechno se jí událo a přihodilo a samozřejmě má pejska, ale vyprávěla mi toho mnohem víc. Takže to jsou takový naše dvě kmotry, ale jak to bude zítra dopadne na lodi tajemství, to se
2: uvidí.
0: To je tajemství. Já bych vám strašně ráda poděkovala za to, že jste dnes přišli sem k nám. I samozřejmě Jackinovi, který je přítomen, protože tohle ty naše zvířecí setkání úterní jsou pro mě vždycky takový jako nejkrásnější čas v tom týdnu pracovním. Takže moc děkuju, přeju vám i vašim pejskům zdraví, štěstí, vám samozřejmě i vašemu divadlu, ale i knížce, aby se líbila a aby mě si našla hodně čtenářů. Takže...
1: No, přeju všem dětem, ať když nemůžou mít doma zvířata z jakýchkoliv důvodů, tak ať se s nima potkávají a není to jenom tak, že byč měl to zvířátko, má radost z toho, že má prostě někoho, kdo ho chrání, ale je to taky naopak. Člověk si z té přítomnosti zvířat bere spousta věcí do života a učí se mít rád, učí se starat se, učí se určitý něhy a prostě zvířátka, domácí zvířata i hospodářský patří k nám k životu.
2: No já mám starýho papouška, 35 let, a ten se raduje z každého dne. A dneska, když bylo sluníčko, tak jsem ho slyšel, jak si povídá, zpívá, je veselý, směje se. Takže tohle bych přál každému člověku, ať se tohle naučí.
1: Povídejte, zpívejte si a buďte veselí.
2: Když je hezký den, tak buďte rádi.
0: Mými hosty dnes byli pan Lukáš Fischer a pan Matěj Forman. Já vám moc děkuju za návštěvu zde mezi námi zvířaty.
1: Děkujeme.

0: Další pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jeleni bývají pyšní na své parohy, ale ještě víc na svoje hbité nohy. Tak jako Maxim, který právě přišel do lesa staroboru a chce všem ukázat, že v běhu a ve skoku je nejlepší. Ale pýcha předchází pád a proto se dnešní lesohádka jmenuje Jak jelen Maxim nevyhrál lesní olympiádu. Inu, ne každé měření sil musí skončit vítězstvím, aby mělo smysl.

0: Dobrý večer, děti. Jelen Miroslav měl majestátní parohy a dlouhé nohy. Rád se proháněl po lese a všechny udivoval jeleními skoky. Neznal nic hezčího, než se rozeběhnout, pořádně se odrazit a skočit. V takových chvílích měl pocit, jako kdyby uměl létat. Jelen Miroslav zkrátka skákal jako... no, jako jelen. Bylo zrovna nádherné podzimní ráno. Miroslav jen tak z radosti přeskočil potok a napil se chladné vody. Najednou se vedle něj rozhrnuly větvičky, z mlází vyšel cizí jelen a hned se hrnul k Miroslavovi. Nazdár, já jsem Maxim, právě jsme se přistěhovali, tak tu ještě nikoho neznám. Miroslav se na cizince usmál. Vítej ve Staroboru, Maxime, já jsem Miroslav a jestli chceš, všechno ti tady ukážu. Maxim se zatvářil znuděně. Proč ne? Víš, přišel jsem sem z mnohem většího lesa, takže mi to tady u vás připadá takové venkovské. Miroslava trochu mrzelo, jak přezíravě se Maxim vyjadřuje o Staroboru, ale rozhodl se, že si toho nebude všímat. Místo toho navrhl, běháš a skáčeš rád? Můžeme se spolu proběhnout po lese a já tě představím všem zvířatům. To Maxima zaujalo. Jasně, že běhám a skáču rád. Jsem šampionem ve skoku a vyhrál jsem všechny závody v našem okrese. O představování nějakých zvířat moc nestojím, ale v klidu si s tebou změřím síly a uvidíme, kdo z nás dvou je lepší. Miroslava nikdy nenapadlo, že by měl s někým závodit a srovnávat síly. Skákal jen pro radost a protože ho to bavilo. Maxim ale vyrazil tak rychle, až mu spod kopítek odlétly kousky mechu. Nechtěl si vůbec nic prohlížet, nezajímalo ho, kdo kde bydlí, anebo kde je nejšťavnatější tráva. Skákal jako o závod a přitom se pořád chlubil. Viděl jsi, jak jsem přeskočil ten keř? To byla výška, co? A co ten skok přes nejširší místo potoka? Ukázkový, viď? Miroslav byl s každým dalším skokem smutnější a zklamanější. Všechna jeho radost byla pryč. Tak dělej, musíš rychleji a víš, co pak tady v tom mrňavém lese neumíte pořádně běhat a skákat? To jsem z toho teda jelen, posmíval se mu Maxim. Miroslav by se nejradši neviděl. Nakonec se s Maximem rozloučil a ploužil se domů. Už ani nepopoběhl, ani si nepovyskočil. Šel se skloněnou hlavou a bylo mu smutno. Není divu, že málem zakopl orejska Matýska, který seděl u cesty. Co se ti stalo, Miroslave? Zeptal se a jelen mu vypravoval o svém nevydařeném seznámení s Maximem. Nebuď smutný, vždyť není důležité být ve všem první, utěšoval Matýsek Miroslava. Jelen jen pokýval hlavou, ale smutek v očích měl pořád. Pak zmizel mezi stromy. Matýsek přemýšlel, jak by mohl Miroslavovi pomoci. A nebyl by to on, aby hned nedostal nápad. Druhý den rozhlásil po celém Staroboru, že se bude konat lesní olympiáda, ve které si zvířata mohou poměřit s ostatními své síly. Předpokládal, že soutěživý jelen Maxim neodolá a přihlásí se do každé disciplíny, aby všem ukázal, jaký je sportovec. A přesně tak to také bylo. Maxim se přihlásil do závodu v běhu, skoku i síle. Byl přesvědčený, že je nejlepší ve všem a chtěl to celému lesu dokázat. Když nadešel den lesní olympiády, zvířata se shromáždila na největší pasece. Jako první se uskutečnil závod v běhu. Závodníci měli proběhnout co nejrychleji slalom mezi borůvčím. Na startovní čáru se kromě jelena Maxima postavil i tatínek zajíce Ambrože. Nějaký starý ušák, nad tím mi nedá vítězství žádnou práci. Nemáte tu někoho rychlejšího? Kasal se Maxim. Jenže jakmile závod odstartoval, zajíc vyrazil jako namydlený blesk. Měl sice kratší nohy než jelen, ale právě tomu umožňovalo rychleji měnit směr a kličkovat mezi borůvkovými keříky. Maxim se snažil, ale zajíc byl mnohem rychlejší a cílem proběhl jako první. Maxim se tvářil kysele, a pro sebe si bručel. Jen počkejte, v dalším závodě vám ukážu. Nenajde se v lese silnější zvíře než já. Mám silné parohy, kterými přetlačím, koho budu chtít. Vítězem závodu o největšího siláka se měl stát ten, kdo dokáže povalit největší strom. Maxim si znechuceně odfrkl na znamení, že to pro něj není žádná výzva, a rozběhl se proti nejbližšímu smrku. Ze všech sil do kmenu narazil parohy, až mu v hlavě zadunělo. A nejenže se strom ani nehnul, Maxim se navíc zaklínil svým parožím tak, že nemohl tam ani zpátky. Musel přijít medvěd Bohouš, který popadl smrk svými obrovskými tlapami, zlomil ho vejpůl a tím Maxima osvobodil. Všem bylo jasné, kdo se stal vítězem silácké soutěže. Jenže místo toho, aby byl jelen Maxim vděčný za záchranu, mumlal něco o nefér závodu a venkovanech, kteří nedokáží ocenit pravé sportovce. Teď bude závod ve skoku a to teprve něco uvidíte vy, nevzdělanci. Těšil se Maxim a věřil si tím víc, když viděl, že na startce s ním postavil jelen Miroslav. Za to Miroslava nervozitou až rozbolel žaludek. Původně vůbec závodit nechtěl, ale rejsek Matýsek ho přemluvil. Měl by si trochu víc věřit, Miroslave. Nenech Maxima, aby ti vzal radost ze skákání. Bylo vyhlášeno, že vítězem závodu se stane ten, kdo dokáže přeskočit velikánský balvan. První se o to pokusila žába z rybníka, ale rozplácla se v půlce a sjela dolů jako poklouzačce. Po ní přišel na řadu jelen Maxim. Tak teď se všichni dívejte, vykřikl, rozběhl se a skočil. Ale jak se při skoku rozhlížel, kdo ho sleduje a obdivuje, nedával pozor a uklouzl na mokré skvrně, která zůstala na balvanu po nevydařeném žabím skoku. Místo, aby balvan přeskočil, udělal Maxim kotrmelec dozadu a zůstal ležet na zemi. Zahambeně se odplížil na stranu a pozoroval Miroslava, který se právě chystal ke skoku. Ničeho se neboj a skoč si pro radost, pošeptal mu těsně předtím Matýsek do ucha. Jelen Miroslav zavřel oči, rozběhl se a před balvanem se pořádně odrazil. Nemyslel na to, že by mohl vyhrát závod, ale soustředil se jen na to, aby zase chvilku cítil, že letí. Byl z toho největší a nejdelší skok, jaký kdy Starobor viděl. Miroslav doskočil daleko za balvan a nikdo neměl nejmenší pochyby o tom, že se stal vítězem závodu. Všichni jásali a slavili, ale jelen Miroslav přišel k Maximovi, který stál se skloněnou hlavou na kraji paseky. Přišel ses mi vysmát? Jen do toho. Hlesl sklesle Maxim, ale Miroslav zavrtěl hlavou. Kdybys neuklouzl, určitě bys vyhrál. Maxim se na něj vděčně usmál. Tak obrovský skok, jaký si předvedl, jsem ještě nikdy neviděl. Nechtěl by ses třeba se mnou ještě někdy proběhnout? Víš, jen tak po lese, ukázat mi, kde kdo bydlí a tak. Odpověď si Miroslav vůbec nemusel rozmýšlet. Bylo mu totiž jasné, že Maxim konečně pochopil, že kamarádství je mnohem víc než ty největší závody světa. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Co je sladké, nemusí být dobré. Platí to i o nebezpečném medu, který se zlá macecha malé Emilky rozhodne využít ve svém hrozivém plánu. Dokáže ji někdo zastavit? Pohádku Jedovatý med napsala Šárka Kosková, režie Dimitrij Dudík. Hrají Anna Klusáková, Magdalena Borová, Igor Bareš, Tomáš Tepfr, Michal Zelenka a další. Natočeno v roce 2020.

0: Někoho jsem ti přivedl. To je Josefína.
1: Raději Fína, Johane. Je to víc Nobl.
2: Naše nová hospodyně?
0: Ne, tvoje nová maminka. Snad ti nahradí tu, která se na tebe dívá už jen z nebe.
1: Vždycky jsem si přála mít dceru. Těšit se z její krásy.

0: Přesně tak jsem si to představovala. Vonavý špíšek uzené smetana. A tady je toho plná komora.
1: Nenabídneš mi, Josefino?
0: Ke všem čertům, co ty tu chceš? Jak jsi mě vyčenichal, Ferdiši?
1: Kdo hledá, najde. Zvlášť, když ten špek, kterým se tu cpeš, voní na 10 mil.
0: Okamžitě vypadni. Co když tě tu někdo uvidí?
1: Žádný strach. Kromě tebe v domě všichni ještě spí. Trochu jsem se tu rozhlídnul. Nesedla jsi zrovna do chudého hnízda.
0: Toho jsem si užila dost s tebou. Ty jsi měl vždycky peněz jak žába chlupů.
1: A ty jsi byla vždycky chamtivá. Ale já se toho od tebe dost naučil.
0: Ty? A co?
1: Třeba, že peníze nesmrdí.
0: No, to je pravda.
1: No tak teď si pro nějaké jdu. Dlužíš mi je.
0: Že o tom nic nevím.
1: Trochu jsem ti přece s tím lupem pomohl, ale ty jsi utekla jako krysa i s těmi penězi.
0: Nezbyl mi z nich ani groš.
1: No, to vyprávěj myším pod mostem. A nemysli si, že teď, když jsem tě konečně našel, mi vyklouzneš. Jestli mi nic nedáš, dozví se tvůj ctěný mužíček, co si zač.
0: Opovaž se k němu jen přiblížit.
1: Bude mi potěšením říct mu, že na tebe vydali zatykač a vypsali odměnu, protože jsi prach obyčejná zlodějka, která svým pánům ve městě ukradla šperky i peníze.
0: Chlapni! Na, to je všechno, co mi zbylo. A teď zmiz a už se nevracej.
1: No, vidíš, že to jde, Josefínko. A ne tak z hurta. Kdysi jsem ti přece byl dobrý, ne?
0: Nevzpomínám si.
1: Tak aby jsi vzpomněla, přijdu brzy zas.

0: Ty už jsi vzhůru, lištičko moje.
1: Trochu jsem uklízela v komoře, Johane.
0: Vidím, že jsi nejen milá, ale i pilná a pracovitá.
1: Bez práce bych umřela.
2: Tak, to jsme dva.
0: Na snídani se mnou nepočítej, musím na pole. Ale pak zase půjdeme spolu. Fino. Tak večer na shledanou. A prosím, promluv si trochu s Emilkou. Potřebuje mámu jako sůl.
1: Spolehni se. Budou z nás ty nejlepší kamarádky.

0: Emilo, no co hledíš jak hřebík z prkna? Divadlo skončilo. Nemyslí si, že se tu budeš jen válet. Každé ráno, až otec odejde, mi do postele přineseš snídani.
1: Dobře, paní maminko.
0: No proto. Na snídani chci račí klepítka, jaká mívali moji páni. Jaká jsem mívala já, když jsem žila ve městě. Na oběd husu se špekovými knedlíčky a zadělávané zelí. Co si víš? Už abys začala. A na večeři ptáčky v županu.
1: Já nevím, jestli za...
0: Nezajímá mě, co nevíš. Zajímá mě ta snídaně.
1: Ke snídaně míváme jenom vajíčko a chléb.
0: Pro Krista pána. Hned mě mělo napadnout, že něco takového jako račí klepítka ty neráčíš znát. Budeš tak trochu hloupá husa, jak se na tebe dívám. No tak mi dones tu svoji míchanici. Ale těch vajec chci aspoň 10.
1: Vajíček máme dost.
0: To doufám. A hni sebou. Máš ještě poklidit dobytek, vydrhnout podlahu a doběhneš mi pro vodu. Ale ne tu z obecní studny.
1: Jiná tu není, maminko.
0: Nelži. Slyšela jsem, že v lese máte studánku se zázračnou vodou. Tu chci. Prý se po ní mládne.
1: Až splním, co jste mi poručila, půjdu ji hledat.
0: Tak na co ještě čekáš? A bez vody se nevracej, jinak poletíš z domu.

0: kamarádi moji. Doveďte mě prosím ke studánce se zázračnou vodou. Bez ní se nesmím vrátit.
1: Tudy. Tudy.
0: V lese je tak krásně. Všude to tu voní a zpívá. Za to doma se na mě macecha jen mračí. Říká se Fína, i když je Josefína. A tatínkovi Johan, i když je to přece Jan. Jeník, jak mu říkala moje maminka. Učila mě, že nemám nikdy nikomu ubližovat, ale co když někdo ubližuje mě?
2: Neboj se žádných muk.
0: Taky říkala, že když budu dělat dobré věci, ty zlé odpadnou sami a já budu šťastná. Ale nejsem. Radila, abych v druhém vždycky hledala jen to dobré. Maminko, já se snažím, ale trochu na mě dohlédni. Prosím.
2: Vidím.
0: Tak tady jsi. Málem bych tě minula. Děkuju vám, ptáčkové. Sama bych studánku nenašla.
2: Čirilím.
3: Klik.
4: Za málo. Ráno se stalo.
0: Je tu najednou takové ticho.
5: Pomoc! Zachraňte! Topím se!
0: Nikoho nevidím! Kde jsi?
5: Tady jsem!
0: No ne! Chytni se vědra, vytáhnu tě!
5: Moc ti... Děkuju.
0: Není zač, ale jak to, že jsem tě neviděla, když jsem nabírala vodu?
5: Lidi mě vidí jen, když chci já. Zapomněl jsem se v tom leknutí zviditelnit.
0: A co to máš na hlavě?
5: Přece kuchařskou čepici.
0: Aha, ty jsi ale maličký.
5: Za to mám velké srdce, které ti zůstane už navždy vděčné. Bez tebe bych se utopil. Neumím totiž plavat.
0: Tak co jsi tu dělal?
5: Nabíral vodu na polévku.
0: Cože?
5: Dovol, abych se představil. Jsem lesní skřítek. Těsto.
0: To je ale zvláštní jméno. Já se jmenuji obyčejně Emila.
5: Jakože jsi Emila? Moc hezké.
0: Děkuju.
5: Moje jméno Těsto je starobylé. Dědí se už několik pokolení, stejně jako moje povolání.
0: Myslíš jako tvoje práce?
5: Vařit? To není práce, to je poslání. Těstové odjakživa vařili všem skřítkům v tomhle lese. Z celého rodu jsem už poslední.
0: Ty, že umíš vařit?
5: To bych řekl.
0: A co třeba?
5: Všechno, nač si vzpomeneš. Třeba dušené lanýže z hliněné síně, koupané v luxusním šiškovém víně. Kukaččí vejce a přeliv švestkový, z toho je, věř mi, každý hned hotový. S mým guláškem z hub a brusinkovou omáčkou proběhneš rovně každou zatáčkou. Nesměj se, to je vážná věc. Takové chřestové hlavičky s bramborovým suflé a s omáčkou z kozí brady, s tím si, a to mi věř, jen já vím rady.
0: Z kozí brady?
5: To není opravdová kozí brada, jen plevel, ale zdravý a moc chutný.
0: To já neumím nic a vařit už vůbec ne. Aspoň macecha to o mě tvrdí.
5: Nesmysl, každý něco umí, jen musí chtít.
0: Když ona je kvůli mě teď hladová.
5: Tak proč si neuvaří sama? Je snad nemocná?
0: To ne, ale vařit je moje povinnost. Jenže se jí stejně ničím nezavděčím.
5: Rány osudu nemusí být vždycky na škodu. Ve všem hledej i svou výhodu. Třeba ti mohu pomoct.
0: Jak bys mohl?
5: To nevím, ale moje jméno znáš. Stačí přijít ke studánce a zavolat mě. Kdybych tu nebyl, bude tu můj pomocník. Povidlo.
6: Volal jsi mě, šéfe?
5: Samozřejmě, že ne. Ale když už jsi tak zvědavý, to je Emilka. Nebýt jí, ležel bych teď mrtvý na dně studánky.
6: Oh, taková věc si žádá pořádnou oslavu. Co bys řekla voňavému filé z rozpadlého pařezu? Je to ta největší delikatesa a svítí.
0: Ne, děkuju pěkně. Musím už běžet.

0: Kres byla tak dlouho, Emilo? Nevidíš, kolik je tu práce?
1: Šla jsem vám přece pro vodu.
0: To jsi nabírala řešetem? Umírám hlady a ty se někde couráš. Od čeho tě tu mám? Co pak tě tvoje máma nic nenaučila? Asi taky nestála za nic, jako ty.
1: To není pravda.
0: Mlč, jablko nepadne daleko od stromu. Tu tvoji míchanici, co jsi mi dala k snídani, jsem rovnou vyhodila.
1: To by vždycky chutná.
0: Ale mě ne. Pamatuj si, že co je dobré, o tom tady teď rozhoduje Fína.
1: Já vím.
0: Houby, víš. Kdybys byla co k čemu, věděla bys, že teď mám chuť na pečené selátko. Ale ty neumíš upéct ani kachnu, huso jedna. A místo dortu, abych tu chroustala křížaly.
1: Včera jsem napekla plnou mísu tvarohových koláčů.
0: Ty mi stačily akorát na svačinu.
1: Takže vám chutnaly?
0: Nestály za nic. Ale jak to, že nemáš zaděláno na další?
1: Hned to bude.
0: A místo tvarohu vymyslí něco jiného.
1: Mak a povidla?
0: To je horší než huba plná sazí. Jestli to tak půjde dál, musíš z domu. Najmu si kuchařku z města.
1: Já se všechno naučím. Slibuju, vždyť kam bych šla. Nemám nikoho než tatínka a vás.
0: A neřvi mi tu. Tím mě neobměkčíš. Leda mě ještě víc naštveš.
2: Ale co pak se děje? Proč pláčeš, Emilko?
0: Vítej, Johane. Taky se děvenky ptám, co jí je. Proč pláče, jestli jí něco netrápí nebo nebolí. Ale ona mlčí.

0: Ty ale číslo, Josefino. Chudák holka.
1: Ty mě snad špehuješ, Ferdiši. Říkala jsem ti přece, aby ses už nevracel.
0: A já ti řekl, že se vrátím.
1: Dostal jsi dost. Tak co ještě chceš?
0: Myslíš tu almužnu, co jsi mi dala?
1: Víc ti nedám. A jestli se tu ještě jednou objevíš, poštvu na tebe psy.
0: Jak myslíš, ale budeš litovat.

0: τάξη και στο... Asi už na mě zapomněl.
1: Nezapomněl, Emilko. Co máš na srdci?
0: Chtěla bych tě poprosit, abys mě naučil vařit. Jinak mě macecha vyžene z domu. Maminka umřela brzy, nestačila mě toho moc naučit. Nevím si rady.
1: Neboj se, Emilko. Spolu všechno dohoníme. A hlavně naučím tě to rychle. Tak rychle, že za pár dnů budeš vařit líp než kuchařka na zámku.
0: Opravdu?
1: Kesto není jen tak obyčejný kuchař. Když ti povím nějaký recept, nejen, že si ho navždycky zapamatuješ, ale to jídlo budeš umět hned uvařit.
0: To by byl zázrak.
1: Však si ho doma brzo vyzkoušíš. Ale pozor, kuchařské umění je jedno z největších. Musíš ho mít ráda a být vytrvalá. Jedině tak tvé schopnosti ani po čase nezmizí. Jednou ranou dub nepadne.
0: Já vím.
1: Tak, dobře. Smažené cvrčky a žabí stehýnka hodíme na pánev a jen tak z lehýnka osmažíme, osolíme, opepříme, králičím bobkem ozdobíme.
0: To by macecha asi nejedla.
1: Promiň, trochu jsem se zamyslel, ale možná by se zdivila. Je to moc dobré.
0: Nechci tě urazit, těsto, ale my lidi jíme úplně jiné věci, než vy, skřídci.
1: Škoda, ale neboj se. Všechny ty vaše dobroty umím stejně, jako ty naše. Tak jdeme na to. Kuřátko na másle. Svíčková na grilu. Králík na šalvěji. Mrkvový dort. To už je vrcholný kuchařský sport.
0: No právě. To nezvládnu.
1: Nikdy nic nevzdávej předem, Emilko. Zvládneš toho ještě mnohem víc. Uvidíš.
0: To bych ráda. Abych se už nemusela bát macechy.
1: Aby ses už nemusela bát nikoho. Dobře si zapamatuj, že když budeš něco doopravdy umět, ať je to cokoliv, budeš potom mnohem silnější, můžeš si víc věřit. Přestaneš říkat ach, protože nebudeš mít strach. Jo, a místo solení dávej víc koření. A taky si pamatuj, že nejlepším kořením je...
0: Pepř.
1: Kde pak? Radost, Emilko, radost.

0: To je ale vonavé kuřátko. Takové jsem v životě nejedl. Ta polévka. Mistrovské dílo. Ty jsi skvělá kuchařka, Fíno. Smekám před tebou.
1: To jsem vařila já, tatínku.
0: Cože? Ty, Emilko? Slyším dobře?
1: Ano, já.
0: No to není možné. To tě musela naučit tady Fína. Ale ona to ze samé skromnosti nechce přiznat. Že, lištičko moje?
1: Naučila jsem se to sama, tatínku.
2: Opravdu, Emilko? Ale kde? Vždyť si pořád jenom doma nebo v lese?
1: Les vás toho naučí hodně.
2: Aha. Obzvlášť takovou chytrou hlavičku jako si ty, že?
0: Jsem na tebe pyšný, Emilko.
2: Tak pyšný? Jen počkej, ty mrcho. Však já si na tebe v tomhle se počíhám, protože ty nejenže umíš najednou vařit, ale jenom kveteš. A to se mi ani trochu nelíbí.

0: Fino. Spíš?
1: Ještě ne, Johane, ale ráda bych.
0: Chtěl bych ti poděkovat. Emilka, díky tobě jen září.
2: Dělám, co můžu.
0: Jak jenom ti splatím všechnu tu lásku a péči o nás oba.
1: S tím si nelám hlavu. Když vy dva jste šťastní, nic mi nechybí. Jen...
0: Přece nějaký mráček?
1: Ne, ne. Ale to víš... Emilka?
0: Co je s ní?
1: Mohla by být ke mně trochu laskavější. Někdy si tu připadám jako cizí.
0: Co to říkáš? Jsi tady přece doma a Emilka tě má ráda.
1: A ty?
0: Miluju tě. Co pak to nevíš, lištičko moje? Tak jsem nikdy nikoho nemiloval.
1: Se mnou je to stejné. Co by dal můj bývalý muž za takovou péči a lásku, kterou teď dávám tobě? Možná by mi koupil náhrdelník nebo prsten, ale já od tebe nic nechci, nic.
0: Zasloužíš si víc než prsten nebo náhrdelník. Víš co? Přepíšu na tebe celý svůj statek, aby ses tu cítila opravdu jako doma. Po mé smrti bude všechno patřit tobě. To tě snad přesvědčí.
1: To přece po tobě nemůžu chtít, zlato.
0: Ale ano, ty můžeš chtít všechno. Echmo.
1: A co Emilka?
0: Věřím ti. Vím, že jí pak dáš spravedlivý díl.
1: Samozřejmě. Ale co to říkám, vždyť ty neumřeš. Aspoň ne tak brzy.

0: Zatracená holka. Ještě si v tom prašivém lese kvůli ní nohy zpřerážím.
1: Tamhle je. S kým si to tam povídá?
2: Musím opatrně. Nesmí mě tu vidět.
3: Tak čím začneme dnes, Emilko? Co takhle pusinky a la Comtesa Charlotte s medovým přelivem?
4: Jako bys mluvil cizí řečí těsto. Slyším to poprvé, ale med miluju.
2: Tak pusinky a la Comtesa Charlotte. Kde jsi, ty tajemný učiteli? Za stromem? Ale za kterým?
3: Jsou to ty nejlepší pusinky na světě, ale na přeliv použijí lipový med. Ten je nejvzácnější. I když povidlo doporučuje medovicový, kterému se říká mravenčí mléko, protože ho mlsají mravenci.
4: Ty se teda vyznáš, těsto?
3: S tím medem ale pozor. I když je to zázračný pokrm a lidem moc pomáhá, je jeden takový, kterému se říká med smrti. A s tím nejsou žádné žerty.
4: Děláš si legraci?
3: Ne.
4: Nikdy jsem o něm neslyšela.
3: Protože natrefit na něj je velká vzácnost. Včely ho udělají nedopatřením, když létají na louku s jedovatým kvítím.
4: V našem lese je taky.
3: Býval v brti u Ďáblovy skály, kde koncem léta kvetou už jen jedovaté ocůny.
2: Úďasa, říkal med smrti u Ďáblovy skály? To se může hodit. Musím blíž.
3: Co to bylo? Slyšela jsi?
4: To je jen sojka, hlídá les.
3: Raději se půjdu podívat. Počkej tu chvilku.
2: K sakru, v nejlepším abych zmizela.
5: No jo, hned jsem si to myslel. Kde pak sojka? Slidíš tu ženská marně, mě neuvidíš. A Emilku zbytečně plašit nebudu.
4: Tak co?
3: Měla jsi pravdu. Asi ptá divočák. V lese

0: Představ si, Emilka bude vařit na zámku. Vyjednal jsem jí to tam.
1: Zbláznil ses? A kdo bude vařit mě? A tobě? No,
0: přece ty, Fíno.
1: Já? Jak tě něco takového mohlo? I když vlastně... Proč ne, Johane? Vždyť vařit milovanému muži je největším potěšením milující ženy. Určitě ti bude ode mě chutnat. To ti slibuju.
0: A já ti slibuju, že s ním všechno, i kdyby to bylo připálené, přesolené, hořké nebo přeslazené.
1: No, tak co kdybychom začali hned? Třeba dobrým čajem. Uvařím ti takový, jaký jsi ještě nepil. Mám totiž čerstvý lesní med.
0: Proč ne? Vypít dobrý čaj je jako přivonět si k růži.

0: 저의 요한에. 겐지 프리보녀로 받고 물에 떠나 보스웨드 후드나.
1: Je trochu zvláštní.
0: To bude tím medem. Abys mu přišel na chuť, musíš ho vypít až do dna.
1: Je mi nějak divně, Fílo. Točí se mi hlava.

0: Ernesto! Kde jsi? Haló? Co pak mě neslyšíš?
1: Povidlo, slušně vychovaný lesní skřítek ví, že se v lese nekřičí.
2: Promiň, ale hledám tě už přes hodinu.
1: Hlavně mě rušíš. Vymýšlím právě nový recept. Kaviár z kůrovců. Schroustali nám už půlku lesa, tak si na nich zase pochutnáme my.
2: Nech teď být kůrovce. Nějaká ženská vybrala v brti u ďáblovy skály med.
1: No jo.
2: Vždyť je to med smrti.
1: Co jsi říkal? U ďáblovy skály? Med?
2: No právě. Co když se jí něco stane? Musíme ji varovat.
1: Jak vypadala?
2: No to je přece jedno.
1: Aspoň trochu si ji snad pamatuješ.
2: Do tváře jsem ji neviděl, ale pořád mumlala, že konečně tu husu, která neumí ani vařit, vyrazí z domu.
1: Cože? Tak o tu ženskou se neboj, protože v ohrožení je Emilka. Rychle.
2: Jak to víš?
1: Neptej se a utíkej do vesnice. Co ti síly stačí? Je to první statek u lesa a ten med je hned sever.
2: A co ty?
1: Já si pro jistotu skočím pro kunibalový rosol. Kdyby už bylo pozdě, je z 50 bylin a živé vody. Dohoním tě. Potkáme se před vraty. Co stojíš?
2: A jo.
1: Utíkej!

0: teče.
1: Kvor, kvor, na blízku zlý tvor.
0: Na jazyku med,
1: ale v srdci jed.
0: Kvor, kvor, v srdci jed.
2: Jako byste mi chtěli něco říct, kamarádi moji. Co se to děje? Stalo se něco? Tatínku, co je vám?

0: světě, proberte se!
1: Pozdě, Emilo. Co jsi mu to uvařila za čaj? Úplně se po něm sesypal. Až se na to přijde, bude s tebou zle.
0: Já žádný čaj jsem nevařila.
1: Nelži. Vaříš tady přece jenom ty.
2: Tak co? Vzal jsi ten med, povidlo?
3: Nestihl jsem to. Už s ním osladila čaj.
2: Cože? Emilka je mrtvá?
3: Emilka? Proč Emilka? Napůl mrtvý tam leží její táta.
2: No, počkej, babo. Poběžme, rychle.
3: Co chceš dělat?
2: Udělám se neviditelným a zkusím ho zachránit. Ty se naopak zviditelní. Pojď se mnou do světnice a odveď pozornost. Stačí mi chvilka, než tělo natřu rosolem.

0: Pane bože, dej, ať mě tatínek neopustí.
1: Máš to marné. Je s ním ámen. A aby bylo mezi námi jasno, všechno tady dědím já, Emilo. Statek je můj. Jenom můj, ode dneška tu nemáš co dělat.
0: Jste zlá a nic vám není svaté. Musela jste to udělat vy, nikdo jiný tu přece nebyl.
1: Co si to dovoluješ? To mi nikdo nedokáže.
2: Já to dokážu.
3: Cože? Kde se tu vzal, prťavče?
0: Povidlo.
3: Hlavně si dej pozor, ať tě nezašlápnu. Abys mohl něco dokazovat, musel bys něco vidět.
2: Taky, že jsem viděl.
3: Neříkej.
2: Viděl jsem vás vybírat med u ďáblovy skály. Med smrti.
3: I kdyby. Je to snad zakázané.
4: To ne, ale zabíjet to už zakázané je, Josefino. Jsi jako ten jedovatý med. Sladká, ale záludná.
3: Oh, to mě podrž. Další prťavec. Rojíte se tu jak včely a žvaníte za mé nesmysly. Jste oba k smíchu. Já, že někoho zabila, to ti nikdo neuvěří, skrčku.
4: Myslím, že každý, protože je tu ještě jeden svědek. Ten nejdůležitější.
3: No jistě ty.
4: Tvůj muž Jan.
3: Ten už nic dokazovat nemůže.
5: Ale může, Fíno. Dala jsi mi otrávený čaj. Ale proč? Měl jsem tě přece rád, jenže ty jsi měla raději statek a peníze. Potřebovala ses mě zbavit, abys všechno zdědila. A já byl jak slepý a hluchý. A nebýt toho prťavce, jak mu říkáš, který mě zachránil od jisté smrti a otevřel mi oči, umřel bych jako hlupák. A moje Emilka by šla po žebrotě.
1: Zatraceně. Tak ten chlap v lese lhal, žádný med smrti není.
4: Nelhal, ale příroda si umí poradit se vším, jen jí musíš rozumět, Fíno. Někdy probudí k životu i mrtvého.
0: Těsto, jak ses ovšem dozvěděl a jak si zachránil tatínka.
4: Poděkuj tady Povidlovi. Ten viděl Fínu, jak u ďáblovy skály vybírá med smrti. Já jen použil kouzelný kunibalový rosol.
0: Jsem vám oběma tak vděčná.
6: To nestojí za řeč, Emilko.
3: Kdo to sem zasleze? Další prťavec.
7: Dobrý den, Vespolek.
3: Ty jsi tu ještě chyběl. I když vlastně, možná je dobře, že jsi přišel. Ferdíku, ty mi přece můžeš dosvědčit, že jsem ta nejslušnější ženská pod sluncem. Vždyť mě dobře znáš.
7: Myslím, že moc málo, Josefino. Nestačím se divit. Ty nejen lžeš a kradeš, ale dokonce i morduješ.
3: Co to prosím tě meleš?
5: Ne tak zhurta, paní.
3: A co tu chce ten strážník?
7: Zkus hádat.
3: Ty jsi mě ty darebáku prásknul. To si odskáčeš.
5: Spíš si to odskáčete vy, paní Josefino. Půjdete se mnou. Už se z toho nevykroutíte, ty krádeže. A teď, co jsme slyšeli oknem, to si píšte, že trest bude vysoký.
3: Cože? Mně nikdo trestat nebude. To můžu jenom já. Ještě tu zbyla trocha toho čaje.
2: Smůla! Všechen jsem ho vylil, nezůstala ani kapka.
0: To je dobře, Povidlo.
5: Takže půjdeme. Paní Josefino, zatýkám vás pro krádeže ve městě a taky pro pokus o vraždu.
4: A je to. Spravedlnost není vždycky slepá. Ale teď vás zvu na borůvkovou šalamádu a malinový dip. Ten totiž nikdo neudělá líp. Že jste to nikdy nejedli? To nevadí, váš žaludek si s tím hravě poradí. Ale pozor, jak už jste slyšeli, jídlo může být zhouba i lék. Ten, kdo chce dlouho žít, mít třeba přes 100, ať poslouchá, co radí skřítek těsto.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Rádio Junior.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Možná to bylo všechno tou mlhou. Nad městem se tenkrát válela taková šedivá krusta. Nebylo vidět na krok, zvlášť po ránu. Obrysy domů byly jakoby rozmazané. Lidi do sebe vráželi a občas narazili dokonce i do domu, do lampy na ulici nebo do odpadkového koše. To se pak ozývaly výkřiky jako do prkínka dubovýho, je tohle normální? Nebo ježkové brejle, já se z toho picnu. Nebo do prkvančic na fialky, mě snad vomejou. A tehdy to začalo. To všechno okolo Matildy. Tehdy se objevila první škvíra.

0: Stalo se to jednoho podzimního dne, když ji táta poslal nakoupit pár věcí vedle do obchodu. Mlíko, máslo, vajíčka, kus salámu a chleba. Matilda popadla tátovu peněženku a vyrazila ven. Ztratila se hned na schodech v domě. Zhaslo světlo a tak šmátrala na stěně po vypínači. Místo vypínače nahmatala podivnou škvíru ve zdi, jako kdyby tam vypadla cihla. Nikdy dřív si ničeho podobného na chodbě nevšimla. Pod prsty cítila, že ze škvíry vane chlad. Chvíli prsty prozkoumávala a pak uslyšela zakňourání. Že by do té škvíry spadla nějaká kočka, prolítlo jí hlavou. Chudák. Čičí, zavolala. Ozvalo se jí v odpověď. Matilda prohledávala prsty škvíru. Dole byla větší. Dala se do ní dokonce strčit noha. Matilda špičkou chodidla osahávala zem uvnitř. Zdála se být pevná, dokonce byla měkoučká, skoro jako by tam byl koberec. Trochu se přikrčila a pak se úplně snadno protáhla škvírou celá.
1: Čau!
0: Ozvalo se odněkud. Cože? Vyrazila ze sebe Matilda.
1: Bydličky a nože?
0: Zněla odpověď. To mám asi jen velkou fantazii, poučovala v duchu sama sebe. Pomalu se rozkoukávala. Uviděla docela roztomilý pokojíček. Na podlaze koberec, na stěnách obrazy a na obrazech nejrůznější šelmy. Tygři, lvy, gepardi, pardály. Uprostřed pokoje stolek a v rohu kanape. Na stropě se houpal lustr se skleněnými cingrlátky a někdo kdesi preludoval na piano. To je jako já, usmála se Matilda, protože přesně tuhle skladbu zrovna teď hrála na hodinách klavíru. Ozvalo se zase a teprve tehdy si Matilda všimla, že na lustru visí za ocas jakési zvíře. Vypadalo trochu jako kočka, ale nebyla to kočka, bylo to bílé, na hrudi to mělo černou skvrnu, protáhlý čumáček a očka jako korálky. Byla to Fredka. Jak se tam ty chuděro dostala? Fredka po ní loupla očima a znovu zaúpěla. Matilda si stoupla na stolek a natáhla se po ní. Ozvalo se znovu a tentokrát to znělo trochu jako trdlo. Matilda prudce zamrkala. To snad není možné. Ta Fredka mluví. A ještě je drzá. Hloupost, jak by mohla mluvit? To se mi prostě jenom zdá. Už to bude, ty chuděrko, natáhla ruce, aby zvíře osvobodila. Zavadila ale oskleněná cingrlátka, co visela z lustru, a ta začala zvonit. Po stěnách se míhaly barevné odlesky. Celá místnost se najednou rozjasnila a přes obrazy, ze kterých koukaly šelmy, přelétávaly stíny. Matilda po nich přejížděla očima. Šelmy teď vypadaly jako živé, dokonce jako by bylo slyšet tiché vrčení. V tom se Fredka pustila a spadla přímo na Matildu a ta zase spadla ze stolu. Řekla Fredka spokojeně, otřepala se, mrskla ocasem a byla ta tam. Matilda si zkontrolovala naraženou nohu. A to bude modřina. V tu chvíli se ozvalo kdesi blízko Matildo. Táta, škubla sebou. Hned byla na nohou a rozhlížela se, kde byla ta škvíra, kterou jsem vlezla. Pak si všimla, že spod kanape vychází světlo. Spustila se na všechny čtyři a vsoukala se tam. A opravdu, byla tam škvíra. A nebylo vůbec těžké prosmíknout se ven. Najednou byla Matilda zase na chodbě a dokonce svítilo světlo, jako obvykle. Vylítla z domu jako šílená, s očima navrch hlavy a přitom málem porazila malého Kubu z přízemí. Promiň, promiň, omlouvala se. Ne, ty promiň, promiň, řekl Kuba a pelášil zase pryč. Matilda kroutila hlavou. Připadala si, jako by právě spadla z měsíce. Pak si vzpomněla, že jde vlastně nakoupit a dala se do běhu. V obchodě na rohu koupila mlíko, máslo, vajíčka a chleba. Jen na salám dočista zapomněla. Vzpomněla si na něj až skoro u domu. Kde jsi byla tak dlouho? Přivítal ji ve dveřích táta s rukama v bok. Popadl tašku a chvíli v ní hrabal. A kde je salám? Zapomněla jsem. Klidně tam ještě skočím. Tak tam skoč. Ale ve vteřině, ať si zpátky. Jo, řekla a otočila se ve dveřích. Na chodbě byla zase tma a Matildu teď nejvíc zajímalo, jestli by tu škvíru dokázala znovu najít. Stála ve tmě a šátrala po zdi. Hledala prsty škvíru. Muselo to být někde tady, říkala si, ale nikde nic.
2: Kubo, rozsvíť si.
0: Ozvalo se zdola a v tu chvíli se v celém domě rozsvítilo. Matilda se pozorně rozhlížela po stěnách chodby, ale zdi byly krásně bílé a nikde ani kousek oprýskané omítky nebo něčeho podobného. Pohodila hlavou, rozběhla se po schodech dolů a metelila si to ke krámku s potravinami. Kuba z přízemí tam byl taky a chtěl taky kus salámu. Matilda se musela smát. Určitě je doma jenom s tátou. Kdyby měl doma mámu, tak by nešel pro salám. Kuba zaplatil, vyšel ven a pak tam postával. Čekal na Matildu. Chvíli spolu šli mlčky. Viděla jsi tu můru? Přerušil Kuba ticho. Ne, jakou? Tu velkou, odpověděl a podíval se na Matildu vykulenýma očima. Ta chvíli váhala a pak řekla: Já viděla Fredku. Já viděl jen můru, ale ta byla. Já viděla Fredku na lustru. To už byli u domu. Já viděl můru velkou jak ruka. Vypadala jak z jiný planety. Tak čau, rozloučil se Kuba a zmizel. Matilda vyběhla schody po dvou a zapadla do bytu o pár pater výš. Už v předsíni bylo slyšet fotbal v televizi. Táta byl rozvalený na gauči, pil pivo a přitom něco psal na počítači. Nakrájíš ten salám? Zeptal se, aniž zvedl hlavu. Jo, řekla Matilda. Gól, ozvalo se zvenku, protože v tuhle chvíli sledovali fotbal snad všichni. A táta vyšel na balkón s pivem v ruce, aby se rozhlídl, kdo všechno se dívá. Matilda mazala chleby máslem a dávala na ně kolečka salámu. Táta na balkóně zakřičel. To je zas mlha, co? A někdo z druhé strany odpověděl. To si píš. Táta se usmál, vrátil se dovnitř a zakousl se do chleba se salámem, který mu Matilda přichystala. Mám zítra celý den natáčení. Já mám ten koncert, pípla Matilda. No jo, ty máš ten koncert. Snad to stihnu, děvče, zapochyboval táta a zas si kousl do chleba. V tu chvíli začal druhý poločas a táta se zahloubal do televize a už neřekl nic. Matilda dojedla chleba, popřála mu dobrou a zmizela ve svém pokojíčku. Když ležela v posteli, vzpomněla si znovu na tu tajemnou škvíru na chodbě. Zítra ji budu muset pořádně prozkoumat, pomyslela si, ale to už se jí začaly oči klížit únavou a náhle spala, jako když jí do vody hodí.

ve vzduchu a vlastně je dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne.

0: Hezký večer
1: s Rádiem Junior.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci.

Splně rychle nejde na místě stát. Doba je zvláštní, ale musíš to brát. Někdy je hrozně, ale někdy zaslíp. I když to bolí, nestrát.

však někdo přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli

Posloucháš Rádio Junior.

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Radio Junior.

0: napadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

Takzvaná mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám. Až na takovou kratičkou pasáž, se kterou by pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

0: Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači nutrie, tráči nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne téží hryznu, vy pak za nás držte tryznu. Zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem.
1: Radio Junior.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když budeš

raději sním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Za

poznali, to byste koukali, jak se jeho vlny valí. To, co vody vzali, zmizelo už v dáli, i v novinách o tom

štěstí, svojí navštívenku.